0: Hej, Graham.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Posloucháš?
4: Rádio Junior.

nerozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

obloukem gotických sloh. Katedrály v oblacích, zdraví trochu v rozpacích, pan dlouhý svým kloboukem, to je

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou, Karkul

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, v panských bořinách se právě rosou přikrývá. Tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá, dobrý jelen rychle pádí. Uspat smolíčka, brouček beruš sedá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku,

mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne téší hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem. Radio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Už když se vzal narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravcům záviděl zelí. Už když se vzal narodil, byl to moc divný.

Na miluje nudle, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři.

Já na miluje nudle, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, kremlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy pane jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev v housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

kamen kabátku. A ten Basil vzal si za cíl močit naši Agátku. Potic

potice, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: náhodou dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Co kukávali mamá dače hrombom?
3: Na veliký louce, ve žlutým klobouce,

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašíd.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapal

0: Lach, lach.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: odpady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mekneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Radiu Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

Judy Cook, Jany Richterové. Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne, podle toho, kdy posloucháte Všudy Kuk Jany Richterové. Právě začínáme, vydáme se do hlubiny, budete se bát, no aspoň trošičku, protože si probereme z Brusu novou četbu na pokračování. Z Brusu nový podcast Rádia Junior, z Brusu nový horor. Pak se taky podíváme do zooparku Zájezd na Kladensku. Tamnějším chovatelům se povedla nevídaná věc. Vylíhlo se tam mládě orla savanového a zřejmě jde o první úspěšný odchov v Evropě. Jak takový orel vůbec vypadá a proč se v zoo vyskytuje jen vzácně? Už za chviličku se do zooparku Zájezd ve vysílání vydáme. Dnešní Všudy Kuk vás taky vezme do Zlína. Prozradíme vám, která herečka a který herec mají nově na zlínském chodníku slávy svou hvězdu a proč právě oni. Z vojenského letiště k Beli před pár dny odpoledne odcestovala další čtveřice koní Převalského. Mířila do Zlaté stepy v Kazachstánu. Jak vypadaly přípravy na samotný transport? To vám řekneme díky reportáži Sabiny Vosecké. Pak budou taky písničky a třeba ještě něco vymyslím. Takže pozor, začínáme. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy Kuková.

0: Přátelé, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a teď se vydáme do zoo a taky na letiště. Jak to spolu souvisí? Úplně jednoduše. Poslední květnový den se další čtveřice koní Převalského z pražské zoo vydala na cestu do Kazachstánu. Odpoledne odcestovala společně s posádkou ošetřovatelů armádním letounem CASA. Do cíle je čekalo dlouhých 15 hodin letu a pozemní přejezd. Samotnou nakládku přímo na letišti sledovala rozhlasová redaktorka Sabina Vosecká.
1: 10 měsíců náročných příprav, včetně výběru nejvhodnějšího adepta na cestu zpět do divoké přírody. To je jen jeden ze střípků toho, co všechno zahrnují náročné přípravy na samotný transport.
2: Ty koně musí projít sérií náročných veterinárních vyšetření, které vyžaduje ta importní strana celkově ta příprava je opravdu intenzivní.
1: Říká kurátorka kopicníků Barbora Dobijášová. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově doprovázel posádku policejní konvoj. Několika set kilové přepravní boxy pak chovatelé naložili z nákladního auta přímo do armádního speciálu CASA. Letos do Kazachstánu zamíří vůbec poprvé čtveřice samců.
3: Ty slavné transporty do Mongolska to bylo spíš o tom, že se dotovaly už existující populace, takže vlastně stačily klesny, ale tady v Kazachstánu se zakládá úplně nová populace. Ty koně tam vyhynuli před nějakými 200-300 lety a my tam teď zakládáme nové genetické linie. A právě proto jsou potřeba hřebci, aby utvořili harémy, aby od začátku vlastně tam hned se šířilo víc těch genofondů a ta populace tam v důsledku pak byla životaschopná.
1: Filip Mašek, mluvčí pražské zoologické zahrady. Filipe, my už tady vlastně teď čekáme v té odletové hale. Na runway už naložili koně do letadla, tak vyletíte s nimi?
3: Ano, my letíme s nimi. Tento rok letím přímo s koňmi právě já, protože jsme se s kolegou rozhodli oslovit mladší publiku. Budeme natáčet spoustu videí na sociální sítě spíš pro mladé lidi. Chceme jim ukázat smysl moderních zoologických zahrad. Chceme jim ukázat, že zoologické zahrady nejsou jenom o tom jít a podívat se na zvířata v nějakém areálu, ale o tom, že by měly ty zahrady pomáhat i v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A ideálně, a to je ta nejvyšší meta podle mě, vracet ty ohrožené nebo vyhynulé druhy zpátky do volnosti.
1: Posádku teď čeká zhruba 15-hodinový let, a to se dvěma mezi přistáními. Na stejné místo ale zamíří už za pár dní čtveřice Klisen, a to z berlínského Tierparku. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk a my se teďka vydáme do zooparku Zájezd na Kladensku. Tam se totiž vylíhlo mládě orla savanového. Tenhle dravec obvykle snáší dvě vejce, druhé ale slouží spíš jako pojistka. A pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je, už asi tušíte, o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku a v evropských zoo je tenhle pták tak vzácný, že je to velká událost.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po čtyřech pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na pátý pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že ten druh snáší až dvě vejce, ale my vlastně tady za těch pět pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o jedno vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a já se teďka vrátím do jednoho červnového rána. Jasně, pořád je červen, ale do jednoho rána z tohoto týdne, kde si Jirka Kohout v ranním restartu povídal s kreativní producentkou Lenkou Veverkovou. Ta má totiž na svědomí, že se budete bát. Jak to? To vám teďka Jirka a Lenka prozradí.
1: Startuje pětidílný seriál Hlubina a více nám o tomto seriálu prozradí dramaturgyně a kreativní producentka Lenka Veverková. Krásné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já bych se chtěl zeptat, když jste natočili Lyžák, kdy padlo rozhodnutí, že budete pokračovat v hororech?
2: No, myslím si, že tohleto rozhodnutí padlo přímo tady z vaší stanice, že přímo šéfredaktor Adam Kebert říkal, když se to dětem tak líbilo, protože to bylo plně nejposlouchanější věc Českého rozhlasu, jak pro děti, tak pro celou rodinu, tak požádal Terezu Vereckou, což je autorka a zároveň režisérka, aby v tom o tom pokračovala. Bavili jsme se, jestli neuděláme třeba Lyžák dvojku, že by se to zase odehrávalo někde v horách, ale naopak nás lákalo teď to něco letního, tak proto tady máme Hlubinu.
1: Já jsem si trošku říkal, protože když jsem byl junior, úplně malý, tak jsem viděl film Čelisti a pak jsem docela měl takovou jako docela obavu chodit se v létě koupat. Nemáte třeba strach, že by to mohlo takhle zapůsobit na posluchače Rádia Junior?
2: Já doufám, že ne. Já myslím, že možná tady se budou bát spíš rodiče o své děti, ale tohle ten strach, že se utopí dítě, je myslím největší strach všech rodičů, takže tam se myslím nic nezmění. Prostě dávejte si pozor u vody. My tam totiž brzo možná zjistíme, že to není o tom, jak se umí plavat, nebo jestli se bát vody přímo.
1: No a můžete nám trošičku ten seriál představit, něco o něm říct, ale zase, abyste neřekla moc, abychom se měli na to těšit.
2: Všechno začne tím, že se ztratí malej kluk, ztratí se Vojta, který mu je 5 let a má hrozně rád bagry. A jeho rodiče a jeho starší brácha ho všude hledají, mají pocit, že se utopil. A celá vesnice u tady toho lomu je na nohou a vypadá to, že všichni hledají malýho kluka. Ale já myslím, že brzo, možná po poslechu prvního nebo druhého dílu se zjistíte, že to takhle úplně není a že možná, no, uvidíte se mi.
1: No, uslyšíme dnes už v 18 hodin a 30 minut. Ale dobře, tak nebudeme prozrazovat víc. Lenko, prozraďte nám, kde se všude natáčelo, v jakých místech?
2: My jsme natáčeli, že bychom jeli někam do lomu a tam bychom přímo byli, protože to by bylo dost složitý. Tam by byly prostě, a jsme to natáčeli na přelomu jara, ještě byla dost zima.

0: právě velmi detailně snímá všechny kapičky vody, všechno, co se děje pod vodou a co se děje přímo nad tou hladinou. A zároveň, jestli si posluchači lyžáků vzpomenou, my jsme tam natáčeli na binaurální hlavu, na takový prostorový mikrofon, který opravdu vypadá jako hlava. A když to budete poslouchat na sluchátka, tak budete mít třeba pocit, že nějaký pes štěká za váma, nebo že před váma se něco děje. A opravdu to vytvoří iluzi prostoru, že vás ten svět tak obejme a vy se můžete s hlubinou podívat až na dno.
1: Wow, tak to je dobrý tip poslouchat to ve sluchátkách, abychom měli ten zvuk určitě co nejzajímavější. No ale ještě mi prozraďte, jak jste si udělali ve studiu LOM? Jak jste udělali tu, v čem jste se topili?
0: No, ono tam je taková vana, kterou jsme napustili a nutili jsme třeba herce Martina Myšičku, aby se prostě tam slíknul do půl těla a předstíral, že tam prostě v tom plave nebo že se potápí. Ale nejenom jeho, rozhodně tam byl ještě třeba malý herec z Desmanova souboru, Viktor Krčmář, kterého jsme taky celýho namočili. A ten tam, myslím, byl vlastně nejdýl ze všech herců. Ten to tam trochu protrpěl a musel si vždycky brát ještě suchý ponožky nebo nový boty, aby pak nenastydnul a mohl hrát díl. Takže ve studiu byla prostě taková vana naplněná vodou a tam vzniknul náš LOM.
1: A točilo se jenom ve studiu, tady v tom vašem speciálním, nebo ještě někde jinde?
0: Točili jsme ještě v autě třeba, to je tam taky důležitá taková věc, protože starší brácha tady toho ztraceného kluka Vojty se nebojí Vojtu hledat všude možně, dokonce třeba i ukradne auto cizím lidem, akorát ho neumí řídit. Jemu je prostě asi 16, 17, nikdy za volantem neseděl, takže s tím autem sjede do toho LOMu a málem se tam utopí. Takže my jsme tam nahrávali právě s tou binaurální hlavou, kterou jsme si zavěsili, jak bývá to zrcátko vepředu u řidiče, kam koukáte, když se parkuje, takový zpětný zrcátko, tak tam jsme si pověsili binaurální hlavu a naši herci tam potom hráli různé scény v autě i to padání. Ale to už si myslím, že prozrazuju až moc.
1: Dobře, tak nám spíš prozraďte, což v seriálu neuslyšíme, jak dlouho se takový pětidílný seriál připravuje?
0: Natáčeli jsme to s herci 2 týdny a ještě dalších asi 7 týdnů se na tom pracovalo ve studiu, kde k tomu právě dodávali muziku, nějaké zvuky, právě se zaměřovali na to, ať to opravdu zní, jako kdyby jsme byli v LOMu nebo pod hladinou a celý se takhle dopilovávalo. Přičemž my ostatní, co už nejsme třeba zvukaři nebo nějaký hudební skladatelé, tak jsme nelenili a natáčeli jsme třeba k tomu trailer, který už můžete vidět přímo na stránkách Junioru, takový krátký video, který vypadá jako výslech, nebo tak odehrává
1: se
0: v něm
1: Lenko, výslech. Tak my si ho teďka pustíme.
0: Super.
2: Jo, já tě odstrčím a pak pádluj, námořníku. Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
3: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
2: Pavle, ty jsi nevšim, když jsi šel spát, že není vrstan.
3: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
2: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává. Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
1: Tak vy jste točili, když se střihalo a připravoval se seriál do té finální formy. Ale jak dlouho vzniká třeba seriál předtím, než se začne natáčet s herci?
0: Jak dlouho se to píše? No, to je složitý. To musím Terezu přivázat ke stolu a nutit jí, ať píše. Někdy to jde snadno, někdy třeba během jednoho večera napsala třeba 10 minut toho seriálu a někdy se třeba přes víkend dokázala napsat jenom 3 řádky. Je to složitý psát takový seriál, se člověk musí hodně představovat, zavírat oči, říkat si, co bude znít dobře jenom těma zvukama a hlavně, jak se to tam vejde všechno. To je jenom pětkrát přibližně 20 minut, takže ono to není taková velká plocha na to, co si tam všechno Tereza vymyslela. Tak jsem jí musela dost hlídat, aby to dávalo smysl, aby se to tam prostě všechno vešlo. Takže myslím, že to psala takovýho půl roku třeba.
1: Mm-hmm. No a teď pojďme k vám. Takže dovedu si představit, že kreativní producent přiváže tedy autora ke stolu, aby psal, ale dramaturg potom to zároveň nějakým způsobem ještě ten text koriduje, škrtá, přepisuje. Jak to funguje u vás?
0: No, funguje to tak, že já se vždycky přečetla, co Tereza napsala a pak jsem jí říkala, to funguje skvěle, to je úžasný, píš dál, no, taková motivační. A nebo jsem jí říkala, já to vůbec nechápu, co se tam děje. Prostě proč ty postavy nedělají třeba tohle a tohle, nebo pojďme se na to podívat. Nezajímejme se teďkon o toho kluka. Pojďme se podívat, co dělají ty zlí chlapci, ať to máme teďkon z jejich pohledu. A vymýšlela jsem právě, z jakého pohledu se to třeba může ten příběh teďkon uchopit. Mm-hmm. Že nepůjdeme třeba u toho malého ztraceného kluka, toho si necháme na pozdějiš, aby jsme byli překvapení, ale otevřeme posluchačům okýnko, nebo prostě se podíváme z jiného pohledu, že třeba něco se odehrává uvnitř, ale my to slyšíme právě pod oknem zvenku a vymýšleli jsme takový různý rozhlasový fígle.
1: V jaký chvíli je rozhlasový dramaturg spokojen?
0: Myslím, že ten není spokojen nikdy.
1: Tak pojďme k té vaší druhé roli. A kdy už je spokojen kreativní producent?
0: Kreativní producent je spokojený tehdy, když to má velký poslech. Pak má pocit, že jeho práce je správná, že to všechno vymyslel dobře, že vymyslel hezký video a vymysleli všichni hezký název a že se to prostě posluchačům bude líbit. Ale já už jsem spokojená i hodně s tím videotrailerem, který si pouštěl. Myslím, vypadá, jak kdyby to byl nějaký filmový seriál. Mm-hmm. Takže doporučuji všem, ať se na to podívají. Trošku jsme se tam inspirovali seriálem Adolescent. Ten takový, ten byl o výslechu. To tam je taky pro nás důležitý.
1: Mm-hmm. No a teď se pojďme vrátit ještě k Lyžáku, který má vlastně v tuto chvíli přes 360 tisíc zhlédnutí. Co jste říkali na ty ceny? Na to ocenění. Tam už byla dramaturgie i kreativní producentka spokojená?
0: Tam už určitě jsem spokojená dlouho, to mělo opravdu vysoký poslechy a stále se k tomu někdo vrací, stále to někdo poslouchá a nedávno právě, jak říkáš, jsme vyhráli druhý místo za nejlepší audioseriál pro děti a první místo za nejlepší zvuk. Mm-hmm. A tam si opravdu naši zvukaři udělali velkou práci, ale v té hlubině je tomu stejně tak, nebo ještě víc možná. Protože to jsou opravdu náročné věci a nikdo jiný v České republice to tady takhle nedělá. Většinou se ty věci, obzvlášť pro děti, hodně tak na nich šetří, nebo prostě, že to nemusí být tolik náročný, že přece posluchačům to bude stačit, ale my si myslíme úplný opak. Takže proto jsme se rozhodli zanořit se do té hlubiny.
1: No, já se na to opravdu těším, samozřejmě se těším na příběh, na to napětí, na to, že se budu bát, ale hlavně na ten fantastický zvuk, to musím říct úplně upřímně. Tak Lenko, já vám děkuju za povídání, za to, že jste nám přiblížila hlubinu, za to, že jste pro nás kreativně dotáhla dokonce Lyžák, audioknihu roku, nejlepší zvukový design. Díky moc a těšíme se v 18.30 na první díl hlubiny.
0: Super, určitě poslouchejte.
1: Tak krásný den.
0: Taky, taky.
1: Lenka Veverková, dramaturgině a kreativní producentka, hostem Rádia Junior.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku už jsme si povídali o nové četbě Hlubina. Hororový příběh prozkoumá svět pod hladinou tajemného jezera, ve kterém se ztratí malý Vojta. V letošních oceněních audiokniha roku zabodovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a lyžák navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové zavítají pod vodu a my ještě jednou do hlubiny.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají dunivé zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavý a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Pino, yeah.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Když jsem byla malá, tak jsem vždycky záviděla dětem, které mohly hrát ve filmech nebo v seriálech. Strašně jsem to chtěla taky, ale tohle se mi prostě nevyplnilo. Ovšem, někteří herci, kteří byli před filmovou kamerou už jako děti, zůstali u řemesla až do dospělosti a takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. I s těmi jejich hvězdami je po slavnostním odhalení na Zlínském chodníku už 46 hvězd.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, jsem mě povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelže, tam jako je to no, jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Byli jsme na Zlínském filmovém festivalu a už víte, komu patří dvě nové hvězdy na chodníku slávy. Pořádně jsme probrali z brusu nový horor Rádia Junior Hlubina. Taky už víte, jak se stěhovali koně Převalského letadlem. A určitě si taky vzpomenete, že se v zooparku Zájezd na Kladensku vylíhlo mládě orla Savanového. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo. A jdu se podívat, co dalšího vám prozradím třeba v příštím díle Všudy kuku. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior se loučí Jana Richterová, Všudy kuková.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Zastav. Zazvoníme tady.
1: Jsi zdravej. V tomhle domku bydlí starý čepelák.
0: No a? Kluci z osmičky říkali, že má plný sklep starýho haraburdí.
1: No, může mít. Ale zazvoníš a hodí po tobě cihlu. Je to poděs.
0: No, protože ho kluci dráždějí a posmívají se mu.
1: No, to by snad připadá normální, když někdo chodí v létě v kulichu.
0: No, je divnej, to uznávám. Ale když zazvoním a slušně se zeptám, jestli nemá nějaký sběr, tak mi přece nemůže nic udělat.
1: No, zkus to, když chceš. Ale buď připravený, začít zdrát.
0: Tak bacha, zvoním.
1: Co řekneme?
0: Nech to na mě.
1: Hele, belhá se po zahradě a zase má toho kulicha.
0: Hlavně se mu nesměj, ty blboune. Pane Čepelák!
2: Co chcete?
0: Dobrý den, pane Čepelák. Prosím vás, neměl byste nějaký sběr?
2: Neměl. A koukej mazat, než tě přetáhnu holí.
0: Ale my fakticky scháníme starý železo a papír. Víte, potřebujeme si vydělat nějaký peníze. Chceme si tady s Petrem koupit kaják a na konci prázdnin jet Berounku.
2: Neopírej se o ten plot, nebo mi ho povalíš.
0: Promiňte, pane Čepelák.
2: Krucinál. Ten zatracený okap zase spadnul. No co koukáš? Žádnej sběr nemám.
0: Otevřete tu branku a puste nás na zahradu. Vylez bych kousek po hromosvodu a ten okap by už pak nepadal.
2: Cože?
0: No, že vám s Petrem ten okap spravíme.
2: Nepotřebuju. Mně nevadí, že je utržený.
0: Stačí kousek drátu a bude to hned hotový. Otevřete.
2: Musel bych domů, pro klíče.
0: No, my počkáme, viď?
2: Se ale naotravujete.
1: Tra Milane, já normálně zírám.
0: A je to hotový. Ten okap už vám padat nebude.
2: Polez dolů a dej pozor, ať nesletíš. Po doktorech s tebou běhat nebudu.
0: Stoupni si mi na ramena. Držíš, jo?
3: Jo, jasně. Můžeš.
0: Tak. A je to.
2: No, je to, jo. A nemůžeš koukat, kam skáčeš? Hampnul si mi rovnou do záhonu.
0: Je, nezlobte se, pane Čepelák. Já vám toho uhrabu.
2: Ale jen to nech. Udělám si to radši sám.
0: Tak, aby jsme šli, že jo? Tak, naschledanou.
2: Nazdar.
0: Pojď, Petře.
2: Počkejte. Nějaký starý krámy by se tady možná našli. No, zajeďte sem s tím vozejkem. Podíváme se do sklepa a vyházíte to tím otevřeným okýnkem.

0: To už jste tady zas? Kde ty krámy porád berete, kuci?
1: Tahle fura je od pana Čepeláka.
0: No, tak ode mě pozdravujte. Tak hodíme to na váhu. Nejdřív železo, papírovnejte zatím tady vedle. Moment, pánové, moment, tu lampu nevemu. Pár šroubků, jinak samý dřevo, takový věci mi sem nevozte. Na dřevo tady nejsme zavedeni.
1: No, naštěstí má jenom 4 kila.
0: A ne, abyste mi to tady někde pohodili, pěkně si ji odvezte. Tak, kolik nám to ukazuje?
1: No, 80 kilo.
0: 79. Vyčisti si brejle, mladý.
1: Nezlobte se, já no, jsem...
2: No, on totiž... On Milan trochu blbě vidí.
0: To nic. Tak co s těma penězma budete dělat, kusy?
1: No, chceme si koupit kaják, viď?
0: No, jo, to jste mě uklidnili. Já měl strach, abyste se v nich neutopili. Hele, želez hoďte dolů, naházejte na váhu ten papír.

0: 32.50 a 11.30, to je 43.80. Kolik nám ještě chybí?
1: Spočítáme to až nahoře ve skrýši. Radši mi teď řekni, co uděláme s tou lampou.
0: Vidíš tamhle tu otevřenou popelnici? Vsaď se, že se tou lampou trefím rovnou dovnitř.
1: A není to škoda? Znovu žárovkou by třeba svítila.
0: Takový krám. To brácha si koupil všechny lustry v Tuzexu. A to bys teprve něco viděl.
1: A proč ti nedá na kajak, když se pořád vytahuješ, kolik má peněz?
0: Chce, abych si uměl vydělat peníze sám. Umět si vydělat peníze, to je základ. Říká brácha.
1: Jo? Tak šidí na rajčatech a pomerančích, co?
0: Co si to řekl?
1: Pravdu, naši mámu vzal minule o korunu 20.
0: Ale řekni to ještě jednou.
1: A kašlu na to. Už jsme se kvůli tomu hádali mockrát, nemá to stejně cenu.
0: Tak mě neštve, jo?
1: Co s tou lampou?
0: Dej sem.
1: Fakticky ji chceš hodit do té popelnice.
0: No jasně. Sleduj tu trefu.
1: Sleduju. Vedle. Jdeme to sebrat, než na nás někdo vyletí.
0: Podívej.
1: Poklad. Nějaký starý peníze.
0: Jak ta lampa spadla na dlažbu, tak se vysypaly z toho kovového podstavce.
1: Jo, jo, vypadly touhle mezerou.
0: Sezbírej je. No, dělej. Dělej. Ať nás nikdo nevidí.
1: Ještě jeden je pod tou popelnicí.
0: Ber ho. Vemři ho to a tu lampu taky.
1: Štígro, že jsi se netrefil. Mohla skončit v popelnici.
0: Zdráme.
1: A kam?
0: Na půdu. Do naší skrýše.

0: Tady za těma trámama není nic vidět.
1: Tak otevři vikýř. Řekni vašim, ať ti konečně koupej silnější brejle.
0: Ale nech to.
1: Milane, ty peníze můžou být klidně zlatý, veď?
0: Možný to je, ale potřebujeme vědět, z jaký doby pocházejí.
1: Říkám ti, že budou parádně starý. Mrkni, jak jsou zašlý. Ten nápis to je určitě latinsky a tohle je na beton hlava nějakého krále nebo císaře.
0: To vím taky, ale jakýho?
1: Zatřepej s tou lampou.
0: A proč?
1: Jestli v tom podstavci nechrastí ještě nějaký peníze.
0: Nic. Všechny už vypadly tou mizerou.
1: Máme jich 6. 3 vypadají jak zlatý. A 3 jak stříbrný.
0: A na všech je vyražená ta samá hlava. To znamená, že jsou ze stejné doby.
1: Jakou můžou mít asi tak cenu?
0: No, možná dost velkou.
1: Musíme vědět, kolik si za ně můžeme na burze říct. Aby nás někdo nenapálil, rozumíš?
0: Počkej, ty peníze přece nejsou naše.
1: A či by asi tak byly, když jsme je našli?
0: Starýho čepeláka.
1: Kam na takový pitomosti chodíš?
0: Ta lampa je přece jeho.
1: Byla jeho. Teď už je naše.
0: Kdyby věděl, že v tom podstavci jsou schovaný nějaký peníze, tak by tu lampu přece nevyhodil do sběru.
1: Jeho mínus. Nevím, s čím si pořád tak klámeš hlavu.
0: Bylo by správný o těch penězích čepelákovi říct.
1: Nejsi vadnej. Proč bysme to dělali?
0: Protože nejsme zloději.
1: Jaký zloději? Co to meleš? Ta lampa mohla klidně skončit někde ve šrotu. V neděli prostě vezmeme peníze, zajdeme na burzu a prodáme je. Hned v pondělí si můžeme jít koupit kajak, to je přece paráda, nebo ne?
0: Bráchova škola, že jo? Urvi, co můžeš, i když ti to nepatří, že jo?
1: Tak ty nepřestaneš, jo?
0: O těch penězích čepelákovi řeknu, ať se ti to líbí, nebo ne.
1: Jestli to uděláš, tak... Tak s tebou namluvím.

0: Pane Čepelák! Pane Čepelák!
1: Co tady řveš jak na lesi?
0: Nezvoní vám zvonek!
1: Boreď by zvonil. Víc jsem ten zatracený drát utrh. Pořád mě někdo otravuje. Co chceš?
0: Vzpomínáte si, jak jste nám dal do sběru tu starou lampu?
1: No a co?
0: No tak ve sběrně nám ji totiž nevzali.
1: A kvůli tomu mě voláš? Kvůli tomu mě ženeš přes celou zahradu?
0: No, chtěli jsme ji vyhodit, ale z toho kovového podstavce vypadly nějaký peníze, podívejte se.
1: Tyhle dvě zlámaný grešle.
0: No celkem jich je 6, ty dvě jsem vám přines ukázat.
1: A co s nima? Bůh ví, kdy tyhle měďáky platili.
0: Můžou mít velkou cenu, když jsou tak starý.
1: Prosím tě.
0: No vážně, třeba jsme zrovna našli nějaký vzácný starý mince.
1: Ale pro mě, za mě tak jste našli, no. Hlavně už mě s tím neotravujte.
0: No ale možná, kdybyste je prodal.
1: A dej mě pokoj. Na knížce mám 30 000 a nevím, za co to utratit, já peníze nepotřebuju. A pak, ta lampa stejně nebyla moje. Zůstala tady po jednom nájemníkovi, jmenoval se Kroupa, umřel za války. Seber si to a věš, nemám čas se tady s tebou vybavovat.
0: Ale proč tam ten Kroupa ty mince schovával?
1: A co pak já vím, byl to podivín.
0: Počkejte, pane Čepelák!
1: Nesmi s tím na záda! A už se tu neukazuj.

0: Jsem ti říkal hned, že chodit za čepelákem nemá cenu. Ale ty máš vždycky svoji hlavu. Měl tě přes ní praštit holí, aby se ti rozsvítilo.
1: Aspoň teď máme čistý svědomí, když ta lampa nebyla jeho.
0: Hele, už jsme tady.
1: Já jsem na burze ještě nikdy nebyl.
0: Nech to na mě. Musíme vyhodit vysokou cenu a pak zlevnit. Brácha to taky tak dělá.
1: Vyměňují tady hlavně samý známky a odznaky.
0: Neboj se. A nějakýho numizmatika určitě narazíme.
1: Kdo to je?
0: Tak se říká lidem, kteří sbírají starý peníze.
1: Aha. Třeba by nám někdo poradil. Já se zeptám.
0: Tak to zkus.
1: Pardon, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prosím vás, nevíte, kdo tady sbírá starý peníze?
2: Tamhle ten pán v tom modrým saku. Jmenuje se Hájek.
1: Jo, děkuju.
0: Jdeme za ním.

0: borci, kde jste ty mince vzali?
1: No, našli jsme je, když jsme sbírali sběr, viď?
0: To není možný.
2: No, fakticky.
0: Mezi starým a rampádím.
2: No, jasně.
0: Počkejte, řekněte mi přesně místo, kde to bylo.
1: No tak,
2: no my už si to vlastně ani nepamatujeme, no. Vy?
0: A nebo mi to nechcete prozradit?
2: Proč bychom nechtěli, že jo? No ale my už si vážně nespomínáme, viď, Milane?
1: No, to ne.
0: Poslyšte, za kolik byste mi těch 6 mincí prodali?
2: No, kolik nám za ně dáte?
0: No, vy prodáváte, tak řekněte cenu.
2: Tak co myslíš, Milane?
0: Tak se, pánové, poraďte. A já zatím skočím tamhle pro kolegu. On je taky numizmatik. A prosím vás, počkejte tady.
1: Musíme se rychle dohodnout, než se vrátí. Ten kajak stojí 900. Našetřili jsme 500. To znamená, že nám chybí 400? Ale tak to střelíme za 4 kila.
2: Ale co, když mají cenu daleko větší? Co pak jsi nevšimnul, jak mu to vyrazilo dech, když jsme mu je ukázali?
1: No, koukal jako blázen.
2: No a hned chtěl vědět, kde jsme je vzali. Kdyby neměli tak velkou cenu, tak by se na beton tak nevyptával. Má o ně velký zájem, to je jasný.
1: Tak co chceš dělat?
2: No počkat do příští burzy. Mezitím zjistíme, co jsme to vlastně našli.
1: Neblázni, Petře, ty 400 by nám třeba za ně dal.
2: Jo, to je možný. A sám je pak prodá za 4000, no to teda ne. Nechci se ošedit. Radši počkáme, až budeme přesně vědět, jakou mají cenu, jasný?
1: Je, hele, on se tamhle domlouvá s nějakým chlápkem a teď ukazuje na nás. To je nějaký divný.
2: Zmizíme a vrátíme se sem příští neděli.
1: Volá a mává na nás.
2: Radši se zdechneme hned.

0: Otevři zase ten vikýř, ať je tady za těma trámama aspoň trochu vidět. Musíme si to promyslet. Kolombo, když neví, jak dál, tak si vždycky probere všechno, co už ví.
1: No, vezli jsme do sběru lampu a vypadali z nějaký starý mince.
0: Lampa nepatřila Čepelákovi, ale nějakýmu nájemníkovi, který v tom baráku kdysi bydlel.
1: Ten chlap na burze měl o ty mince děsný zájem. No jo, to toho teda moc nevíme, co?
0: Proč ty mince do té lampy vůbec někdo schovává?
1: Na to, kdyby jsme přišli.
0: Musíme tu lampu rozmontovat. Třeba v ní ještě něco najdeme.
1: Ale to je blbost.
0: Podej mi nůž. Rozdělám ten podstavec.
1: Bacha, ať se neřízneš.
0: Ne. Ty šrouby nejdou povolit.
1: Chtělo by to šroubovák.
0: Zkusím trochu zapáčit. Podívej. V tom podstavci je složený nějaký papír.
1: Ukáž. To je nějaký vzkaz.
0: Tak to přečti. Opatrně. Ať ten papír neroztrhneš.
1: 15. září 1939. Jmenuji se Antonín Kroupa a jsem zaměstnancem zdejšího městského muzea. Mince ukryté v této lampě jsou nejcennější numizmatické exponáty místního muzea.
0: Ty jo.
1: Protože jsem se dozvěděl, že německé velení přikázalo mince zabavit a odvést, rozhodl jsem se ukryt je v této lampě. Druhý nejcennější exponát zdejší muzeální sbírky, meč z první poloviny 18. století, jsem schoval zde ve sklepě v nádražní ulici číslo 46 za třetí stropní trám. Jsem star a nemocen, ale doufám, že se dožijí doby, kdy budu moci všechny exponáty vrátit tam, kam patří. Kdybych se ale svobody nedožil, moje smrt přišla rychleji než konec války, prosím nálezce, aby vrátil všechny exponáty do zdejšího městského muzea. Podpis Antonín Kroupa.
0: Ty bláho.
1: Objevili jsme doopravdický poklad.
0: Ty normálka čumím.
1: Tyhle mince mají na beton děsnou cenu.
0: No, že váháš. Jestli ještě najdem ten meč.
1: No proč bysme ho nenašli, ten Kroupa? To tady jasně píše. Počkej. Tady. Meč z první poloviny 18. století jsem schoval ve sklepě v nádražní ulici číslo 46 za třetí stropní trám.
0: No jo, no nádražní 46? No to je přece barák starého Čepeláka.
1: No jasně. Kroupa v tom baráku bydlel. Meč je schovaný ve sklepě, kde jsme našli tu lampu.
0: Ale jak se chceš do toho sklepa dostat? Čepelák tě tam nepustí. Už minule na mě řval, abych ho neotravoval. Když teď zazvoníme, začne po nás házet cihly.
1: Nemusí o nás přece vůbec vědět. Všiml jsem si, že okýnko u sklepa má pořád otevřen. Tím se přece krásně protáhnem.
0: To nejde. Nejsme přece zloději.
1: Ale jasně, že nejsme. Máme prostě vyšší zájmy. To pak jde všecko stranou. Hledáme meč, který má velikánskou historickou cenu.
0: No, ale stejně.
1: No snad to nechceš vzdát?
0: No to ne, do toho sklepa musíme. Ale mám jednu podmínku. Jestli ten meč najdeme, vezmeme ho a odneseme i s mincema do muzea, tak jak si to Kroupa přál.
1: Uvidíme. Odevzdat to můžeme vždycky.
0: Petře, není to naše. Musíš mi slíbit, že to odneseme tam, kam to patří.
1: Ale co pořád máš?
0: Jinak do toho sklepa nejdu.
1: Tak dobře, jasně, slibuju. Stačí.
0: Ale musíš to taky dodržet.
1: Podívej, Čepelák, chodíš vždycky odpoledne do parku. To bude naše chvíle.

0: Dobrý den.
1: Spíš naschledanou, já už zavírám. Musíte přijít zítra, jsem tady od 8 do 4.
0: Nepřivezl jsem žádný sběr, chtěl bych se vás jenom na něco zeptat.
1: No, prosím, prosím, ale já pospíchám, v 4:30 jede autobus.
0: Zdržím vás jenom chviličku. Prosím vás, nevzpomínáte si na dva kluky, kteří tady minulý týden odevzdávali nějaký sběr?
1: Jo, milej pane, víte, kolik jich tady za týden projde? Kluci, to jsou mý nejčastější zákazníci, to máte těžký. Ve škole to je samá soutěž, tak se mi tady roje jako kobylky.
0: Ale možná, že byste si vzpomněl, jeden z nich měl takový kudrnatý vlasy.
1: Jo, kudrnatý vlasy, prosím vás. To má dneska každý druhý. Svět se zbláznil. Mužský nosej trvalo. No, viděl jste to někdy. A že jsem tak smělý. Proč je vlastně hledáte?
0: Ale to je taková zamotaná záležitost.
1: A to já znám. Dal jste jim nějakou věc, oni mi to sem prodali, vám to přišlo líto a tak to hledáte.
0: Ne, ne, ne, to ne.
1: Tak vám něco ukradli?
0: Ne.
1: To se taky stává.
0: Žádný sběr jsem jim nedával. Prosím vás, nevzpomínáte si, jestli jste u nějakého takového kluka náhodou neviděl starý mince.
1: Tak to vám můžu říct přesně. Neviděl. A kdyby nebyly prázdniny, tak byste se mohl zeptat ve škole, ale takhle... Já vám asi moc neporadím.
0: Jeden z nich, myslím, že ten menší, nosí brýle.
1: Brýle?
0: Ano.
1: Ja, počkejte, teď si na něco vzpomínám. Konce minulého týdne hodil jsem jim to na váhu, ten kluk v brýlích povídá 80 kilo, já jsem ho opravil, bylo to 79. No jo, říkal jsem mu, aby si vyčistil brýle, přesně tak to bylo. A ten větší, ten byl kudrnatej. To je fakt.
0: A znáte je? Víte, kde bydlí?
1: No tak to už na mě chcete trochu moc, ne? Ale jezdí sem se sběrem často, jsou to míž tam gasti.
0: A odkud ten sběr vozí? To vám neříkali.
1: No tak to máte různý, ale tuhle fůru, myslím, přivezli od starého čepeláka. Bydlí tady v těch domkách za tratí.
0: Ano.
1: Nezlobte se, ale já už musím zavřít, letím na autobus.
0: Já vám moc krát děkuju. A prosím vás, kdyby se ti kluci objevili, dejte mi vědět. Tady je moje vizitka. Naschledanou.
1: A počkejte, ještě jste mě neřek, proč je vlastně hledáte?
0: Až příště. Ujel by vám autobus.

0: Tichá, zapadni. Už vyšel ze zahrady. Jde do parku. Hele, teď jsou 3 hodiny. Dřív než ve 4 se nevrátí. Za hodinu musíme ten sklep prohledat, je ti to jasný?
1: No, já bych ale přece jenom ještě chvíli počkal.
0: Ale na co chceš čekat? Už zašel za roh. Nesmíme ztrácet čas. Doufám, že to okýnko bude otevřený.
1: No, hlavně, aby nás nikdo neviděl, jak lezeme přes ten plot.
0: Ale ty se pořád něčeho bojíš. Radši se zvedni a pojď.
1: A ty nezapomeň, co jsi slíbil.
0: Tak se tím okýnkem konečně protáhni.
2: No, nejde to. Mám asi větší zadek než ty, když...
0: Dělej ty, bramboro. Podej mi ruku. Já tě sem vtáhnu.
2: Au, to bolí. Nervy mě tak. Au.
0: No, konečně.
1: Mě tady nějak blbě vidět. Myslíš, že můžeme rozsvítit?
0: No, na tebou je vypínač.
1: Páni, viděl jsi někdy tolik krámů? Normální skladiště starého harabordí.
0: Tady se od války tutovinou kýzl.
1: No, musíme sebou hodit. Ale první, druhý, třetí. Tady za tím trámem by ten meč měl být schovaný.
0: Stoupneme si na ten stůl. Dělej. Vyraz nahoru.
2: Jo, dobrý. Tak, teď posvěť baterkou do té škvíry. Nic tady nevidím. Jenom chuchvalce prachu.
0: Protože máš slabý brýle. Ukáž. To se musí pořádně prohledat. Nic. Asi už to někdo šlohnul.
1: Ale mrkneme se ještě za ty druhý dva trámy.
0: Jasně píše, že ten meč schoval za třetí trám.
1: Ale co když ty trámy počítal od okna? Pak by jako třetí vycházel tenhle.
0: No jo, to je fakt.
1: Tak to za ním pořádně prohledej.
0: Už ho mám. Hele.
1: Co blbneš? To je nějaká stará rezavá kosa.
0: No jo, vlastně. No ale vypadalo to jako...
1: Jdi do háje. Příště se pořádně podívej, než začneš ječet.
0: Co budeme dělat? Čeplák se za chvíli vrátí.
2: Ty bláho! On s tím štípe dříví.
0: S čím?
2: No s tím bečem přece. No podívej se, tady v koutě. Je zaseknutý ve špalku a pod ním je hromada rozsekaných polen.

0: Chyteme za ní oba, pojď.
1: Jo.
0: Raz, dva, tři, zaber.
1: Jo. Nejde to. Je jako zabetonovaný.
0: Kdyby tady bylo aspoň kladivo.
1: Jo, kladivo. Kladivem bys ty ornamenty poškodil.
0: No, tak jak ho chceš dostat z toho špalku ven?
1: No, musíme mít pořádný nářadí. Láto nebo nějaký klíny.
0: Nevím jak ty, ale já tady v tom harampádí žádný nářadí nevidím.
1: No vezmeme si ho z domova a zítra odpoledne sem zajdeme ještě jednou. Stejně se už musíme zdechnout. Čepelák se může každou chvíli vrátit.
0: Bez toho meče nejdu. Musím ho prostě mít.
1: Nejsi vadnej.
0: Už je skoro náš. Přece ho tu teď nenecháme.
1: Víš co? Tak si ho odnesi s tím špalkem. Ahoj. A pak tady nezapomeň zasnout.
0: Počkej. Já jdu taky. Ale zítra. Zítra se sem vrátíme. Pozor! Tam na rohu stojí ten chlap.
1: Jakej?
0: No ten z té burzy. Dívá se sem. Tak už z toho plotu seskoč.
1: No tak nemůžu. Něco mě drží za kalhoty. Nějaký drát nebo co?
0: Bacha, už nás poznal. A běží sem. Tak dělej, co tam visíš jak netopír.
1: No tak Jirko.
0: Seskoč. Musíme zdrhnout.
1: No teď si roztrhnu kalhoty, pitomej drát.
0: Přidej. Běží pořád za náma.
1: To se ti řekne. Ztratím kalhoty. Víš, jakou mám na zadku skobu? To zas bude doma vejřez.
0: Musíme ho setřást. Zapadni do průjezdu.
1: Zahnul za náma. Je to nějaký vytrvalec.
0: Proběhneme dvorkem a v parku se mu ztratíme.

0: Haló, pane Čepelák. Haló, haló.
1: Chlape zatracená, co jste to udělal? Rozflákal jste mi okno.
0: Nezlobte se, prosím vás, ale nezvoní vám zvonek a...
1: Ještě aby zvonil, aby si na mě mohl každej obejít a zadrnčet.
0: Promiňte, ale já jsem nevěděl, jak vás přivolat.
1: No, tak jste mi začal házet šutráky do oken.
0: Ale vždyť to byl jenom malý kamínek.
1: Co, já vám dám kamínek. Byl to šutr, balvan. Už 10 minut vás ze zahrady pozoruju, jak se na mě dobejíváte. Když jsem viděl lítat ty kameny, tak si říkám, ten chlap to okno rozbije. A taky, že jo.
0: No a proč jste se tedy neozval?
1: No, myslíte si, že hned přiběhnu, když si na mě kdekdo houkne? To se teda moc mejlíte.
0: Nezlobte se, já vám to okno zaplatím.
1: No to si pište, že ho zaplatíte. A ještě mi ho odnesete ke sklenáři.
0: Všechno zařídím a škodu nahradím, jenom se prosím vás už nerozčilujte. Já bych se vás chtěl zeptat na pár věcí.
1: No, nic nevím, nic mě nezajímá.
0: Ale ty dva kluky, co u vás byli pro sběr, znáte, ne?
1: Nejdřív mi ukažte odznak, že jste od bezpečnosti.
0: Ale já nejsem.
1: No tak to máte smůlu, milej pane. S lidma, který mě rozflákají okno. A pak ještě vyzvídaj, se zásadně nebavím.
0: No, jak myslíte? Ale v tom případě si to okno budete muset zaplatit a odnést ke sklenáři sám.
1: No počkejte, tak to teda ne.
0: Naschledanou.
1: No, moment. Už si vzpomínám, ty dva kluky znám jenom podle vidění. Jednou si tady byli pro sběr.
0: A neviděl jste u nich náhodou? Nějaké staré mince.
1: Jo, ukazovali mi nějaký dvě starý, zlámaný grešle.
0: Ano.
1: Prej byli schovaný v jedný starý lampě, co jsem jim dal. Snad si nemyslíte, že to má nějakou cenu.
0: Ta lampa byla vaše?
1: Ne, kdepak, ta ještě z války. Po starým Kroupovi.
0: Po Kroupovi?
1: Copak, vy jste ho znal?
0: Víte, kde ti dva kluci bydlí?
1: Jo. Myslím, že v tom prvním činžáku zatratí, ale krk bych za to nedal.
0: Tak vám děkuju a naschledanou.
1: Moment! Co to okno?
0: Vidíte, málem bych zapomněl.

0: Milane, někdo byl v naší skrýši a vzal nám ty starý peníze.
1: Cože? Co to žvaníš?
0: Tak se podívej. Plechovka, ve které byly schovaný, je pryč. A s ní ta listina od kroupy.
1: To není možný. O naší skrýši tady na půdě přece nikdo neví.
0: Jo, to jsme si jenom mysleli.
1: No, ta plechovka byla schovaná za tím prknem. Pamatuju si to úplně přesně.
0: No já taky. Když jsme odcházeli, stála tady. A teď je fuč.
1: No ale... Kdo mohl tu naši skrýš vyčmuchat? No kdo mohl ty peníze vzít?
0: Ten chlápek z burzy, co nás včera pronásledoval. Mysleli jsme si, že jsme mu utekli. A on nás přitom stopoval až sem.
1: To je fakt. Mohl jít za náma sem nahoru, počkat si, až odejdeme a pak skrýš vybrat.
0: V klidu a v úplném pohodě.
1: Jo. Musíme jít do muzea a všechno jim tam od začátku až do konce říct.
0: No, ty jsi se zbláznil. Co bys jim tam chtěl, prosím tě, povídat? Kdybys měl v ruce alespoň ten kroupův papír. Ale takhle se ti normálně vysmějou.
1: Tak co chceš dělat?
0: Vůbec nic. Nedá se dělat vůbec nic. Musíme to nechat všechno plavat.
1: Prosím tě, kam na takový ubohý nápady chodíš?
0: Přestává se mi to líbit. Zamotáme se do toho a nakonec vletíme do parádního průšvihu. Dej na mě!
1: Tak podívej se, když nechceš, zajdu do toho muzea klidně sám.
0: Nebudu ti věřit ani slovo. Nemáš přece žádný důkazy.
1: Mám. Ten meč ve sklepě u starého čepeláka. Ten jim jako důkaz musí stačit.
0: Milane, nechoď tam. Radím ti dobře. Bude z toho průšvih.

0: Pokračuj v prohlídce, mládenče, a nesad na vystavené exponáty. Hlavně se nedotýkat vycpaných zvířat.
1: Pane, prosím vás, já bych se chtěl na něco zeptat.
0: Na toaletu pořád rovně a v druhém sále chodbou doprava. Dodržovat hygienu a ne, abych tě tam chytil s cigaretou. V prostorách muzea je kouření přísně zakázáno.
1: Ale já nehledám záchod, hledám ředitele.
0: Koho?
1: Ředitele muzea.
0: A to jako proč, co mu chceš?
1: Musím mu něco strašně důležitého říct.
0: Jo, to já znám. Chceš nám věnovat vycpanou ondatru nebo nějakou podobnou pitominku? Podívej se, aby bylo mezi námi jasno. Soudu ředitel nemá na nějaké legrácký čas, to za prvé. A za druhé momentálně není v prostorách muzea přítomen, takže z toho nic nebude.
1: Ale já s ním potřebuju opravdu nutně mluvit.
0: No tak mi řekni, co chceš, a já mu to vyřídím, až se vrátí.
1: Ale to nejde. Musím to říct přímo jemu, ono je to totiž tajný.
0: Tajný? Mně můžeš naprosto důvěřovat. Jsem už 40 let zaměstnancem tohoto muzea.
1: Jo, ale to jste pak musel znát pana Kroupu.
0: No, abych ho neznal, byl to můj kamarád. Ale odkud ty o něm víš?
1: No, já, vlastně Petr, prostě my dva, něco jsme našli a...
0: Počkej. Půjdeme tam do toho kouta za Jelena. Tam je klid a nikdo nás tam neuslyší, když říká, že je to tak tajný.
1: Tamhle jde. To je on.
0: Kdo?
1: Ten, co nám ukradl ty mince.
0: Kde? A co to meleš? A kam letíš?
2: Šiťte toho kluka, pane Mazatka! Šiťte ho! Nesmí nám utéct!
3: Už ho držím! Soudruhu řediteli! Pověřte rychle sem, ať se mi nevytrhne! Kluku, stůj!

0: To už říkáš po třetí, že jste ty mince našli ve staré lampě. Mě zajímá, kde jsou teď.
1: Já nevím. Nejdřív jsme mysleli, že jste je vzal vy, že jste nás jako mohl stopovat až do naší skrýše a pak... Jenže to jsme ještě nevěděli, že jste ředitel muzea.
0: No to jsem rád, že jsem aspoň mimo podezření. Takže ty netušíš, kam se ty mince ztratily.
1: Ne.
0: Rozmysli si to. Ty tolary mají obrovskou historickou cenu. Byly to opravdu nejcennější exponáty našeho muzea. Jestli se nenajdou, musím celou věc oznámit bezpečnosti. Tak co?
1: Já fakticky nevím, kde jsou. V tom dopise se psalo ještě o takovém meči.
0: Z první poloviny 18. století.
1: No jo, přesně o tom samým. Kroupa ho odnes z muzea jako ty mince a my jsme ho podle toho dopisu našli.
0: Kde? No tak mluv. Kde jste ho našli?
1: Ve sklepě, u starého čepeláka. Je zaseknutý ve špalku a nejde vyndat.
0: Cože? V jakém špalku?
1: No, čepelák s ním totiž štípe dříví.

0: Říkám vám, pane Čepelák, že se jedná o historicky vzácný předmět, který byl před válkou vlastnictvím místního muzea. Antonín Kroupa ho u vás v tomto sklepě schoval. Milan ho tady na vlastní oči viděl. Je to tak, Milane?
1: Ano, ano, ten meč byl zaseknutý tady v tomhle špalku.
2: A kde by asi měl být, když jsem s ním štípal dříví?
0: Člověče, jak jste vůbec mohl? Víte, čím jste mlátil do těch svých pitomých polen? Mečem starým 250 let.
2: Jo, starý to on byl. Ale nemusel se skoro vůbec brousit. Štípalo se s ním líp než se sekerou.
0: Já to snad nepřežiju, takové barbarství. Řeknete nám konečně, kam se ten meč mohl ztratit?
2: No, vždyť vám to povídám, ještě včera byl tady.
0: Ale kde je dneska?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože kde já teď budu schánět sekeru, že jo?
1: Vzal to asi ten samý člověk, co objevil naši skrýž. Přečetl si Kroupův dopis a podle něj našel meč tady v tomhle sklepě.
0: Je mi velice líto, ale když netušíte, kam exponáty zmizely, budu muset o celé věci informovat bezpečnost.

0: Milane. Milane.
1: Co děláš tady v tom křoví?
0: Čekám tady na tebe. Tak co?
1: No budeš koukat, kamaráde. Ten chlap, co nás honil, je ředitel muzea.
0: Ty blaho.
1: No, a to není všechno. Meč ze sklepa taky zmizel a ten řídil to chce hlásit na VB.
0: To je průšvih.
1: No to teda je. V kůži toho zloděje bych teda nechtěl být.
2: Já jsem ti to říkal, že do toho muzea nemáš chodit. Je to všechno tvoje vina. Kdybys to nevyžvanil, tak se nic nestalo.
1: Hele, Petře, chtěli jsme ty věci odevzdat do muzea tak, jak si to Kroupa přál? Chtěli. My máme svědomí čistý. Že jo? Nebo ne? No, co koukáš, jak vyvoraná myš?
2: Já totiž...
1: Neříkej mi, že jsi to vzal ty.
2: Já jenom jsem to prozradil bráchovi. Brácha taky říkal, že by to byla děsná pitomost vracet ty věci do muzea, když se můžou za velký peníze prodat.
1: Ty sketo! Co jsi to udělal?
2: Počkej, já přece...
1: Jsi!
2: Milane, nezlob se, já jsem chtěl...
1: Urvat všechno pro sebe! Jsi zrovna takovej jako ten tvůj bratříček.
2: Náhodou bych se s tebou bejola rozdělil, víš?
1: Takových špinavých peněz bych se ani nedotk. Nebo bych tě naspal do krku, aby se s nima udávil.
2: Co vyšiluješ? Všechno jsem přece dělal kvůli tomu kajaku.
1: Kroupa riskoval život, aby ty věci zachránil a vy jste je teď chtěli někam zašmelit. Jste hnusný, je mi z vás na nic.
2: Milane, počkej!
3: Tak rychle, co chceš, já pospíchám.
2: Já vás chci poprosit, abyste na tu bezpečnost nechodil.
3: Ty ztracené exponáty se musí najít.
2: No, když... Já... No, kdybych vám prozradil, kde ty věci jsou, tak byste nic neoznámil, že ne?
3: No, to bych si musel ještě rozmyslet.
2: Milane, no tak počkej.
1: Co chceš?
2: Meč i ty mince jsou už vystavený v muzeu. Měli jsme je schovaný u nás v kulně na zahradě. Sám jsem tam toho řídu přived. Odnes si to a slíbil, že na VB nic neoznámí. Ty jsi na mě ještě naštvanej.
1: A divíš se?
2: Nakonec přece všechno dobře dopadlo, tak co?
1: Ani bych neřekl. Poznal jsem, že můj kamarád je podrazník.
2: Teď už je všechno v pohodě, tak už se na to vykašli.
1: Protože vám pohrozili SMBákem, jinak by to v pohodě nebylo.
2: Do smrti dobrý, jo? A budeme si povídat už o něčem jiným. Hele, co mám? 400. Když je dáme dohromady s těma našima penězma za sběr, máme na kajak. Dobrý, ne?
1: Kde jsi je vzal?
2: Půjčil jsem si od bráchy.
1: Jo? A ví o tom?
2: No, 400 pro ně nejsou žádný peníze. Ani nepozná, že mu chybějí.
1: No jasně. Zítra obere pár lidí na Milounech a má je zpátky.
2: Když se to tak vezme, tak mu vlastně ani nepatří, když ukrádá lidi na váze, že jo?
1: Jo. A tobě? Tobě patří?
2: Já jsem si jenom půjčil. Hele, my tady žvaníme a ve sportovních potřebách zatím zavřou.
1: Tak ať. Já už s tebou na žádnou loď nechci.
2: Jsi normální? Peníze máme pohromadě. A ten kaják si můžeme jít koupit. To je přece ze všeho nejdůležitější.
1: Jo, možná pro tebe. Ale ne pro mě.
2: Zadarmo ti nikdo nic nedá. Musíš mít peníze. Kdy už to konečně pochopíš?
1: Doufám, že takovou pitomost nepochopím nikdy.

zbrzdečil, je ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska.

měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždí mi Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil,

0: Zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte příběh Petra Pana, který chce navždy zůstat dítětem? Právě teď si ho můžete poslechnout v premiéře na Rádiu Junior. Pohádku Petr Pan a Wendy na motivy Jamese Matthewa Berryho napsali a v roce 2022 zrežírovali Kristýna Jankovcová a Adam Svozil. Účinkují Jan Hofman, Anna Kameníková, Jaroslav Plesl a další. Natočeno v roce 2022.

0: Paní Darlingová, jsem rád, že vám mohu oznámit, že kromě půvabné dcery jste od této chvíle matkou úžasného syna. Na, Wendy, tady je to děcko.
1: O, jak milé, pane doktore. Budu mu říkat John.
2: Znamenitá volba, ženo má.
0: Já se chci taky narodit.
1: Dobře.
2: Cože? Třetí děťátko? Tolik výdajů si jistě nemůžeme dovolit. Ženo, musí mít spočítat naše peníze. Úrok, hypotéka.
3: Já nevím, zda si představuješ vývoj ekonomické situace nějak bůhví jak růžově. Ale já tedy rozhodně ne. A skoro bych si troufal tvrdit, že jakožto zaměstnanec přední finanční instituce o tom vím trochu víc.
1: Co je, Míšo?
0: Nikdo mě nechce.
1: Míšo, neboj, to je jenom jako. Že jo? Johne, no tak.
2: No, dobře. Ženo, spočítal jsem to. Když přestanu pít v práci kávu a o víkendu si odpustíme jídlo, tak by to třetí dítě mohlo vyjít.
1: No, tak vidíš, Míšo.
2: Wendy, no tak, kam zas jdeš? Musíš říct ještě něco jako muži můj, jak jsi moudrý a pracuješ do roztrhání těla pro blaho celé rodiny.
1: Když mě už tahle hra zas tak nebaví.
2: No tak, Wendy.
0: Jo, Wendy.
1: Dobře, no. Co je, Johne?
2: Tahle vázaňka se nechce nechat uvázat. Varuji tě, ženo.
4: Nepřeháněj, drahý.
3: Ale ty si možná neuvědomuješ důsledky, ale pokud nebudu mít tuhle vázanku uvázanou na krku, dnes večer nikam nepůjdeme. A pokud dnes nepůjdeme na ten večírek, nemusím už nikdy chodit do práce a oba zemřeme hlady a naše děti se ocitnou na ulici.
1: Dovolíš tedy, abych ti ji uvázala, drahý?
0: A nezapomeň na... V téhle rodině si mě nikdo...
3: Neváží.
4: Nepřeháněj, drahý. Všichni si tě vážíme. Že ano, děti?
5: Všichni si tě nejen vážíme, ale i tě máme moc rádi.
3: Jo.
6: No.
7: Děti, my za chvíli odcházíme a vy ještě nejste v posteli, Míšo.
1: Mami, já bych chtěla jít s vámi.
7: Míšo, ukryj si ty hračky. Cože?
1: Že bych chtěla jít s vámi na ten večírek.
7: Ale zlato, na to si ještě moc malá.
1: Ale já nejsem malá.
7: Míšo, prosím tě, Johne, pomoz bratrovi.
1: Jsem už dost velká.
7: Dobře, a právě proto potřebuju, abys tu zůstala a dávala pozor na své bratry, až budeme pryč. Wendy, pojď sem.
1: No.
7: Já ti řeknu tajemství, ano. Pracovní večírky tvého otce jsou otřesná nuda. Mnohem radši bych zůstala tady s vámi.
8: Ženo, můžeme konečně vyrazit. Máme tam být za 23 minut.
0: Mami?
7: Johne, obleč Míšu do pyžama, ano? A Wendy, proč je tu všude po podlaze to listí?
1: To jsem nebyla já.
7: Aha, a kdo teda?
1: No, Petr Pan.
7: Prosím tě, už jsi dost velká na to, aby jsi nevymýšlela.
1: Ale já se nevymýšlím.
7: A kdo to teda je, ten Petr Pan?
1: Takovej kluk občas nás v noci navštěvuje.
7: Jak to myslíš? Navštěvuje.
1: Ve spánku ho slyším.
7: To je ale nesmysl, Wendy.
1: Myslím, že k nám přichází oknem.
7: Wendy, drahoušku, vždyť váš pokoj je ve druhém patře.
1: Petr umí lítat.
7: Žádný člověk přece neumí létat.
1: No a co to listí u okna? Vidíš přece, že to nejsou obyčejné listy. Hele. Tak vidíš. Já to pak zametu.
8: Pospěš si už, pro boha.
2: Mami, řekneš nám ještě pohádku?
7: Zítra, Johne. Tak, dobrou noc. Wendy. Dobrou, Johne. Dobrou, Míšo.
0: Tak. Mami?
7: Ano?
0: Já jsem tak rád, že tě mám.
7: A já tebe.
8: Zhasína. Dobrou.
7: Dobrou, dítě moje.
0: Dobrou.
8: A žádné zloby.
1: Dobrou noc.

0: Je tu někdo?
1: Někdo. Jdi spát.
0: Petře? Jsi to ty? Ty ses tu schovával celou dobu?
1: A co?
0: Nic, ale...
1: Odkud to? Krucina.
0: Hráš něco?
1: Zvoněnku přece. Před chvílí tu byla.
0: Slyším něco jako cinkání.
1: No, to je vílí řeč.
0: To chceš říct, že je to někde opravdová víla?
1: Přiletěli jsme spolu. My spolu tak to trávíme čas, víš co?
0: Zemi, nezemi, jich musí být spousta, viď?
1: No, kdysi to tak možná bylo. Ale dneska toho děti znají už tolik, že brzo přestanou na víli věřit úplně. Bude masakr, protože pokaždý, když nějaký dítě řekne já nevěřím na víly, nějaká víla zemře.
0: Ale já teda na víly věřím.
1: Huh?
0: Slyším jí. Otud. To je krása.
2: Co říká?
1: Ale nevšímej si jí, ona jenom žádlí. Tadej! Dneska asi stejně žádná pohádka nebude, co?
2: Cože?
1: No, že tvoje máma asi už nic vyprávět nebude.
2: A ty jsi nepřišel, abys mě viděl?
1: Ale jo, to taky. Doufal jsem, že se dozvím, jak to dopadlo s tou morskou panou, jak se zamiluje.
2: A co pak tobě to maminka nikdy nevyprávěla?
1: Já žádnou mámu nemám.
2: Co?
1: Prostě jsem hned po narození utek z domova.
2: Ale proč?
1: Slyšel jsem, jak si moji rodiče povídají o tom, co ze mě bude, až vyrostu. Tak to jsem radši utek. Mámy jsou dost přeceňovaný. Ta tvoje teda aspoň umí vyprávět pohádky. Právě to s tou morskou panou.
0: O malé morské víle?
1: Zvoněnko, nechý. No, no, pokračuj.
0: No, ona pak odejde s tím princem. Mm-hmm. Do jeho cizího a pro ně tajemného světa. Ale jeho vrtkavé srdce na ní zapomene. A její srdce pukne a ona se rozplyne v mořskou pěnu.
1: Tak to je pecka. Dík. Tady máš žalud.
0: Jau. To ti teda děkuju. Nevzbuď bráchy. Kam to letíš, Petře?
1: Musím to říct ztracenákům.
0: No tak. Nechoď ještě, já znám spoustu pohádek.
1: Jo.
0: Mohla bych ti je vyprávět.
1: No tak jo.
0: Já, co to děláš?
1: No poletíme do země, ne země, ne. Budeš nám dělat mámu.
0: Co tomu řekne moje máma?
1: To je mi jedno.
0: Ale já přece neumím letat.
1: No nic, naučím tě to.
0: Co?
1: No naučím tě létat s větrem o závod.
0: To by byla krása.
1: A jsou tam indiáni a morský pany.
0: Morské pany?
1: No a mohla bys nám všem zašívat oblečení.
0: No...
1: Prostě místo toho, abys tu trčela zavřená v pokoji, odletíme spolu za dobrodružstvím.
0: Tak... Tak dobře.
1: No.
0: Je a naučíš létat i Johna s Míšou? Mám na ně dávat pozor.
1: Tak asi jo.

0: Co je?
1: Viděl jsem divnou věc a letí přímo sem.
0: Podívejte tamhle, na obzoru.
2: Co je to za ptáka?
1: To právě nevím.
2: Ahoj, zvoněnko.
1: Ahoj, zvoněnko. Co říkala?
0: Petr chce, aby jsme toho ptáka zastřelili.
1: A jo.
0: Máte někdo luk a šíp?
2: Já.
1: Pohni přece, už se blíží.
2: Uhni, zvoněnko. Petr mě konečně pochválí.
1: Ale to není žádný pták. Myslím, že je to nějaká paní.
2: Paní?
0: Spíš holka, ne?
1: Petr!
3: Ahoj, kluci! Konečně jsem vám přivedl maminku, jak jsem slíbil. Proč si neradujete? Vy jste ji neviděli? Vždyť letěla napřed, tímhle směrem.
1: Ojojoj, jak smutný to den. Paní, která by se o nás starala.
2: Petře, je mrtvá.
0: Hele.
3: Wendy. Čí je to šíp?
2: Můj, Petře.
3: Ty, trumpetko?
2: Bodni, Petře. Zasloužím potrestat.
4: Nemůžu tě probodnout. Něco mi drží ruku.
1: To ta paní. Koukněte na její ruku.
0: Žije. Paní Wendy žije.
3: Wendy. Podívejte, šíp se zabodl do toho žaludu, co jsem jí dal. Haha, zavěsila si ho, jak vás asi nepřekvapí, na řetízek kolem krku.
0: Paráda.
1: Zachránil jí život.
0: Slyšíte? Zvoninka skučí, protože paní Wendy je naživu.
1: Petře, to ona nám řekla, abychom paní Wendy sestřelili.
3: Co to? Dobře mě poslouchej, Zvoninko. Tohle byla zrada. Už nejsme kamarádi. A už tě nikdy nechci ani vidět. Nikdy.
0: Ty jo. Kam až Zvoninku přivedla neopětovaná láska, co?
1: A co uděláme se ze sláblou paní Wendy? Jestli jí tu necháme jen tak ležet, tak umře.
0: No jo, no. Ale s tím se holt nedá nic dělat.
2: Ale dá. Odneseme ji dolů do našeho podzemního domu.
3: No, moje řeč. Přesně tak se to s maminkami dělává.
2: Že?
0: No tak dělej, drží.
1: Padá ti, pozor na tu nohu.
3: Počkat.
1: No tak.
3: Myslím, že jsem na něco zapomněl, ale co to? A jo, kruci, jděte napřed. Já myslím, že ona měla ještě nějaké bratry nebo co. Musím je pohledat.

0: myslíš, že mám?
1: Myslím, že to nezvládne. Petře? Ona se hýbe.
2: Sestřičko!
0: Všichni se upravte. První dojem je nejdůležitější.
3: Kde to jsem?
2: Prosím, řekni, že se ti tady líbí.
4: Jo, řekni, prosím.
3: No, je to rozkošný domek.
0: Podzemní domek, abychom byli přesní.
5: Bendy, tohle jsou ztraceňáci.
6: Dobrý den.
2: O, Wendy, prosím, buď naší maminkou.
4: No tak.
5: Prosím.
3: No, to mi hrozně lichotí.
2: No tak.
3: Ale ještě jsem sama malá holka. Víte, nemám s maminkováním žádné zkušenosti. Že jo, Petře?
0: To nevadí, stejně můžeš být mou ženou.
4: Jo, to je pravda. Hm?
3: No, tak dobře, udělám, co bude v mých silách. Muži.
4: Jo, paráda,
6: to bude super.
2: A kde je vlastně náš táta a máma?
0: Ti zůstali doma, Míšo. To je přece v úplně jiném světě.
2: Aha.
3: Tak, a co teď? Vyrazíme ven za mořskými panami?
5: Ale maminko, teď je čas na pohádku.
6: Pohádku, pohádku, pohádku, pohádku.
3: Tak dobře, tak dobře. Tak... Teď už rychle na kutě, vy moje zlobivé děti. Povíme si pohádku o malé mořské víle.
4: Jo!
7: Jo, no.
8: Ale nejdřív čaj.
4: Já bych šel taky čaj.
3: Dobře, dobře.
2: Snad jsou v té mořské víle piráti.
1: Co? Piráti nejsou žádná pohádka. To je naše každodenní skutečnost.
0: Mhm. Chceš asi říct realita.
2: Jo, realita.
1: Co? Realita. V trávě přímo nad námi teď spí pirát. Jestli chceš, vylezeme nahoru a zabijeme ho. To je realita.
3: Co?
0: A co když se probudí?
3: No.
1: Snad si nemyslíš, že bych ho zabil ve spánku. Nejdřív ho probudím a pak ho teprve zapíchnu. My ztraceňáci vždycky bojujeme férově. Že jo, Petře?
8: To teda jo.
0: A už jste jich zabili hodně?
4: Jo, spousty. Čahoun, krčma byl.
2: Vidíš a šmik.
8: Malá mrkvička.
9: Jasně.
0: Wow, teda to je hodně pirátů. Hmm.
1: To je jo.
0: Hele, tak možná ty vraždy vlastně, že jo, provedeme později. Nejdřív bych si dal ten čaj.
3: No, ano. Tak, dá si k tomu někdo sušenku?
4: Jo,
2: já miluji sušenku.
4: Podejte to sem.
3: Vždy postupně.
4: No, to sem, prosím.
2: A kdo je jejich kapitán?
10: Hák. Kdysi prý býval školník. A od té doby se vyžívá v nejrůznějších způsobech zabíjení.
8: Já slyšel, že býval finanční analytik.
1: Jeho tvář je bledá jako mrtvola a lemují jí prameny dlouhých černých vlasů. Oči má modrý jako poměnky a za normálních okolností se mu v nich zračí nekonečný smutek. Ale když do někoho zasekne svůj hák, co má místo ruky, rozsvítí se v nich dva děsivý rudý plameny.
10: A ten spratek se jenom smál, když mi usekl ruku a hodil ji krokodýlovi, který ji rozdrtil ve svých odporných čelstech. Tak mu zachutnala, že mě od té doby pronásleduje. Všude, kam se jenu, z moře do moře. A nikdy mě nenechá. Nikdy. Nikdy se nezastaví, dokud nesežere i to, co ze mě zbylo.
1: Ten krokodýl by ho už dávno dostal, nebýt jedné náhody.
0: Jaké náhody?
1: Spolkl budík, který hlasitě tiká a tak hádka pokaždé varuje.
10: Jenomže, kapitáne, jednoho dne se ten budík zastaví a pak vás ten krokodýl, no, dostane, ne? Právě. A do té doby chci na tomhle světě stihnout jednu jedinou věc. Potřást tímhle. Petru panovi rukou. Myslí si, že si může jen bezstarostně poletovat. Neohlížet se na nic a nikoho. Rozpážu to jeho mladé, vychloubačné tělo. Jako háda.
7: No, a byla moc hezká. A dokázala se zasnít, což bývá u dospělých vzácné.
4: A jaký měla hlas?
7: Hlas? No... No, měla takový jakoby... prostě měla hlas jako jasný den v parku.
4: Ty jo. A jaký bylo, když tě obejmula?
7: Obejmula.
9: Sakra.
7: No.
9: Moje
7: Johne, jak bys popsal, jaký to bylo, když tě máma objala?
0: Kdo?
7: No, naše máma.
0: Neznám.
7: Johne.
0: Neruš mě, snažím se to dodělat toho draka. Kruci.
4: Počkej, já ti pomůžu. Já si svoje rodiče taky nepamatuju.
2: A kdo jsou to rodiče?
7: Jak to myslíš, kdo to jsou rodiče? Co pak ty nikdy nemyslíš na naše rodiče? Ty si nepamatuješ naší maminku?
2: Ty jsi moje maminka.
7: Ale jenom jako.
2: A?
11: Stejně už na vás zapomněli.
7: To teda ne. Vždyť jsme pryč sotva pár hodin. Nebo týdnu? To je jedno. Určitě nám stále nechávají otevřené okno, abychom se mohli kdykoliv vrátit. Neboj, Míšo.
2: Mně je to jedno.
11: Otevřený okno, to určitě. A vůbec, maminky jsou stupidní a tahle hra pěkně nudná.
0: Petře, tak se můžeš proletět na mým drakovi. Za chvilku bude hotovej.
11: Na co draka, když můžu lítat sám?
7: Petře!
2: Mami, mně se roztrhly plavky. Zašiješ mi to?
7: Za chvilku.
2: Mě už to tady nebaví. Já chtěl jezdit na divokým vlkovi.
0: Jenže tam jsme byli včera.
12: A předevčírem. Mami, my máme ještě svačinu.
7: Dneska máme svačinu jenom jako.
4: Ach jo.
12: A nemohla bys nám pro něco skočit?
7: Ne, nemohla.
2: Mami, mami, kam to zas jdeš?
4: Mami.
2: Mami. Mami.
7: Vendy, nemáš ještě svačinu. Vendy tohle, Vendy tamto. To je teda fakt dobrodružství.

0: Wenn die Jet... Ahoj. Proč nejdeš za náma, Wendy?
1: Moc mě těší. Mořské pany. Krásně zpíváte.
2: A ty máš moc pěkný plavky, Wendy.
1: Děkuju.
0: Jo. Máš moc pěkný plavky, Wendy. No a kde máš Petra?
1: On někam letěl.
0: A. Za dceru indiánského náčelníka?
1: No, to nevím.
2: Aha.
3: Kdy za námi zase přijde Petr Pán?
2: Wendy, a pořád jim tam uklízíš?
1: No, někdo se o ně musí postarat.
2: A proč zrovna ty, Wendy?
1: No, protože...
3: Proč si vlastně nestarají jeden o druhého?
1: No, já...
2: My se staráme jedna o druhou.
3: Proč to musíš dělat ty, Wendy? Co? Kdo se stará o tebe?
0: Wendy.
3: Wendy, ty už jdeš? Ty brečíš, Wendy. Ale vždyť máš tak hezký plavky.
2: Tak ahoj, Wendy.

Ježíce, našel nu z druhé strany útesu.

0: No, prý si našli maminku.
1: Co?
0: No.
2: No a co?
1: Je nám trochu líto, že... No, že ztraceňáci mají maminku a my ne.
0: To je maminka.
1: Maminka, to je prostě nejlepší člověk.
3: On ví, že to je maminka. Piráti nemají rodiče. Ale jak to? A co jsi myslela, že se stane ze ztraceňáků, až vyrostou?
4: Cože?
2: Co to bylo?
3: Pšt!
5: To je jenom pták, nepták, co tamhle plave na svém plovoucím hnízdě.
6: A jo.
0: To je nepták.
7: Kapitáne!
6: Co je?
7: Napa.
6: No.
7: Co kdybychom těm klukům jejich maminku unesli a udělali si z ní naší vlastní?
4: Ty idiot!
8: Ty navrhuješ okrást Petra Pana o to nejcennější, co má.
0: Já jsem jen...
8: Tak na to ti řeknu, že... Že je to zatraceně skvělý nápad.
4: Skvělý nápad!
3: Petře!
4: Neboj, to nedovolím. Jste připraveni, kluci?
3: Jasně.
4: Asi ano.
7: Sypiš!
4: Tak jo. Na piráty!
7: Jo!
4: Jo? No tak dobrá. Kluci, hoďte ty zajatce do člunu a odvezte je do bezpečí. Už nemůžeš, co?
9: Protože stojíš výš. To je nespravedlivá výhoda.
4: Promiň, to jsem si neuvědomil. Tak, pojď taky nahoru. Podám ti ruku. Jau! To není fér!
7: Bendy, co se stalo?
3: Hák, Petra! Kousl do ruky! Vraťte se!
9: To není fér!
2: Hlupáku!
4: Tu máš!
3: Nej ho!
9: Jde šprtko!
8: Rád se jeho rozhlídne, všech se hned strašný děs zhostí. Koho si korzár hák vyhlídne,
10: záhy z něj zbudou jen kosti.
4: Počkejte na něj! Vy krysi, počkejte!
3: Bendy!
4: Prober se!
3: Co se stalo?
4: Bendy, poslouchej. Bendy, jsme na skále Trosečníku. Jenže přichází příliv a ona brzy zmizí v hlubinách.
3: Tak, pojď. Musíme odsud.
4: Ano.
3: Dopláveme nebo poletíme?
4: Mě zranil. Myslíš, že bys dokázala doplavat nebo doletět na břeh sama?
3: Já jsem na to asi příliš vyčerpaná. Petře.
4: Nemůžu. Nemůžu ti pomoct, Wendy.
3: Chceš říct, že se oba utopíme?

0: Podívej, jak voda stoupá.
1: Počkej. Tamhle. Tamhle leží Johnův drak.
0: No a co?
1: John ho stavěl, aby ho zvedl ze země.
0: No tak sláva. Rychle.
1: Počkej. Dva neunese. John to zkoušel s trumpetkou.
0: Tak se uvaž.
1: Nenechám tě tu.
0: Já tebe taky ne.
1: Tak si stříhneme.
0: Vendy.
1: Petře.
0: Tak jo.
1: Kámen.
0: Nůžky. Papír.
1: Ne, počkej, Petře. Co to děláš?
0: Snad jsem tě uvázal pořádně.
1: Ne.
0: Tak, ahoj. Vendy. Co? Umírání bude taky dobrodružství.

0: Zobku, řeklo se minuta ticha.
1: Nemohla bych si sednout na Petrovo místo, když tudy.
0: Minuta se řeklo. Minuta!
2: Teda. Někdy si říkám, že děti jsou víc práce než radosti, že no má.
3: Petře! Jak to, že jsi naživu?
2: Ale když jsem měl na mále, plul kolem pták, nepták na svém hnízdě, tak mě svez. Neřeším.
4: Je, počkej. Ovážu tě ty rány. Pojď. Opatrně.
2: Ženo má, nic není příjemnější, než spolu po celodenní dřině odpočívat obklopení naší drobotinou. Že ano?
4: Rozhodně, drahý.
2: Wendy? To, že jsem jejich otec, to je jenom jako, že jo?
4: No, jasně.
2: Uf. No víš, připadal bych si strašně starý, kdybych měl být jejich skutečným otcem. Takže ty jsi moje žena a hrozně se milujeme taky jenom jako, že jo?
4: Jo? No, jo. No, jasně. To je taky jenom jako.
2: Uf. Proč se tváříš tak divně?
4: Netvářím.
2: Co je?
4: Ale nic.
2: Pokud tě tahle hra už nebaví nebo něco, tak stačí přece říct. Možná, že by Zvoněnka chtěla být naší maminkou.
4: Zvoněnka? To určitě, když jsi ji vyhnal.
0: Tak, kluci, večerka.
2: Co je?
5: No, šuk do postele.
6: A co pohádku?
0: No, a jakou byste chtěli?
7: O malý,
6: o měsíčním krátečem s Myšlou.
8: Ne.
2: Dneska vybere třeba ty, Míšo.
6: No, já bych chtěl, jak se to jmenovalo, o těch lidech, s těmi dětmi.
4: O darlingových.
2: To jo. Jsme slyšeli.
6: To říkal si, že si můžu vybrat.
0: No, to je pravda, Petře. Tak hezky poslouchejte. Byl jednou jeden pán.
9: Mně by se líbil spíš králík.
0: Pšt.
9: Nebo kuna.
0: A ten pán se jmenoval Darling. A jeho žena byla paní Darlingová. Měli tři děti. A tyhle tři děti odletěly do kouzelné země nezemě, kde žijí ztraceňáci.
8: Nevím proč, ale tušil jsem to.
0: Jak nešťastní asi museli být rodiče Darlingovi, když jejich děti odlétly.
8: Příšerně smutné.
2: To teda.
9: No, a vrátili se někdy?
0: To je dobrá otázka.
6: Podívejme se do budoucnosti.
0: Podívejme se do budoucnosti. Kdo je ta vznešená a mladá žena, která suverénně vystupuje z vlaku?
8: Z vlaku? Ty brjo.
0: Je vidět, že si dělá, co chce. Cestuje a chodí na večírky a dělá si prostě, co chce.
10: Pověz Wendy, kdo je ta silná ženská hrdinka?
2: No, pověz Wendy, kdo je to?
0: Asi by to mohla být Wendy. A kdo jsou ti dva statní mládenci, kteří ji doprovázejí? A z nichž už teď jsou skuteční muži a nejspíš také držitelé řidičských průkazů. Že by to byli John s Míšou? No teda, jsou to oni.
2: Super.
6: Ty kráso.
0: Ale aby se tohle všechno mohlo stát, museli nejdřív dospět. Přestože jejich dobrodružství bylo báječné, jednou se museli vrátit domů. A když se vrátili, našli svou maminku čekat u otevřeného okna, jako by neutekl jediný den.
2: Kruci, to je vypravěčka. Ha, ha, ha.
0: Co se děje?
2: Nic. Ale pleteš se, Wendy. Kdysi dávno jsem si stejně jako ty myslel, že mi maminka navždycky nechá otevřené okno. A tak jsem byl pryč celé měsíce, stejně jako ty. A pak jsem přiletěl zpátky a okno bylo zavřené a zamřížované a v mojí postýlce spal jiný kluk.
4: Ale Petře, vážně myslíš, že všechny mámy jsou takové?
2: Ano.
1: Poleďme domů, Wendy.
4: Neboj, Johne, vrátíme se, ale...
2: A Vida!
4: Petře...
2: Víš co? Dělej si, co chceš. Mně je to jedno. A...
4: Když poletíte s námi, určitě se mi podaří přesvědčit rodiče, aby si vás všechny nechali.
9: Můžeme, Petře.
4: Petře, tady z nich vyrostou tak akorát piráti.
2: Tak dobře.
1: Jo,
7: super.
1: Tyjo,
7: pojď, všechno si zbalí.
4: Petře, já mám takovou radost. Taky to bude dobrodružství, věř mi. Dětičky, až si zbalíte věci, přijďte si před cestou pro své kapky. No tak Petře, běž si pro věci.
2: Já s vámi nepoletím, Wendy.
4: Ale ano, Petře.
2: Ne.
4: No tak, najdeme tvou maminku.
2: Ne, už mi dávno přestala chybět.
4: Tomu nevěří.
2: Navíc by mi mohla říct, že jsem starý.
4: Ale Petře...
2: Musel bych chodit do školy. A potom někam do práce.
4: Všechny děti jednou vyrostou.
2: Ale já ne. Já nechci být dospělý a pořád se nudit. Nebo se strachovat o osud finančního kapitalismu. Nikomu nedovolím, aby ze mě udělal dospěláka.
4: Takže budeš radši opuštěný?
2: Hele, jak mi to nevadí. Hele, jak mi to nevadí. Nevadí.
4: Petr s námi nepoletí.
2: Co?
6: Jak to?
2: Tak snad abyste vyrazili. A žádný velký ciráty s tím. Ahoj, kluci. Šťastnou cestu, Wendy.
1: Ahoj, Petře, pane. Ahoj, Petře.
6: Ahoj, Petře.
1: Ahoj, Petře.
4: Ahoj, Petře, pane.
2: Dospěláci. Taky zničíš všechno, co je hezké. Kdo je? Co tady chceš? Vypadni! Vypadni! Říkal jsem, že tě nechci nikdy vidět! Počkej. Mluv jasně. Cože se stalo?
11: Dneska ho rozpářu jako schnilé podsvinče.
2: Vazbo.
12: To víte, že jo, pane, ano. Samozřejmě, dneska to je ten den.
2: Pojď sem, uvaž mi tu vázanku.
12: Ano.
2: No.
12: Tak.
2: To si myslíš, že je?
11: Bezohledný fakan. Kousíček ještě.
2: To, co mi udělal přece...
11: Ale já mu ukážu, jak to dopadá, když si někdo neváží kapitána Háka.
2: Tady dotáhnu a...
12: Hotovo.
2: Tak dost. Ne. A padej, kliso. Nebo...
11: Počkej. Vyjdeme spolu. Schromáždíš chlapy a pak počkáme, až se Petr Pan chytí na návnadu, co tak delikátně knučí v podpalbě.
2: Ke mně!
13: Co to? Kapitáne!
2: Pusti je!
11: Raději zemřít, než ti ustoupit.
2: Jak chceš.
11: Ne.
4: sundám těhoubík. Zkus mi rozkousat pouta.
11: Troufalý klacku. Tohle je tvůj konec. Fuj, co to? Jedeš?
1: Zvoněnko.
11: Hade! Kdo? A co vlastně jsi? Petře, pane?
1: Jsem mladý. Jsem radost. Jsem malý ptáček, který se vyklubal z vejce.
11: Hlupáku! Ty si myslíš, že nikdy nevyrosteš? Ale čas tě nakonec stejně dožene. A já taky. Zvoněnko, ty jsi mě zachránila. Ale proč? Co je s tebou?
4: Kluci. Věříte na víly? No, věříte na víly?
6: Jo.
4: Tak to řekněte. Myslím, že se může uzdravit, pokud budou děti věřit na víly.
6: Já věřím na víly. Já taky věřím na víly.
2: Já taky věřím na víly.
4: Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly. Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
4: Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
4: Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
4: Já věřím na víly.
6: Já věřím na víly.
4: Já věřím na víly.
1: Zvoněnko! Zvoněnečko! Děkuju vám! Děkuju ti, Wendy. Budu ti navždy zavázán.
2: Bál jsem se o tebe. Ale neříkej to klukům.
4: Neboj. Neřeknu.
1: Tak? Kam bys chtěla plout, Wendy?
4: No tak, kam asi? Za dobrodružstvím! Yeah!
1: Ha!

0: Wendy, nestůj pořád u toho okna, je chladno.
1: Když já...
0: Určitě pro tebe přiletí.
1: Už tu měl být.
0: Znáš Petra. Vloni taky přišel o pár dní později. Vlastně i ten rok předtím, co?
1: A nemůžu tam zůstat díl než týden.
0: Wendy, nějak jsme se přece domluvili.
1: Ale mami, jsem tam jenom jednou za rok.
0: A co škola?
2: Co se dává do... Kluci, co to vlastně vaříme?
3: Ne, nevím.
4: Večeři, tati?
5: Jo,
2: správně, trumpetko. Miláčku, co se dává do večeře?
5: No, tak...
6: Pojď, ať to ukážu.
2: Paráda, Johne. Tak pojďte.
7: No pojďte, vy suchozemské krysy.
8: Ale pak rychle do postele, zítra se jde do školy.
9: Ano.
0: Ani nevíš, jak jsem šťastná, že tatínek už nemusí chodit do práce. Hrozně si oddychl. Takovýhle býval, když jsme se poznali. Koho vlastně napadlo přivést ten pirátský poklad?
1: Míšu.
0: Wendy, no tak, přece by na tebe jen tak nezapomněl.

0: Ahoj, Wendy.
1: Ahoj, Petře.
0: Hele, vy už tu máte jen dvě postele. Kde spává John?
1: John spává jinde.
0: Mm-hmm. A Míša spí?
1: Ano, ale tohle není Míša, Petře.
0: A hele, nový dítě?
1: Ano.
0: Kluk nebo holka?
1: Holčička.
0: Bezva. Tak jdem.
1: Petře, ty čekáš, že s tebou odletím?
0: No jasně, proto jsem přece tady.
1: Petře, čekala jsem na tebe dlouhou dobu.
0: Co?
1: No, podívej se na mě pořádně.
0: Co se to s tebou stalo?
1: Já rozsvítím, jak uvidíš sám.
0: Nerozsvěcej. Co to má znamenat?
1: Nemohla jsem tomu zabránit.
0: Ne. Prostě ne.
1: Jsem už dávno dospělá.
0: Ne, nejsi.
1: Petře, ta holčička v postýlce je moje dcera.
0: Ne. Není.
1: Petře. Ale... No tak.
0: Tak ne.
1: Petře.
0: Nech mě.
2: Proč brečíš?
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Petře, tohle je Anna.
0: Ahoj. Jmenuji se Petr Pan.
2: Jo, já vím. Máma mi o tobě všechno vyprávěla. Tak co? Poletíme?

0: Rádio Junior.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už si užijte veselou pohádku o desetiletém prezidentovi, viru způsobujícím hloupost a boji na život a na smrt v botanické zahradě. Příběh Eliáš Říha zachraňuje svět napsala Hana Lehečková. Režie se v roce 2017 ujala Izabela Šenková. Účinkují Matěj Převrátil, Pavel Tesař, Ivana Chýlková a další.
2: Znovu vás zdravím, vážení posluchači, a vítám u pořadu, který byl třikrát za sebou zvolen pořadem tisíciletí. Ano, přicházejí Žblepty s Emou.
3: Moderátorka Ema. Nekompromisní, vždy exkluzivní a zcela neúprosná. Ema. Moderátorka, která je tady skutečně pro vás.
2: Ema jsem já a nejsem tady sama. Schválně, jestli poznáte našeho prvního hosta po hlase.
4: Dobrý den, paní moderátorko. Dobrý den, vážení posluchači.
2: Poznáte? Nepoznáte? Nepoznáte?
4: Poznáte?
2: Ano! Není to nikdo jiný než sám Eliáš Říha. Jsem tak ráda, že jste konečně přijal pozvání do našeho studia.
3: Exkluzivní.
2: Mimochodem, máte velmi slušivou košili s motivem? Ukažte. Lokomotivy. To jste si kupoval sám, nebo vám pomáhala nějaká vaše kamarádka? Či snad přítelkyně?
4: Přítelkyně. Na holky mám času ještě dost, paní moderátorko.
2: Dobrá. Ale povězte nám, jak je vlastně možné, že se desetiletý kluk stane prezidentem? Nemáte pocit, že je to tak trochu netradiční?
3: Neúprosná.
4: To jste asi neslyšela o případu afrického kmene Kikiriki, kterému vládne fousatý kozel. Údajně prý nikdy neměli moudřejšího panovníka.
2: Kikiriki? Ještě zajímavé. Říká se o vás, že jste byl výjimečný už od kolébky. Je to pravda?
4: Je pravdou, že znaky extrémní chytrosti jsem projevoval už jako batole.
5: Táto, Eliášek udělal ráno první bobek na nočníku.
6: No teda, máme mi to ale šikovnýho kluka.
5: Došel si pro nočník úplně sám. Sundal si plínku, sednul si s knížkou a za dvě minuty měl hotovo.
6: Z něho určitě vyroste nějaký génius, vědec nebo manažer.
2: Co to bylo?
6: No, mamko, jestli to byl na tom záchodě on, tak nám z něho snad vyroste...
5: Doktor?
6: Ne, prezident.
2: A byl jste to vy?
4: Byl jsem to já.
2: Fascinující.
4: Měsíc na to jsem si začal brát místo knížky na záchod účty a kalkulačku. Dělal jsem rodinné účetnictví.
2: Takhle geniálního člověka si absolutně nedokážu představit na základní škole. Existovalo vůbec něco, co jste ještě nevěděl? Co jste se mohl naučit?
7: Vážení, poprosím o klid, ano. Pokud jste všichni připraveni, můžeme pokračovat. Tak, ví někdo z vás, kdo objevil Ameriku? Hugo Novák?
8: No, kdo objevil Ameriku? No kdo? Nějaký chlap? Cumulus Globus nebo tak nějak?
7: Ticho, prosím vás. Víš co, Hugo, přestaň se předvádět, vyndej si tu žvíkačku z nosu, ano, a nevrací si ji zpátky do pusy.
9: Proboha, Hugo!
4: Paní učitelko, já to vím. Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
8: A jak jsem to říkal?
7: Ano, Eliáši, to se sice píše ve školních učebnicích. Ve skutečnosti, ale...
4: Objevili Vikingové v čele s Leifem Erikssonem v roce 1000 našeho letopočtu.
7: Jistě, máš pravdu. Ale vsadím se, že jsi nevěděl, že brambory
4: jsou původně právě z Ameriky. Český botanik a buditel Jan Svatopluk Presa je ve svém rostlinopise pojmenoval jako největší užitek, který lidstvo z objevení Ameriky mělo.
7: Ale určitě nevíš, kdo mi vypil kafe. Ha!
4: No, to...
7: Myslel jsi, že víš všechno na světě, viď? Eliáši Řího. Ale taky nevíš úplně všechno.
4: Paní učitelko, vaše kafe nikdo nevypil. Před půl hodinou jste si ho vylila na svoji blůzku. No, jen se podívejte. Máte ji, řekl bych, celou pocintanou. No, asi byste si měla jí převléknout, nemyslíte?
10: Pane prezidente, jaká by měla být povinná večerka všech lidí v naší zemi?
4: 10 hodin večer. Občané mladší 6 let, 9 hodin večer.
10: Hned to vyhlásím rozhlasem, pane prezidente.
11: Pane prezidente, jste pro nebo proti zákonu o chutném jídle ve školních jídelnách?
4: Pro.
11: Skvěle, děkuji.
12: Pane prezidente, chceme vyhlásit válku barmě?
4: Ne, nechceme.
12: Geniální tah.
13: Pane prezidente.
4: Bez cukru s mlékem.
13: A nechtěl byste raději čaj? Káva obsahuje kofein.
4: Ale já nejsem dítě. Jsem Eliáš Říha, prezident. A teď mě prosím nerušte. Jdu vymyslet zákon, díky kterému lidé přestanou na dobro krást a podvádět. Ferdinande, vy se přestaňte cpát tím párkem a pojďte se mnou. No, potřebuju někoho, kdo to všechno krasopísmem zapíše. Tak ať mi to neumastíte.
14: Už jdu, pane prezidente.
15: Ten Říha, ten je co?
11: Nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
12: Jo, kdyby mu bylo alespoň o 20 let víc.
16: Copak se neobjevil ani stín pochybnosti? No, odpusťte, ale i přes vaši inteligenci jste pořád jen malý kluk.
17: Neúprosná.
16: Chlapeček.
17: Nekompromis.
4: Paní moderátorko.
16: Ano.
4: Člověk, který ve svých 8 letech vyřešil problém globálního oteplování, mm-hmm, a vynalezl algoritmus zajišťující všem občanům práci, co je baví a těší, mm-hmm, takový člověk by prezidentem být měl, nemyslíte?
16: Byť jo.
18: A co celá ta aféra okolo celonárodní nákazy? Pro vaše sebevědomí to musela být hrozná rána. Vidíte, a také pořádná životní lekce. Když jste zjistil, že jsou problémy, se kterými si ani vaše chytrost prostě neporadí.
4: Paní moderátorko, mile rád vám to od začátku vysvětlím, aby zde nedošlo k mylné interpretaci. Ferdinande, polkněte a zkuste to ještě jednou.
14: Pardon. Dobrý den, pane prezidente. Já vám sem jdu něco říct. No, ale já nevím, jak bych vám to řekl.
4: Ferdinande, buď se vymáčknete sám, nebo na vás vezmu obří odšťavňovač. Jste přece můj mluvčí, tak mluvte.
14: No, raději se podívejte sám.
4: Ale Ferdinande, co... No, rubrika počasí je zjevně přepis písně Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No co pak dnes máme apríla? První dubnový den, který je už od 16. století spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
14: No, víte, pane prezidente...
4: Článek v ekonomice. Koupit 5 rohlíků, kočičí paštiku pro Bertičku, játrovou paštiku pro babičku, olomoucké syrečky a nakládané okurky. Co to má pro boha být? Nákupní seznam nějakého novináře.
14: Ono se to má, pane prezidente, tě to je
4: nebo tohle, Ferdinande. Dneska se na silnicích nesrazila žádná auta. Nikdo nenaboural ani na autodromu. Jenom v nákupáku do sebe vrazili 2 vozíky.
14: Pane prezidente.
4: Ano, Ferdinande.
14: Takhle to vypadá ve všech novinách.
4: Co tím chcete říct?
14: A bohužel nejen v novinách.
4: Ferdinande, přestaňte mlžit. Tak ven s tím.
14: Takhle to začíná vypadat v celé zemi.
4: Zvolejte všechny moje poradce. Hned.
14: Jistě. Zvolám všechny poradce. Žádný strach. A pro jistotu objednám várku makových koláčků. No jen tak pro jistotu. Ha?
4: Jsem Eliáš Říha, prezident. Já tomu přijdu na kloub.
14: Dobrý den, vážené noviny, televize a rádia. Vítám vás na tiskové konferenci na téma co se děje s naší krásnou zemí. Vítám našeho prezidenta Eliáše Žihu, který právě přichází.
4: Ferdinande, pokud jste nepřinesl dost pro nás, pro všechny, jděte si to sníst do zákulisí. Milí novináři, občané, naší zemí se začal šířit nakažlivý virus, napadající lidské mozkové buňky a snižující chytrost. Nemocný člověk pak působí zmateně a ne zrovna bystře. To je vše, co v tuto chvíli s jistotou víme. Ale můžu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom problém vyřešili. V minulosti náš národ čelil mnoha krizím, které vždy se vztyčenou hlavou překonal. Věřím, že tomu tak bude i teď. Nějaké otázky?
6: Bedřich Béďa, časopis Zahrádkář. Pane prezidente, jaké jsou vyhlídky na vývoj protilátky?
4: Správná otázka. Naši nejlepší vědci na ní pilně pracují a došlo zde k určitým dílčím pokrokům. Jsme schopni tuto nemoc vyléčit u infikovaných much, ale co se týče prasat, zůstává naše vakcína neúspěšná. Prasata po ní mají nutkání na zouci lakýrky a jaksi stepovat na jídelním stole.
6: A co je zdrojem této nákazy?
4: Zdroj nákazy zůstává v tuto chvíli neznámý, ale tým našich univerzitních vědců s tlustými brýlemi usilovně pracuje na tom, aby ho co nejdříve odhalil.
6: Rozumím tedy správně, že nevíte, co tu nemoc způsobuje?
4: Moment! Já bych spíš řekl, že ještě nemám dostatek informací, abych učinil nějaký jednoznačný závěr.
6: A pokud byste měl říct, jestli to spíš víte nebo spíš nevíte, co byste odpověděl?
4: To nevím.
6: Píšu si. Eliáše Žiha neví. Díky za odpověď.
4: Ale to není pravda, že bych nevěděl. Jen nemám dostatek informací.
19: Vlastník bytý časopis Buď fit. Já bych měl taky něco, co se chci zeptat schválně. Co si dám dneska večer k večeři, ha?
4: Nezlobte se, ale vaše otázka je v téhle situaci naprosto irrelevantní.
19: Haha, on to neví.
20: Přitom taková jednoduchá otázka, že jo?
19: No ano, kolegyně.
20: Jak to, že nevíte, co si dá tady pán bytý dneska k večeři? Co?
4: Dá si řízky.
19: Nedám si nic, pak jsem zapomněl nakoupit.
4: Pro mě zaměsilejte třeba suchý z nosu.
19: No to.
20: Pojď, půjdem najít tvoje rodiče a já jim hezky od začátku řeknu, jak jsi byl hubatý.
4: Zajďte na mě. Já nejsem žádné dítě. Můžeš si říkat, co chci.
19: Neodmlouvej a dej mi ruku.
14: No, už ani hnout. Mám v ruce nedojedený rohlík a nebojím se ho použít. Pane prezidente, dejte se na ústup.
4: Nemůžu přece utéct. Vždyť se podívejte, jak jsou zmatení a hloupí. Můj národ mě potřebuje víc, než ty předtím.
19: A až ty tvoje rodiče najdem, daj ti 20 na zadek, vářečku.
20: A když ne oni, tak i já.
14: Nebo já. Tisková konference končí. Tisková konference končí.
1: A na ten zadek jste nakonec dostali.
13: Bac, bac, bac.
4: Naštěstí se nám podařilo včas uniknout. To však bylo to nejmenší. Vzhledem k rychlému šíření viru hrozilo, že dřív, než najdeme lék, všichni zhloupnou a už nezbyde nikdo, kdo by jej vynalezl.
1: Počkejte, moment. Někdo nám volá do studia?
21: Haló? Haló? Haló, pane prezidente, slyšíte mě?
4: Ano, slyším. Dobrý den.
21: Haló?
1: Ano, slyšíme vás.
21: Ano, tak tady Saskia Zrápošova. Já jsem se chtěla jenom poptat. Vás ta nemoc nezasáhla jako proč? Neměl jste náhodou nějaký tajný prezidentský léky, který nám, obyčejným lidem, nedali?
1: No, abych se přiznala, také mi to vždy přišlo trochu podezřelé. Vlastně jako hodně podezřelé.
21: Ano, a zdravím Lindu Patočkovou ještě do Dolňáku. Přijedeme po obědě, naschle.
1: Naschledanou.
21: Naschle.
4: Žádným prezidentským lékem jsem samozřejmě nedisponoval. Má to své vědecké vysvětlení. Většina dětí a 15% dospělých byly proti té nemoci imunní. Žádná prezidentská privilegia nemám. Tedy, krom toho, že si v zoo můžu pohledit žirafu Joffy.
1: Mm-hmm. A dokázal byste odpřisáhnout, že vy, prezident, který reprezentuje naši zemi, jste se nikdy neuchýlil k násilí?
0: Tím označujete, paní moderátorko?
16: No, médií se šíří zpráva, že jste bodnul Huga Nováka kaktusem do holeně. A v souvislosti s tím se mluví o vašem odvolání. Tak ale jako to, o tom přece neslyšíte poprvé, že?
0: Prosím vás, jde o další mediální bublinu, kterou milerád osvětlím. Ferdinande, musíme něco vymyslet. Něco geniálního, nečekaného.
14: Jo. Souhlasím. Dáte si buchtičky se šodou.
0: Ferdinande, soustřeďte se. Mluvil jsem s ministrem zemědělství o zavedení oslav narozenin pro krávy a prasata. A on se najednou zvedl a šel se houpat ven na houpačku.
14: A na těch oslavách by se podával normální šláčkový dort, anebo dort mrkvový?
0: Nemůžete alespoň jednou nechat to jídlo na 5 sekund být?
3: Nerad.
0: Dále.
22: Dobrý den.
0: Dobrý den.
22: Kde je tady kuchyňka?
0: To nevím. A co tady vůbec děláte? Máme dole ochranku.
14: Ochranka šla do parku naproti. Svlíkla se do plavek. Lehla si na deku. A směje se mrakům, které mají legrační tvář.
3: My jsme si s kámošima mysleli, že bychom tady mohli na pár dnů přespat. Uděláme večer oheň, kytary, špekáčky.
0: Tak to ani náhodou, vážený pane. Musíme mít někde klid na prezidentování.
3: Chlapi, tak prý můžem.
0: Já jsem Eliáš Říha, prezident. A řekl jsem ne.
14: Co teď, pane prezidente?
0: Já nevím, já prostě nevím.
14: Zavolám vaši mamince, ať si pro vás přijede.
0: Zavolejte.
23: Ta soutěž každým rokem víc a víc upadá. Tahle uklízečka ví, jak kdyby právě ztratila kbelík i s mopem.
24: Eliášku?
23: Co je, mami?
24: Eliášku, půjdeš dneska do úřadu? Mám ti přichystat tu košili s pejskama?
23: Dneska ne.
0: To je hrůza, absolutně se nedrží svojí tóniny.
24: Eliášku, a proč vlastně nejdeš do toho úřadu?
23: Jsem nachlazený.
24: No, dobrá, udělám ti čajík s medem.
25: Přerušujeme vysílání kvůli velmi důležité zprávě z demonstrace na našem hlavním náměstí.
26: Čau všichni. Asi mě neznáte, ale jsem doktor Hugáč.
0: Proboha,
26: myslím,
0: kdo to?
26: Že bychom měli svrhnout krutovládu Eliášovi.
0: Ale vždyť já ho znám.
26: Šíří po celý zemi pomluvy, že jste všichni hloupí. Ale to není pravda.
0: No, to je Hugo Novák.
26: Já jsem doktor, takže to ví.
0: Hugo Novák z mé základní školy.
26: Jste v pořádku.
0: Akorát mluví jako Darth Vader.
26: A protože jsem to byl já, kdo navrhnul svrhnout Eliášovi.
0: Co
26: jsem
0: tam proboha?
26: Tak bych měl být vaším novým prezidentem.
24: Chceš k obědu kuřecí?
0: Ne, mami, nechci kuřecí. Chci zjistit, co má tenhle gauner za lupem.
16: Oh, to pro vás muselo být těžké. Zrada od takhle blízkého člověka. Vlastního spolužáka.
0: Rozhodně bych neřekl, že jsme si byli s Hugem nějak blízcí. To víte, celý svůj dosavadní život jsem zaměřil na chytrost a vzdělání. A už mi nezbylo moc času.
16: A teď přichází naše reklama.
27: Vás tolik štve, když musíte ráno vstávat? Kupte si Klona. S Klonem od firmy Klonosan už nikdy nebudete muset vylézt z postele. Doporučuje 9 z 10 Lenů.
16: A jsme zpátky ve studiu u pořadu Žblepty s Emou, kde nám náš 10letý prezident Eliáš Říha vypráví o svém působení v úřadu. Pane prezidente, proč jste to prezidentování prostě nepověsil na hřebík a nešel jste si hrát na hřiště?
0: I přesto všechno jsem byl pořád prezident, paní moderátorko. A někdo náš národ zachránit musel. Ferdinande, tady jsem.
14: Pane prezidente, tak rád vás vidím.
28: Dobrý večer, pánové.
0: Spíše dobré ráno, milá slečno. Dáme si 2 kávy.
14: A ještě mi přineste jednu z těch vašich mňamozních rakviček se šláčkou.
28: No já nevím, mně připadáte na tu rakvičku nějaký velký.
2: Tam se určitě nevejdete.
14: Tak mi radši přineste indiánka.
24: Indiánka? No s radostí. Na koně!
0: Všimnul jste si, co se to děje v médiích? Jakýsi doktor Hugáč mě chce svrhnout z mého prezidentování. A teď se podržte. Je to ve skutečnosti můj bývalý spolužák ze základní školy. Hugo Novák. To je věc, co?
14: Zajímavá náhoda.
0: Myslíte, že je to jen náhoda?
14: Ne, nemyslím. Asi to není jen náhoda.
0: Přesně tak. To nemůže být náhoda. Chápete, co tím chci říct?
14: Vy myslíte, že má ten Hugo něco společného s nákazou hlouposti a teď chce využít příležitosti a stát se prezidentem místo vás? Ale proč? Vždyť jste ten nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
24: Pánové, mohla bych vám už konečně zaplatit?
0: Slečno, vy jste tady servírka. My platíme za kávu vám.
24: Aha.
0: Za kávu, kterou jste pořád ještě nedonesli.
24: Omlouvám se. Tady máte 5000 korun. Drobné si nechte. Děkuji vám. Nashledanou.
14: Měl jsem se doma pořádně nasnídat. Mám tam šunčí.
0: Ferdinande, uvědomujete si vůbec závažnost situace? Šije se tu na mě bouda, které je třeba zamezit.
14: No ale jak, pane prezidente? Když nesnídám, tak mě vůbec nic nenapadá.
0: Musím se co nejrychleji vydat za Hugem, ale je s doktorem Hugáčem a zjistit, co má za lupem. Je 8:00 ráno. Vím, kde bude.
5: Vážení, poprosím o klid. Vaše paní učitelka je teď v mentální indispozici.
7: Prej ani neví, kudy se do školy vůbec jde a 3 dny vloudila ve Zverimexu.
5: Ticho, prosím, ticho. Takže, co jsem to, jo, takže vás teď budu dočasně učit já. Projedem si otázky z testu, který jste psali minulý týden a ze kterého máte všichni 5. Jaké je hlavní město Německa?
7: Legoland.
5: Ha, to jsme se teda zasmáli. Je to Berlín. Berlín. Další otázka. Proč se na Zemi střídají roční období?
8: Aby jezevčíci mohli nosit podkolenky.
5: Asi tě pošlu domů. Zjevně si tou nemocí hlouposti onemocnila taky. Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem země kolem slunce. Poslední otázka z testu. Kdo objevil Ameriku?
4: Ameriku objevil 12. října 1492 Kryštof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
5: Eliáši, co tady děláš? Nemáš tedy, pardon, pane prezidente, nemáte být náhodou v prezidentském úřadě?
4: Potřebuji nutně mluvit s Hugem Novákem.
5: Hugo, šup, jdi na chodbu s panem prezidentem.
9: Proč zrovna já?
5: Neptej se a jdi.
9: To když mě chce obrat do peníze na svačinu.
5: Je to přece pan prezident.
10: Kdo ví, jak dlouho.
0: Ahoj, Hugo. Nebo mám spíš říct, ahoj, doktore Hugáči.
9: Co chceš, Eliáši prdláši?
2: Nechoďte mi tady na tu mokrou podlahu, jo?
0: Nebojte, paní uklízečko. Ty moc dobře víš, co chci, Hugo. Abys konečně nechal těch intrik a podrazu.
9: Nevím, o čem to mluvíš, prdláši.
0: To ty jsi doktor Hugáč. I přes ten falešný knírek a hlas tenoristy jsem tě v televizi hned poznal. Proč mě chceš svrhnout z prezidentování?
9: Ale jestli je to všecko, co mi chceš,
0: tak... Nikdy jsem ti přece nic neudělal. Vždycky jsem se k tobě choval slušně.
9: Slušně? To si fakticky myslíš?
0: Já si nevzpomínám, že bych komukoliv na téhle škole ublížil.
9: Ve skutečnosti nejseš tak dokonalý, jak si o sobě myslíš.
0: Co ti chceš jako říct?
9: Že by si směl uvědomit, že nejseš středem vesmíru a že jsou okolo tebe i další lidi. Hele, musím zpátky. Čus.
0: Nikdy jsem přece nikomu neublížil. Alespoň myslím. Yeah. Nebyla jste náhodou v poslední řadě soutěže Uklízečky mají talent?
6: Co?
0: Ale nic.
16: A pak jste se vydal do té botanické zahrady. Jo, mimochodem, věděli jste, že váš legendární střet s Hugem Novákem inspiroval režisérku Odpoledňákovou k natočení filmu o obživlí kaktuse?
0: Dokonce mě poprosila, jestli bych si v něm nechtěl zahrát hlavní roli.
16: A?
0: Já dávám raději přednost prezidentování před hereckou kariéru.
16: Ne, tomu rozumím. A popsal byste nám, prosím, jak vypadal ten závěrečný střet s Hugem Novákem? A nevynechejte ani jedno jediné bodnutí kaktusem. A ani jednu drsnou hlášku.
0: Počkejte, stále předbíháte.
16: Pardon.
0: Tehdy jsem sice věděl, že je v tom zakopaný pes. Ale ještě jsem nevěděl, kde. Mm-hmm. A pak mi to došlo. Pokud by někdo chtěl vynalézt virus, šířící se celou zemí, musel by

0: Eliáši, asi nemáš na vybranou. Jedna, dva, tři!
1: Ahoj, chlapečku.
0: Paní učitelko, to jsem já, Eliáš Říha, váš bývalý žák a současný prezident.
1: A kde pak máš rodiče, Hošánku?
0: Já jsem prezident, paní učitelko. To kromě jiného znamená, že můžu chodit všude sám bez rodičů.
1: Zrovna vyrážím do Zverimexu. Eliáši, nechceš jít se mnou?
0: Poslouchejte. Potřebuji nějaké informace ohledně Huga Nováka.
1: To je ten prodavač ze Zverimexu?
0: Paní učitelko, já vím, že jste nemocná a že vám to zrovna dvakrát nemyslí. Ale v sázce je budoucnost celé naší země a vlastně i celého světa. Když budou mít všichni v hlavě vygumováno tak jako vy, nenajde se nikdo, kdo by řídil továrny, elektrárny.
1: A jakže se to jmenuješ? Chlapečku?
0: Eliáš Říha. A nejsem chlapeček. Jsem prezident.
1: No tak mi dej ruku, Eliášku. Pojď, půjdeme do Zverimexu.
0: To je tak nefér. Vy mi vůbec nerozumíte a Hugo je na mě zlej. Chce být místo mě prezidentem. A já jsem mu nic neudělal.
1: Co to tady prosím tě předvádíš, Eliáši? Přestaň brečet jako malé dítě.
0: Paní učitelko, Hugo Novák vypustil mezi lidi virus hlouposti, který se šíří geometrickou řadou. Vždycky byl ale na chemii levý jako banán na klíčovou dírku. Nevíte o tom něco?
1: Byla jsem to já. Kdo ten virus umíchal?
0: Vy? A proč?
1: Pamatuješ si, jak jsi mě zesměšnil před celou třídou, když jsem si vylila kávu na Halenku? Vždyť ty jsi mě úplně zesměšnil. Odpověď na každou otázku mají mít učitelé a ne nějací desetiletí všeznalci. A pak za mnou přišel Hugo Novák. Jestli se nechci za tu Halenku tak trochu pomstit.
0: Jak jste jen mohla? Jste přece učitelka. Chytrost a vzdělání lidí by měly být vaší prioritou.
1: Doba se mění, Eliáši. A samotná chytrost už dávno nestačí. Podívej se na Huga. O přestávkách si pořád hrál na Sandokana a dneska je krůček od toho, aby ovládl celou zemi. Vlil můj virus do celostátní nádrže s pitnou vodou a v převleku za doktora Hugáče začal svou prezidentskou kampaň proti tobě. Ale při té vší pomstě mi nedošla jedna věc, že i já piju vodu z kohoutku.
0: Ale jak to, že jste teď najednou při smyslech jako dřív?
1: Dětský křik a pláč virus hlouposti na omezenou dobu paralyzuje. Člověk se pak zase jeví rozumně a zvládne plačící dítě utěšit. Vůči nemoci jsou imunní děti a 15% dospělých. Těch 15% dospělých jsou ve skutečnosti rodiče, kteří mají ukňourané a rozmazlené potomky. Teď ale rychle. Virus hlouposti na mě začne zase za chvíli působit. Eliáši, musíš nás všechny zachránit a vypustit mezi lidi protilátku. Chci být zase chytrá. Takže, bedlivě poslouchej. Ferdinand, to, co se teď tady botanické zahraje... Nesviďte mi do očí tou patrnou.
2: Pardon, pane prezident.
0: Teď mám zase za tričkem nějaký kaktus, nejde mi to findat. To, co se teď tady stane, se nesmí nikdo dozvědět.
3: Pane prezidente.
0: Co pak, Ferdinande?
3: Já mám hlad a bojím se.
0: Ferdinande, bez lidí jako jste vy by byl tento svět již dávno v troskách. A všichni by až po krk vězeli v igelitových sáčcích z obchoďáku. Člověk, který má srdce na pravém místě, se nemá čeho bát.
3: Děkuju, pane prezidente. Přesně proto jste prezidentem.
0: Ferdinande. A pokud máte hlad, přepijte ho vodou z mé láve.
3: Já nepiju obyčejnou vodu. Já piju limonádu. S láďonkou limonádu.
0: Ferdinande, nevymýšlejte si pořád.
3: A vždyť to vůbec nemá žádnou chuť.
0: Však ono vám to neublíží. Teď si sundejte botu, Ferdinande, ať můžeme rozbít okénko.
3: Jo, rozbijeme okénko.
0: Pafilon opadavých stromů. Jsme tady.
3: Pane prezidente, to je přece kriminální čin. Za to by vás...

0: Mohli na dobro se sadit s prezidentování.
1: Už jsem se rozhodl. Raz, dva, tři. Kuželovitá až rozkladitá koruna. Dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách.
0: Tady by mohlo bydlet veverek, co?
1: Ferdinande, soustředně se.
0: Ano, ano, pane...
1: Pane prezident.
0: Pane prezidente.
1: Ferdinande, myslím, že ho mám. Popis stromu jsme oblíbené. Encyklopedie veškerého lidského vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku sedí. Ginkgo biloba alias Jinan dvouhlavočný. Tak tady ho mám.

0: Nazdárek, prdláši.
1: Hugo Novák, alias doktor Hugáč.
0: Přesně tak, prdláši. To je ale náhoda, co?
1: Na náhody já nevěřím. Co tady děláš, Hugo? Hugo, centrifugo.
0: Nejdřív mi řekni, co tady děláš ty, prdláši.
1: Jen si jdu nasbírat pár listů na horký bylinkový čaj.
0: Na bylinkovej čaj?
1: Ano, přesně tak.
0: Takhle v noci? Z tohohle vzácného stromu?
1: Vždycky jsem si potrpěl na čerstvost a kvalitu.
0: Učitelka nesvadbová ti řekla, že jeho listy léčí tu nemoc.
1: Jak to ale víš?
0: Nesvadbový je úplně jedno, jestli bude blbá nebo chytrá. Hlavně, že ty nebudeš prezidentem. Volala mi hned, jak jsi odešel. V půlce věty sice začala mluvit o nějakým zverimexu.
1: Ferdinande, rychle vyndejte batok a natrhejte ty listy.
0: Nenamáhejte se. Policie už je na cestě a myslím, že je bude hodně zajímat, kdo se sem takhle v noci vloupal, aby zničil tenhle krásný vzácný strom. Jediný svýho druhu v téhle zatrolený zemi.
1: Ferdinande, dělejte! Ferdinande?
2: No ty jsi ale rozkošný chlapeček. A kde pak máš maminku?
1: Ferdinande!
0: Ha, tak ten tvůj tlustej nekňuba už onemocněl taky.
2: A nechcete si, kluci, zahrát na schovku?
1: Ale ne. Dal jsem mu napít infikované vody z kohout.
0: Další chyba, Eliáši. Jak nám vycházíš z formy? Ještě tady ty policajti načapaj, budeš sesazený z prezidentování a rovnou i vyhoštěný ze země. Společně s tímhletím svým traponoposkokem.
1: Jdi mi z cesty, Hugo. Natrhám to já. Sám Eliáš Říha.
0: Už ani krok, prdláši. Mám tady kopřivu a nebojím se jí použít.
2: Tak já budu píkat, jo?
1: Herdek Filek. Kopřiva dvou doma alias Urtika Diojka. Je pokryta dutými žhavými chloupky, které obsahují směs histaminu a acetylcholinu.
0: Nepřibližuj se, nebo tě žáhnu!
1: Nech mě projít! Mám tady někde pod tričkem nebezpečný kaktus a budu se bránit.
0: Jen si to představ. Šel jsem se projít po botanické zahradě. Zadržel jsem tam dva podlý vandaly.
1: To se ještě uvidí!
0: Bude se mě hrdina před hloupýma i chytrýma. A stanu se prezidentem.
1: Jak někdo, kdo neví, kdy objevili Ameriku, může vůbec být prezidentem.
0: Co má být?
1: Ty být prezidentem sice nemůžeš. Nejsi dost chytrý.
0: A je to jenom tvoje vina.
1: Moje vina. Jak moje vina?
0: Stál jsem ve frontě, ve školní knihovně, o velký přestávce. Ze všech předmětů furt jen samý čtyřky. Táta se za mě styděl, matka pořád jen lamentovala. Chtěl jsem si půjčit knížku. Knížku, která by mi mohla změnit život. V tom si to tam ale napochodoval můj spolužák. Chytrej, oblíbenej, v knihovně pečenej, vařenej. Knihovnice na něj už z dálky mávla a on předběh úplně celou frontu. A půjčil si co jinýho než encyklopedii veškerýho lidskýho vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku.
1: Počkat, ta kniha je vlastnictvím školní knihovny. Já jsem nevrátil knihu do knihovny. Já, sám Eliáš Říha, prezident.
0: Kdybys mě v té frontě tenkrát nepředběh, mohl jsem mít dneska v hlavě veškerý lidský vědění a pár tipů na přípravu květáku stejně jako ty. Mohl jsem být taky chytrý. Klidně jsem mohl být prezidentem.
1: Hned zítra ji půjdu vrátit.
0: Co?
1: A omlouvám se ti, že jsi na ní musel tak dlouho čekat.
0: Ty se mi omlouváš. Ty, sám Eliáš Říha, prezident.
1: Nejlepší bude, když tam ráno půjdeme spolu. Aby ti zase někdo nevyfouknul, co?
0: Tak teda díky.
2: Kluci, tak já už jdu hledat.
3: Nikdo ani hnout.
4: Dobrý večer, mohli byste dát prosím pěkně pánové ruce nahoru? Takhle? Tohle je totiž policejní zásah, děkuji.
3: Všechny vás zatýkáme.
4: Včetně tohohle podezřelýho stromu.
3: Tyhle lavičky taky.
4: A tamhle toho divného stínu.
3: Kdo z vás je ten hrdina, doktor Hugáč?
0: To jsem já.
3: Jste kabrňák, pane. Borec, numero uno, frajer.
4: Je od vás pěkné, že takhle chráníte zákon a pořádek ve svém volném čase, pane.
3: Hrdině jste zadržel tyhle lumpy a nasadil přitom svůj vlastní kejhák. Veřejnost se o tom hned nedozví, to se nebojte.
1: Puste mě, slyšíte? Já jsem prezident.
2: Ale kluci, teď píkám já, ne vy.
0: Víte, pánové, já myslím, to bude asi nějaký omyl.
3: Prosím.
4: Čeho?
3: Jaký omyl?
4: Říkal omyl, Stando?
3: To by mě omyl. Jste říkal, že se někdo vloupal do botanické zahrady, ne? Stando, Staníku, že to říkal?
4: Slyšel jsem to na vlastní plátěný uši, Stando. No.
0: Ale já jsem neříkal do botanické zahrady, já jsem říkal, že jsem si koupil nový varhany.
3: Počkat, moment, takže tu žádnýho výtržníka na zatčení nemáme.
0: Ne, kde pak?
3: Ani tenhle strom?
0: Ani ten ne.
3: Ty Staníku, já se tak těšil, že si tady konečně někoho zatknu.
4: Tak Stando, zítra snad to. Pánové, tak to se velice omlouváme a asi bychom šli zase pryč, Stando, pokud vám to tedy, pánové, nevadí.
0: Ne, klidně běžte, naschle.
3: No tak přejeme hezký večer, kluci.
4: A gratulujeme k těm novým varhanům, ať vám dobře slouží.
3: Poslouchej, Staní, co kdybychom si zašli někam na koblihu?
4: Myslíš, Stano?
3: No.
4: Ale čokoládovou.
3: Čokoládovou.
1: Uf, to bylo fous. Tak teda, dík.
0: No, není záč.
1: Víš, Hugo, jak si to s těmi policajty zkoulel? To bylo chytré.
0: Tak teda, dík.
1: No, není záč.
0: Hele, zdálo se mi to, nebo se oba jmenovali Standa?
1: Nezdálo.
2: Tamhle ti dva kluci, co stojí u stromu a tak divně na sebe koukají.
0: Jáže, vzpomeň si přece na něco fakt smutného.
1: Na něco smutného?
0: No, nebo na něco, co fakt hrozně nemáš rád.
1: Bože, jak já nesnáším. Nesnáším. Nesnáším růžičkovou kapustu.
0: No, víc, ještě.
1: A máma mě jí furt nutí.
2: Pane prezidente, co se vám stalo?
0: Rychle pokračuj.
1: Proč nemůžu jít jenom smažený, mami? Proč?
0: Ferdinande, když už si konečně při zdravém rozumu, se sbírej listy z toho divného Jinanu. Nejlepší způsob, jak všechny co nejdřív schytřit, bude vhodit listy do celostátní nádrže s pitnou vodou. Přesně tam jsem tenkrát vylil lahvičku s virem hlouposti.
2: Jdu na to!
0: No, my musíme bulet dál.
1: Tak jo. A proč uklízečka Vometková neprošla do dalšího kola?
5: Listy Jinanu Dvoulaločného jsou přírodním povzbuzovačem lidské mysli. A také jediným, opravdovým a trvalým lékem na virus hlouposti. Když jsme je vhodili do nádrže s pitnou vodou, všichni se za pár dní dostali na svoji původní chytrost. Někteří možná ještě na vyšší. Takže se díky celé této aféře zvýšila průměrná inteligence našich obyvatel. Zvláště to zapůsobilo na učitelku Nesvadbovou, která teď nemá v celém učitelském sboru konkurence.
6: Pane prezidente, a bodnul jste tedy Huga Nováka kaktusem do té holeně? Nebo ne?
5: Nikdo k žádné újmě nepřišel. Jedná se o fámu.
6: Za mě je to tedy vše. Pane prezidente, děkuji vám. Bylo to s vámi úžasné.
7: Exkluzivní.
6: To byl Eliáš Říha, Bežbleptech s Emou.
7: Ema.
6: A teď u nás ve studiu přivítáme kadeřníka Delfínu. Vážený pane delfinář.
5: No, počkejte, paní moderátorko. Rád bych udělal ještě jedno důležité prohlášení.
6: Cože? Hned dvě exkluzivity najednou? No, nenapínejte nás, pane prezidente.
5: Chtěl bych sdělit veřejnosti, že já sám, Eliáš Říha, prezident, nově jmenuji do funkce poradce přes zvyšování inteligence v populaci Huga Nováka. Už jsme společně připravili zákon, že se bude ve všech autobusových zastávkách a veřejných záchodcích nahlas pouštět vážná hudba.
6: V tom případě přeji hodně štěstí ve správcování naší země a prosím, do budoucna se vybarujte dalších celonárodních krizí.
5: Děkuji i já vám, paní moderátorko. A s vámi se, vážení posluchači, loučím a přeji hodně chytrosti ve vašich životech.
7: Haló, lidičky, tikťák. Nemůžu se tu s váma dlouho zdržet. Čeká mě dnes ještě jeden účes a musí to být prostě šik, šik.
5: Však já už jdu. Naschledanou.
8: Naschledanou.
7: Naschledanou.
8: A vy nám povězte, pane delfináři, proč jste se stal zrovna kadeřníkem delfínu, když v naší zemi žádné moře není a tudíž ani žádní delfíni?
7: No, drahoušku, to máte tak, tak. Delfíni v zoo jsou přece celý den na očích návštěvníků a tak u toho chtějí také dobře.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Syn padající hvězdy, tak se jmenuje příběh muže, který se snaží zabránit bojům mezi bílými přistěhovalci a původními obyvateli, Indiány. Scénář Zdeněk Zábranský, režie Gustav Heverle. Účinkují Bořivoj Navrátil, Miroslav Masopust, Zlata Adamovská a další. Rok výroby 1979.

0: Pozná stopu podle nalomeného stébla trávy, podle spadlé kapky rosy. Umí číst ve hvězdách a mluvit ke zvířatům tak, aby mu rozuměla. Má čelenku z orlých per, čelenku náčelníka mohavků, indiánů velkého kmene irokézů. Je oblečený do roucha z kůže bafala, ozdobeného ostny z dikobraza. Přivřenýma očima sleduje cestu slunce a zhluboka vdechuje vítr vanoucí od oceánu. Snad v něm cítí vůni trav své ztracené prérie. Tekum sech. Každý den od rána do večera musí stát vedle žoků kávy a kakaových bobů, vedle košů ovoce z exotických krajů. Každý den od rána do večera musí stát před hlavním vchodem obchodního domu pana van der Huysse na hlavní třídě Amsterdamu. Kolem něj chodí lidé, zastavují se, sahají, jestli je živý. Tekum sech, syn padající hvězdy. Zavlečený do Evropy a prodaný jako otrok. Syn padající hvězdy. Nikdy na mne nepohlédl. Nikdy se mnou nepromluvil ani slovo. A přece to byl on, Tekum sech, indián, který ovlivnil můj příští život. V něm jsem později pochopil hořký úděl lidí pronásledovaných a ponižovaných. Mecht? To je přece děvče. Mecht van Enkhuizen. Děvče z Enkhuizenu. Pěkné jméno. Ale trojstěžník je ještě pěknější. Mahagonový trup. A bílé plachty.
1: Líbí se ti?
0: Cože? Jak pak by ne, pane? Loď je určitě docela nová.
1: Má za sebou pěkných pár tisíc mořských mil.
0: Tak, to má správného kapitána.
1: Díky za uznání. Kapitán jsem já, Jeremia Hardeland. A trojstěžník patří západoindické společnosti.
0: Bohatá společnost.
1: No, to si myslím. A ty jsi kdo?
0: Jan Herman, kapitáne. Po vašem, Johannes Herman.
1: Herman, to mi něco říká. Člověče, o tobě mluví celý Amsterdam.
0: Proč, kapitáne?
1: Ubránil se s lupičům nedaleko Rosengrachtu.
0: Abych řekl pravdu, ubránil jsem se jednomu. Ten druhý utekl.
1: A padl do rukou noční stráže. Jsi odvážný, Johannesi.
0: Nemám rád násilníky.
1: Kde pracuješ?
0: V obchodním domě pana van der Huysse dělám poslíčka. Nosím vzkazy, všelijaké listy a peníze.
1: To je ten obchod, před kterým stojí indián Tekum sech.
0: Ano, musí stát před vchodem, aby lákal kupce. Pokoušel jsem se s ním několikrát dohovořit, ale on pořád mlčí a mlčí.
1: Zahyne stezkem po domově.
0: Co to říkáte, kapitáne?
1: Pravdu, Johannesi.
0: Je možné Tekum sehovi pomoci?
1: Jak? Patří přece tvému pánovi. Zaplatil za indiána, jako zaplatil za kočár, za své koně a dům.
0: A co kdyby utekl a v podpalubí nějaké lodi se dostal přes moře zpátky?
1: Ani tak by se nezachránil. Jeho kmen by ho nepřijal. Odešel zřejmě bez jeho svolení.
0: Určitě ho odvlekli, kapitáne. Násilím ho dostali na loď.
1: To máš tak, Johannesi. Co udělá jeden indián, vztahují na sebe ostatní indiáni. Ten tvůj se zřejmě nechal zajmout, potupil svůj kmen a on to dobře ví. Nechtěl by si prohlédnout loď?
0: Vy byste mi to dovolil, kapitáne?
1: Jen pojď. Ty jsi narozený v Nizozemí, Johannesi.
0: Ne, má rodná země směrem na východ, daleko odtud. Říká se jí Čechy, Bohemia.
1: Leží u moře?
0: Ne, kapitáne, uprostřed Evropy. Hlavní město se jmenuje Praha. Je to krásné starobylé město, jistě starší než Amsterdam.
1: Ale?
0: Tam jsem se narodil v jedné uličce na starém městě, v domě, kde měl strýček Matěj kruparský krámek. A když jsem osiřel, tak si mě vzal k sobě. A pak později jsem vstoupil do služeb pana budovce z budova. To bylo dobré živobytí.
1: Než si utekl z domova.
0: Musel jsem utéct, a nejenom já. Bylo to v době, kdy Kat popravil 27 českých pánů na staroměstském rinku. A mezi nimi také našeho dobrého pána. Tak jsem ještě téže noci sešel k řece Vltavě. Tam byli plavci chystající se na cestu do Saska. Vzali mě mezi sebe a za rozbřesku po tom nešťastném dnu jsme odpluli. Křížem krážem jsem prošel celé Německo, až jsem se dostal sem.
1: Tady u nás jsi v bezpečí, Johannesi. Jsi mladý, máš život před sebou. Jsi spokojený v obchodním domě pana van der Husse?
0: Práci mám pestrou, poznávám různé lidi. Často chodím do přístavu za kapitány lodí, dívám se na koráby, odjíždějí do Baltského moře, do Skotska, přijíždějí ze severní Afriky.
1: A samé skořápky, ale trojstěžník Necht van Enkhuizen pluje až do Batávie, břehům kitajské země, na Tichomorské ostrovy, zdolává jeden obzor za druhý.
0: Kapitáne, mohu si sáhnout na kormidelní kolo?
1: Líbí se ti moře, Johannesi?
0: Ani sám nevím. Několikrát jsem vyplul na moře s rybáři.
1: Bál ses?
0: Čeho?
1: Správně, Johannesi. Tak poslouchej. Pozítří odplouvá Mecht do Nového světa, do Nového Amsterdamu. Potřeboval bych člověka, který by se staral o lodní zásoby. Chceš ke mně vstoupit do služeb?
0: Jistě bych rád, kapitáne.
1: No již, tak jsme dohodnuti.
0: Ale já mám se zaměstnavatelem smlouvu do konce roku.
1: Řeknu prvnímu důstojníkovi panu van Meysovi a on všechno zařídí. Chystej se na cestu, Johannesi.

0: mně!
1: Výborně. Mertenzi, máš u mě 10 guldenů. Připravte se k přistání.
0: Připravit přistání.
2: Připravit přistání.
1: Svinout hlavní plachty.
0: Svinout hlavní plachty.
2: Svinout hlavní plachty.
1: Nový svět, Johannesi.
3: Amerika.
1: Cesta uběhla, ani ses nenadál, co?
3: Až na tu mořskou nemoc, kapitán.
1: No, prosím tě.
3: A často mě trápily výčitky svědomí.
1: Co pak?
3: Vzpomněl jsem si na Tecumseh. Měli jsme ho vzít sebou.
1: Podívejme. Tecumseh. Syn padající hvězdy. Možná, že by ani nechtěl.
3: Měli jsme toho Indiána zachránit.
1: Chlapče, kdo ví, jestli by v Novém Amsterdamu přežil svůj jeden jediný den.
3: Věřím, že se mi jednou podaří ušetřit na velkou loď. Bude se jmenovat Bohemia. A pak přivezu syna padající hvězdy zpátky do jeho vlasti.
1: Jsme v přístavu, Johannesi. Spustit čluny!
0: Spustit čluny!
2: Spustit čluny!

obyvatelé Nového Amsterdamu. Jménem svým a posádky trojstěžníků Mecht van Enkhuizen vám děkuji za přivítání. Ujišťuji všechny, že nás nesmírně těší setkat se s kouskem našeho Nizozemí zde v Americe. Jistě jste zvědaví, co všechno jsme ze staré milé vlasti přivezli. Nechci prodlužovat vaši zvědavost. Loď je plná pluhů, seker, pil a jiného nářadí pro hospodáře. Vezeme potřeby pro vaše domácnost. Sukna a ušité oděvy, koření, zbraně a mnoho, mnoho jiných věcí. Připravte si měšce, přátelé. Zítřek to bude den vašich velkých nákupů.

0: Tak vy jste taky připl strojstěžníkem, mladý pane.
1: Ovšem, krčmáři.
0: No, jak taky jinak. Dostavníky sem nejezdí.
1: No, máte to tu hezky zařízené.
0: To si myslím. V každém kousku, který vidíte, v lavicích, ve stolech, ve všem, je kus staré dobré vlasti. A jméno poctivého krčmáře Amadea Hufta zná i sám guvernér.
1: No, to věřím, pane Hufte. Poslyšte, pronajal byste mi na nějaký čas pokojík. Stačil by docela malý pokojík s postelí se stolem.
0: Nevrátíte se na loď, malý pane?
1: Myslím, že ne.
0: No, vy se chcete usadit u nás, v Novém Amsterdamu.
1: No, kdyby to bylo možné, tak...
0: No, proč ne? S námi z Holanďany tu žije i pár Němců a Angličanů, ale nikdo se vás neptá, odkud jste, pokud zaberete vzít za práci a dobře zacházet s puškou. Tady se pořád musí mít člověk ještě na pozoru.
1: A ohrožují vás Indiáni?
0: No, kdo jiný? A vy se usmíváte, protože jste ještě Indiány nepoznal.
1: No, to je pravda, pane Hufte.
0: Tak buďte rád, co vám mám říkat. Každou noc hoří strážné ohně. No jo, kolonizace má také nevýhody. Ale na ty si časem zvyknete. Pojďte sem. Podívejte, mladý pane, tamhle. Prohlídněte si dobře toho vysokého Indiána.
1: Aha, z jakého je kmene?
0: Irokéz. Nese kožešiny a tváří se jako beránek. Teda, já netvrdím, že by se s nimi obchodovalo špatně, to ne. Mají vydří kůže, kůže z bobru, jelenice, medvědiny, dobrý materiál. Ale musí se držet hezky od těla.
1: A kdo je ta dívka, co jde za ním?
0: No, to je Mahvájemi, chytrá indiánka. Naučila se jí dobře mluvit holandsky. Vy chcete s Indiány obchodovat? To můžete, nikdo vám bránit nebude, ale pozor, pozor, nejdřív se musíte poradit se zkušenými muži.
1: No to jistě, ale já se nebudu zabývat obchodem, pane Hufte. Kdybych se rozhodl tady zůstat, tak bych si koupil kousek půdy a začal bych...
0: To není špatný nápad, i když to trvá déle, než zbohatnete. Ale vy jste mladý. No, naše osada zatím ještě není moc velká, tak za hodinu ji celou obejdete. Co však je dnes, nebude zítra, Nový Amsterdam náramně rychle roste. Kousek výš na řece Hacnu dneska stojí jenom pár loveckých srubů, ale zítra cena dobrých pozemků poroste, na to se spolehněte.
1: Já jsem si nějaké peníze ušetřil, tak zatím bych koupil, na co stačím.
0: Ještě, ještě. No co, no, pokoj vám pronajmu.
1: No.
0: A taky vás seznámím se Slimem Fordhamem. Ten vám poradí nejlíp.

0: Tak co, Johannesi? Ty chceš tady skončit?
1: Rád bych tu začal.
0: To ti nový Amsterdam tak zaujal?
1: Spíš země. Země se mi líbí, kapitáne. Je tu mírný, klidný kraj, široká řeka s mnoha rameny, tůně, prastaré stromy.
0: A co indiáni, nebojíš se?
1: Snad to s nimi nebude tak zlé. Žije tu kmen Mohavků.
0: Kmen Tekumseha. No, vidím, že přemlouvat ti je zbytečné. Mecht van Enkhuizen odpluje tedy bez tebe.
1: Zase se vrátíte, kapitáne. A já budu třeba na váš návrat netrpělivě čekat.
0: A kdo ví, kdy zase připlujeme? Za 2 roky, za 3, za 5 let. Johannesi, něco ti dám na památku. Podívej.
1: A kniha o navigaci lodi?
0: No, je tam mnoho nového. Třeba se ti z ní jednou něco bude hodit. Až si ušetříš na tu svou novou loď. Doufám, že ti bude užitečná.
1: Děkuji. Mockrát vám děkuji, kapitáne.

0: Ceny pozemku za traceň rostou. Den ode dne, mládenče. Hodinu od hodiny. Od téhle říčky na sever se půda počítá velmi vysoko. Jo, kde jsou ty časy, kdy jeden Westfálec koupil od Indiánů tady ten mizerný ostrov? Má dobrých 30 čtverečních mil. Za 60 guldenů. Samo sebou, že zbohatl. No, a co udělal? Nejbližší lodí se vrátil domů. Tomu já říkám vzít věc za pravý konec. Ale vidím, že jste zvědaví, co jsem sehnal.
1: Ano, ano, pane Fordeme.
0: No, asi vás zklamu, Hermane. Půda, kterou jsem vám sliboval, je pryč. Pryč. Prodaná. Kupec ji přeplatil. A to víte.
1: Ach, to je škoda. To je škoda, já už jsem si udělal plány, jak všechno zařídím.
0: Ale nevzdychejte, ještě jsem nedomluvil. Co s Lim Fordem jednou slíbí, udělá, i kdyby se dělo nevím co? Objevil jsem pozemky u řeky Apokvermíny. No, je to odtud něco přes 5 mil. Ale jaké pak dlouhé vyprávění? Pozemky musíte vidět, Hermane. Teď hned. Jedem.

0: Tak co, Hermane? Líbilo by se vám tady?
1: Proč ne, pane Fordheme?
0: No, černá půda. Jestli chcete sázet ořechy, jak jste říkal, nic lepšího nenajdete.
1: A kolik toho je?
0: No, zhruba 600 čtverečních akrů.
1: Takový kus země.
0: A člověče, přece si nekoupíte políčko.
1: Dobře, ale sám to neobdělám a lidi tady nenajdu.
0: Kdo vám poroučí, abyste celý pozemek obdělal? Obděláte, co stačíte. Ostatní může zůstat ladem. Jiní kolonisti to taky tak dělají. Hermane, vy se nějak moc ženete do práce.
1: To se mám na svůj pozemek chodit jenom tak dívat?
0: I to někteří dělají. Čekají. Půjde je to jedno.
1: Já bych ale neměl na dlouhé čekání trpělivost.
0: Chlapče, tady se na nic dlouho nečeká. V Novém Amsterdamu letí život mnohem rychleji než v Evropě.
1: Nepatří tohleto území Indiánům?
0: Cože? Co vás to napadlo, prosím vás? Už jsem tu hezkých pár let, ale indiánský kontrakt na pozemky, to jsem tedy ještě neviděl.
1: Ale Indiáni tu přece žijí od jak živa.
0: Tak jako všude, Hermane. Je pravda, potulovali se tu mohavkové, ale to už je dávno pryč. S tím si hlavu nelamte.
1: Můj srub by stál o samotě.
0: Dnes? Ale osada rychle roste.
1: Na řece Potomaku byly taky osamělé sruby.
0: A co má být?
1: Slyšel jsem, že loni ty sruby přepadly Indiáni a lovce pobyli.
0: Řeči skrč mi, Hermane.
1: Takže to není pravda, pane Fordham.
0: Ale jo. Něco takového se tu na Potomaku stalo.
1: No tak vidíte.
0: V podmínkách, ve kterých žijeme, Hermane, se může stát ledacos. Hlavní je, aby se nic takového už neopakovalo.
1: Ale kdo to zaručí, pane Fordheme?
0: Kdo? Vybraná skupina odvážných a dobře ozbrojených chlapců z Nového Amsterdamu. Patřím do ní náhodou taky. Tak, abyste věděl všechno. Potom, co se to stalo na Potomaku, jsme podnikli trestnou výpravu. Dovedete si asi představit, jak to s Indiány dopadlo. Poznali na své kůži, že s námi není zrovna moc příjemná zábava. Ale kdo pak se to na nás jede podívat? Zdravím vás, van Berne.
2: Já vás zdravím, Fordheme.
0: Van Berne, svobodný lovec a velký přítel Indiánů.
1: Cože?
0: Nechal do Evropy odvést 20 rudokošců. No. Mezi nimi i syna náčelníka mohavků. Za vzácné zboží dostal dobře zaplaceno, ale nám tu zkomplikoval živobytí. Poštval Indiány proti nám. Kde pak jsou ty nádherné časy, kdy nám přinášeli ulovené kůže skoro zadarmo? Tak co? Budete chtít pozemek?
1: Zítra vám vyplatím zálohu, pane Fordheme.

0: Smím si přisednout, pane?
1: No, pro mě a za mě. Místa je u stolu dost.
2: A, to je pan Herman, vítejte. Jak se daří?
0: Ale to víte, krčmáři.
2: Vedete si prý dobře. Postavil jste srub a obdělal kus země a prý nerad kácíte stromy.
0: To je pravda, nechal jsem staré limby. Jsou zdravé a rozložité, byla bych škoda.
2: Moje řeč, Hermane. A co budete podnikat dál?
0: No, chtěl bych založit rybník.
2: Rybník? No, koukneme se.
0: Ale to víte, když je člověk na všechno sám, tak práce neubývá.
2: Já věru. Kdyby se tak dali ochočit indiáni, víte, fan Belne.
1: Ochočit se dá divoký pes nebo kůň, ale ne indián.
3: Hej, krčmáři!
2: Pánové, prominou.
0: Prosím. Já vás znám od vidění, pane van Belne.
1: Já vás taky, Hermane. Přišel jste z východní země, říká se jí Regnum Bohemie.
0: Jak to víte?
1: No, to mi řekla sbírka map. Občas jí prohlížím a myslím si, jak malý kousek světa jsem viděl.
0: A vy jste tu nespokojený?
1: Ale ne, to se nedá říct. Žiju, jak umím, a já mnoho k žití nepotřebuju. Do osady přijedu jen, když musím okovat koně. A při té příležitosti koupím mouku, sůl, fazole, no to je všechno. Nechcete se podívat na můj srub, Hermane?
0: No, já rád, pane. Ale jen s podmínkou?
1: Že navštívím já váš. Dobrá, přijedu, až se to bude hodit.
0: Důkladný srub, van Belne. Pevnost z tisových kmenů. Odolal by útoku indiánu?
1: No to rozhodně. Ale nevydržela by střecha, kdyby se do ní zasekly zapálené šípy. No, ale to je tak u každého stavení.
0: Žijete tu na samotě.
1: Co víc, Hermane, na úplné samotě.
0: A nebojíte se přepadení?
1: Přepadení?
0: No, nebo duchů.
1: To se vám povedlo, chlapče. Já se bojím, ale křestýšů.
0: Cože?
1: Mému lesu se říká křestýší. Divíte se, co? No. Dá se žít třeba na sobce. Musíte ovšem vědět, kdy začne soptit, abyste se mohl včas uklidit.
0: Co pak taková věc se dá vůbec nějak odhadnout, van Belne?
1: Každý útok se dá předem odhadnout. Podle určitých jevů. Útok indiánů, útok sobky na lidská obydlí i útok křestýšů. Ale oni nezaútočí. Jeden na druhého jsme si zvykli a nepřekážíme si. Aha. Myslíte, že jsem podivín?
0: Upřímně řečeno, ano. Nezlobte se, ale to si musí myslet každý.
1: No, nejvíc tamti z osady. Přivandrovalí pobudové a povaleči. Každý by chtěl něco znamenat. Vykřikují o bohatství. No, bodeď. Vrátit se do Evropy s truhlicemi zlata a doma si koupit šlechtické tituly. To by chtěl takový Ústink, Zikůvr, krčmář Hůft nebo Slim Fodem.
0: Či také?
1: Ale všichni, co jsou v bratrstvu, ruky s puškou. A jestli o tom náhodou nevíte, Hermane, tak to je to bratrstvo, co krotí tak dokonale indiány.
0: Ano, ano. A já jsem slyšel, že vy jste také členem bratrstva.
1: Cože? Co bych tam hledal?
0: Já myslel, že indiány nenávidíte.
1: Já? Kdo vám řekl takový nesmysl?
0: Vyrozuměl jsem to z poznámky Slima Fordhema. Nechal prý jste odvést do Evropy 20 indiánů.
1: Ale to není pravda. Fordhem je povedený ničem a lže, pomlouvá, rozsévá nedůvěru. Já s indiány vycházím dobře. Když si chci zkrátit cestu, mohu projet středem jejich vesnice.
0: To je odvážné, van Belne.
1: Proč? Já jsem pro ně muž kráčející větrem. Zajímavé pomenování, vidíte?
0: To ano.
1: Asi podle mých věčně neučesaných vlasů.
0: Muž kráčející větrem, no?
1: No, každý z osadníků má u nich své indiánské jméno. No a jestli ještě nějaké nemáte, určitě si ho vysloužíte, Hermane.
0: Já jen doufám, že bude také tak výstižné. Víte, když se tak někdy zamýšlím nad vztahy mezi námi a indiány, není mi stále jasné, proč se vyhrocují do tak nesmyslně krutých rozměrů. Já myslím například nedávné krutosti bílých v Yucatánu.
1: No, těch jsem slyšel celé dlouhé historie.
0: Myslíte, že je možné někdy dojít k nějaké rozumné dohodě?
1: Myslím, že ne. Hlavní úlohu tu hraje rozpínavost přistěhovalců, víte? Hmm. A oni se nikdy své rozpínavosti nevzdají. Ti, co připluli první, žádali Indiány o kousek půdy. A Indiáni jim vyhověli. Ti, co přišli po nich, už neprosili, ale vyžadovali. A nejposlednější kolonizátoři bezohledně berou a

0: dole a poslat sem další a další lodě osadníků. A tak je to, Johannes Hermane.
1: Jsme a navždy zůstaneme ve Třelci.
2: Já jsem božstvo, každý ví to, starý básník dosvědčí to, já svou moudrost dávám všem.
0: A, Kramář Rosman přijel.
3: Je to prý podivný člověk.
0: Pojďte dál, Kramáři!
4: Kladím se přehluboko, velmi střelovu.
0: Jen si sedněte, Rosmane.
4: O, koho to vidím, nového, ale úspěšného sedníka Hermana.
0: Napijete se trochu vína?
4: Přijmu dar nesmrtelného a zářivého boha Bakcha s neobyčejným potěšením. O, víno, víno, zármutko, radost, skýtáš, tíseň zaháníš, utlačeným pomáháš, i zima prchá před tebou.
0: A kde jste se všude toulal, Rosmane?
4: Prošel jsem území Sioxu a Dakotu u velké řeky, kde sídlí Mohavkové. Indiáni jsou, jak pravil náš nejctnostnější pastor Mounius, přikázání z plozenci Kaina, vraha bratra Abela, ale mají duši. Pohlížejte na ně, Evropané, se soucitem. Vždyť to jsou tvorové prostí, dětem se podobající. A já to dělám.
0: No, huba vám jede, kamáři. Ale raději nám povězte, jestli se nechystají na válečnou stezku.
4: Z indiánských ohňů stoupá modrý dým míru. Duchové války odvrátili své tváře. A v toucích válečníků jsou šípy určené jen k účelu mluvu.
1: No tak.
4: Jsi spokojený s vysvětlením, velký lovče? Dík za číši vína. Až půjdu kolem, zase se rád zastavím.
1: No, rádo se stalo.
4: Dokud je život v nás, dokud zdárně kypí, nechť jen dobré živobytí se stane naším údělem.
0: No, dobré, dobré.
4: Abych nezapomněl. Pastor Mounius vám skazuje své pozvání. Zvláště tobě, Hermane.

0: Jste křesťané a podle toho si musíte počínat. Vaše myšlenky musí být ušlechtilé a čisté, vaše skutky opravdové. Všichni lidé na světě jsou děti boží. Ať žijí v ledových pouštích severu, nebo na jihu u teplých moří. Také Indiáni, v jejich sousedství žijeme, jsou naši blížní. Také Indiáni...
1: Hej, pastore! Ostatně chytí indiánského zvěda. Tak jsem ho přivedl až sem, do kaple.
2: Jaké pak si pro mého kolbíš? Ověsit a hotovo!
0: Počkejte, bratři v Kristu, počkejte, křesťané! Ustaňte ve zlém konání.
3: Chcete ho vzít pod ochranu, pastore?
0: Nic takového jsem neřekl, Fordeme.
3: Proč se o něj staráte?
0: Vaše povinnost je Indiána vyslechnout.
3: No prosím, pastore, pokuste se o to.
0: Ustupte, ustupte. Kdo jsi, člověče? Ke kterému kmeni náležíš?
4: To vám řeknu za něj. K Mohavkům.
0: Mohavku. Podívej se mi do očí. Proč jsi přišel do osady? Prodat kožešiny? Nebo uškodit?
3: Bavíte se dobře, pastore?
5: Nestrácet čas a pověsí.
0: Slyšíš, co tě čeká, Mohavku? Promluv přece. Promluv a já se budu snažit, aby zmírnil tvůj neblahý osud.
3: Nemá to smysl, pastore. A jestli jste moc útlocitný, jděte se hezky pomodlit za spásu jeho pohanské duše. Chlapci, do práce! Ve jménu bratrstva ruky s puškou!
0: Ustupuj násilí! Zakrývám oči své, aby neviděli! Zakrývám uši své, aby neslyšeli!
1: Zadržte!
6: Pro Boha, zadržte!
3: Je pozdě, pan Belne.
6: Vy hlupáci! Vy blázni tupci! Víte, koho jste pověsili?
3: Indiána.
6: Vanteha, syna velkého Noapaha, náčelníka Mohavků.
7: Dovolíš, velký Noapahu, abych řekl bojovníkům kmene Mohavků všechno, co si myslím, co mi nedá spát?
8: Mluv, bojovníku Aruaku.
7: Co jsme? Vystrašené stíny baheních žab? Nebo bojovníci? Strachem vící kojoti nebo mohavkové? Pozoroval jsem tábor bledých tváří. Chystají se k boji. Chtějí nás vyhubit, jen proto, že jsme se narodili a chceme žít ve své pravěké vlasti. Snaží se nás vyhnat do studených krajin k severním jezerům, do ledových vichřic. Poroučí, jděte 7x7 dní k zapadajícímu slunci, do prérií, které jsou horké jako naše ohniště. A my mlčíme, bojovníci. Duchové našich předků odvracejí tváře, aby neviděli hanbu Mohavků. Budem čekat na záhubu, bojovníci, nebo pozvedneme válečné tomahavky. Rozhodněte sami, ale teď, v této chvíli. Domluvit se.
5: Ať promluví velký Noapah.
8: Promluvím, bojovníci kmene Mohavků, ale rozhodnete stejně vy. Aruak měl jen část pravdy. Skutečnost je mnohem horší. Bledé tváře, které sem připluli na svých lodích, by nám nejraději zakázali i požívání javorového medu. Zakázali by nám všechno. Také já celé noci nespím a hledám odpověď ve hvězdách. Prosím, aby velký duch Manitů mi dal vnuknutí. Ale dočkat se nemůžu. Jednoho z mých synů odvlekli do země bledých tváří, druhého zabili. Jestli chcete bojovat, povedu vás.
7: Jsi moudrý muž, velký náčelník u Mohavků. Vytušíš mnohé. Proto pověz, zvítězíme?
8: Ne, Aruaku. Bude to jen boj zoufalých o oddálení naší smrti.
7: Pak tedy? Máme ve všem vyhovět bledým tváří?
8: To také ne. Je třeba, aby se u válečného totemu sešli náčelníci Oneidů, Delavarů, Povhatanů, Ongvaonů, všech kmenů bojovníci. Mraky kánojí pak zaútočí na osadu od moře. Ještě větší mraky bojovníků spojených kmenů zaútočí na pevnině. Jen velkou přesilou můžeme dosáhnout vítězství. Ale mnoho našich bratrů v boji zahyne.
7: Tvá řeč je předvídavá, velký náčelníku. Bude však potřeba ke spojení indiánských kmenů delší čas. Co se stane mezi tím?
8: I na to jsem myslel, Arulaku. Pošleme list náčelníkovi všech bledých tváří. Pohrozíme silou a budeme žádat potrestání viníků.

0: křesátka, kupujte lovecké nože, dýmky, křesadla.
1: Ty se máš nejlíp, blázne. Tobě indiáni neublíží, víc?
2: Ani o skalp tě nepřipraví, protože máš hlavu holou jako milou.
0: Panáček má pravdu, všichni panáčkové mají pravdu. Kdo příliš jí zmírá v prostřed žití.
3: Nikoho nestraš, blázne, a jdi si poslík.
4: Kramázi.
0: Přeje si mě lovec samotář, službám.
4: Pojďte sem, pojďte stranou.
0: Pan Van Bell mě chce pohostit číši vína.
5: Dám vám nalít, ale nejdřív mi řekněte, jak to vypadá v indiánských táborech, ale pravdu.
0: Jak by to mělo vypadat, obchodujeme a náramně dobře. Dýmku míru vykouříme.
5: No a dál, Rosmene?
0: Co dál, co jako dál?
5: Netančí indiáni válečné tance kolem ohňu? Neviděl jste plné toulce nabroušených šípů a smrtonosné oštěpic?
0: Obchodujeme, velký lovče, nevidíme, nic nevidíme. Nenech vínko na mý sití, pak nejhorší je k pití.
5: Nechte toho, Rosmene.
0: Prosím, prosím, prosím, jistě.
5: Já už jsem vám dávno chtěl říct, abyste si přede mnou nehrál na blázna. Vy máte rozumu na rozdávání.
0: Jedině pro sebe rozum rozdávat znamená činit si škodu na duchu i na majetku.
5: Tak ho užívejte líp než dosud.
0: Co tím myslíte?
5: Sedíte na dvou židlích, Rosmene.
0: Přáníte, lovče.
5: Sloužíte jako zvěd bratrstvu, které si zde v Novém Amsterdamu říká ruka s puškou.
0: Ale nesmysl, Van Bell, ne.
5: Současně prodáváte indiánům důvěrné zprávy o Novém Amsterdamu, o osadě. To je špinavost. Někdo tomu říká politika. Proto se mějte na pozoru, jak před bratrstvem ruky s puškou, tak i před indiány. Já mám důkazy o vaší zradě, Rosmene.
0: Nabízím 1000 guldenů za mlčenlivost.
5: Vaše skutky jsou pro mě nestravitelné. Nechte své zlaté guldny.
0: No.
5: Odpovězte mi na dvě otázky, kramáři.
0: První?
5: Prodali jste indiánům pušky? No tak neslyšel jste?
0: Myslíte Rosmen, obchodník? Jestli prodal? Prodal, Van Bell, ne?
5: Slim Fordham a Hooft také? Ve jménu bratrstva ruky s puškou, nebo lépe v jeho stínu?
0: Zacházíte příliš daleko, Van Bell, ne?
5: No, příliš dlouhá procházka do temné noci, já vím, ale přesto chci znát pravdu, Rosmene.
0: Krčmář Hooft nás pozoruje. V nejbližších dnech vás navštívím. Čekejte, Van Bell, ne? S tím totiž rozum víc než cokoliv jiného.

0: Nebezpečí indiánského útoku nejenže trvá, ale dokonce se zvětšuje. Radní osady Nový Amsterdam a bratrstvo Ruka s puškou mne pověřili vojenským velením. Pověření přijímám a nařizuji. Na všech náspech bude v nočním čase zdvojnásobená stráž. Strážník, který by svévolně opustil stanoviště, propadne hrdlem. Pro případ ohně budou neustále plné vodní kádě. Dále budou připraveny háky, žebříky, sekery a řetězy. Na věží kostela bude v každé denní i noční době hlídka, která by v případě jakéhokoliv nebezpečí rozezněla zvon. Zapsal jste všechno, písaři?
1: O, prosím, pane Fordheme, všechno je, jak se patří, zapsáno.
0: Svým pobočníkem jmenuji krčmáře Amadea Hufta.
2: Pane Fordheme!
0: Co se děje, Hermane? Pronásledují vás indiáni?
2: Ne, to ne, ale lovec Van Beln byl ve svém srubu v lese Křestýšů zabit. Měl v zádech tento šíp, ale to je vlastně všechno.
0: Pěkně to začíná, pánové. Moc pěkně. Přepadení srubu a zabití jeho obyvatele. Zrovna takhle to začalo v Yucatanu. Nejdříve osamělé sruby a pak útok na osadu. Musíme indiány přitlačit ke zdi. Kdo z pánů ví, kterému kmenu patří šíp, který měl Van Beln zapíchnutý v zádech?
3: Je to válečný šíp Mohavků. Na to dám krk, pánové.
4: To je odplata za pověšeného Vanteha Fordheme i za Tecumseha.
0: Hlač, ufte. Pánové, navrhuji trestnou výpravu bratrstva Ruka s puškou. Půjdete do toho s námi, Hermane?
2: Nejdřív bych si rád ujasnil nějaké věci. Lovec Van Beln znal Křestýše a znal nebezpečí, kterému od nich hrozí.
0: Proč sem pletete Křestýše?
2: Protože Van Beln Křestýš uštknul. Pánové, ale každý z vás přece už viděl uštknutého člověka. Všichni měli v obličeji stejnou křeč jako Van Beln.
0: No ano, ale co ten šíp, Hermane?
2: To je právě ta záhada.
4: Pro mě ne, Fordheme. Van Belna zabili Mohavkovi.
2: Pane Hufte, vy jste se sám na sobě nepřesvědčil, že každá rána krvácí a kolem rány na těle Van Belna nebyla ani kapka krve. Aha. Šíp byl zapíchnutý do těla už mrtvého Van Belna. To by přece indiáni nikdy neudělali.
0: Zvláštní, co říkáte, Hermane?
2: Jestli pak víte, jak se chytají Křestýši.
4: Jako jiní hadi do vidlic.
2: Právě.
5: Chcete je snad chytat, Hermane?
2: Ne, já ne, ale myslím, že je chytají jiní.
0: Vedete podivné úvahy, Hermane. Ale prosím, Křestýš se do chaty nějakým způsobem dostal, uštknul lovce.
2: Ne, pane Fordheme, Křestýš se do chaty nějakým způsobem nedostal. Van Beln byl nesmírně opatrný a věděl, jak se Křestýši chytají a jak se s nimi má zacházet.
0: Vy snad o tom něco víte, Hermane? Pak je ovšem vaše svatá povinnost všechno popravdě vylíčit.
2: Bohužel, nic nevím, pane Fordheme, ale mohlo to být třeba takhle. Van Beln spí na svém lůžku. Tu se pootevřou dveře, protože on nikdy nezamíkal. Objeví se čísi ruka, která drží vidlici a hodí do srubu podrážděného hada a dveře se zavřou. A za chvíli se nevítaný host vrátí, protože jak se stýč na čas zbavený jedu, tak se ho nemusí bát a zapíchne šíp do mrtvého těla.

0: Van Belen, svobodný lovec, první oběť nastávajících bojů s Indiány. Muž, který chtěl žít jen svým životem a proto zvolil ústraní lesa Chřestýšů, místa opředeného bájemi. Kdo je tam?
1: Otevři bez obav, muži, který prošel branou dobra. Za dveřmi není tvůj nepřítel.
2: Mír s tebou.
0: I s tebou, Indiánko. A to jsi ty, Mahvajmi.
2: Odlož pušku. Bojovníci mého kmene ti neublíží, pokud neublížíš ty mě.
0: Co mi chcete?
2: Tobě, muži, který prošel branou dobra, nesu vzkaz mého otce Noapaha, velkého náčelníka kmene Mohavků.
0: A co pro vás mám učinit, Mahvajmi?
2: Otec by si s tebou chtěl promluvit. Smí vstoupit do tvého domu?
0: Ať vstoupí velký náčelník Mohavků, Mahvajmi.
3: Mír s tebou.
0: Zůstaň tu ve srubu, Mahvajmi. Nebudeš přece stát v dešti.
2: Ženám nepřísluší účastnit se rady mužů.
0: Vítej v mém srubu a usedni náčelníku Mohavků. A řekni, s čím přicházíš.
3: Jsi jiný než muži bledé tváře, kteří se usídlili v Bílé zátoce. Svou ohnivou zbraň nosíš jako lovec a ne jako škůdce. Prací tvých rukou rozkvétá zem. Nenadarmo tě můj lid nazval mužem, který prochází branou dobra. Chystáme se k velkým bojům, ve kterých bude mnoho mrtvých na obou stranách. Třeba že bledé tváře z pouhé zášti zmařili život mého prvorozeného syna Vanteha a odvlekli syna Tekumseha. Rád bych se ještě pokusil o smírné jednání.
0: Přál bych si, aby se tvá myšlenka uskutečnila, velký Noapahu.
3: Stopaři mého kmene mi však přinášejí špatné zprávy. Jedna z bledých tváří, jejíž jméno v této chvíli neprozradím, nám rovněž dodává zprávy o mnohém, co se děje v domech bílých. Stojí nás to mnoho nejlepších kožešin a mnoho zlata. Ale víme také, že dodává zprávy o nás bledým tváří.
0: Dvojnásobný zrádce, velký Noapahu.
3: Dobře si odpověděl, muži procházející branou dobra. Velký duch všech bílých tváří jistě pravil vám všem. Vejděte do cizí země, domovici zbudujte, lovte zvěř a obdělávejte půdu neobdělávanou. Ale nepodrobujte pradávné obyvatele. Nepohrdejte jimi, že uctívají jiné totemy než vy, že mají bronzovou barvu tváře. Tak pravil velký duch lidem, kteří připluli na svých lodích. Jen málo, velice málo jich poslechlo jeho hlasu. Ty jsi poslechl, muži procházející branou dobra, a proto tě žádáme o pomoc.
0: Rád bych pomohl Noapahu. Ale nevím jak.
3: Pomůžeš nám podle svých sil?
0: Jistě. Pomohu náčelníku Mohavku. Jen řekni, co potřebuješ.
3: Vyznáš se v písmu bílých. Napiš naším jménem dopis náčelníku všech bledých tváří. Vypovíš v něm o našem soužení, které nemá konce. Vypovíš o našich zabitých a umučených. O vypálených vesnicích a rozehraných stádech mustangů. Náčelník všech bledých tváří jistě zjedná nápravu a domluví svým bojovníkům. Uděláš to pro nás, muži procházející branou dobra?
0: Rád to udělám, velký Noapahu.
3: Požádáš ho naším jménem, aby nám ponechal území, na kterém od nepaměti žijeme. A my slibujeme, že nikdy nezapálíme červené kalumety války a zapomeneme na válečné tance. Domluvil jsem.

0: Pane Hufte, přineste mi víno. Prosil bych víno, krčmáři. Co to má znamenat? Pane Hufte, už vás žádám po třetí.
1: Asi vás neobsouží, Hermane.
0: Pane Fordhame, já vůbec nic nechápu. Jdu koupit sekery a v obchodě mi řeknou, že nemají a přitom měli sekery vystavené. A stavím se u felčera a ten přede mnou zavře dveře. Proč?
1: Opravdu nevíte, Hermane? Ale to je zvláštní. Abyste tedy věděl, tohle to je první varování.
0: Cože?
1: Dostane se každému, kdo se začne přáteli s Indiány.
0: Ale prosím vás...
1: Ještě jsem nedomluvil, Hermane. Zvlášť nebezpečné je bratříčkování v době, kdy hrozí válka. A válka hrozí, jak sám víte. Už chápete?
0: Ne.
1: To je pak velmi špatné.
0: Prosím vás, a co mám podle vás dělat?
1: Zatím nic. Jen se hleďte vyvarovat nepříjemností. Huft vám nenaleje. Kovář vám neoková koně. Do osady raději nechoďte. Počase vás předvoláme sami. Budete mluvit před radou Nového Amsterodamu. Vysvětlíte všechno, co bude potřeba a projevíte nad svým počínáním lítost.
0: Pane Fordhame, nechápu...
1: Okamžitě odejděte.
0: Co si přejete, pánové?
2: Hermane, vyzývám tě, odhoď svou zbraň. Přišli jsme s tebou účtovat.
0: Neudělal jsem přece nic zlého.
3: A co znamená ten dopis guvernérovi? Lotře, psal si ho jménem Indiánů. Nás si vylíčil jako ďábli a Indiány jako veránky. Napsal se, aby jim guvernér zaručil území na západ od řeky Susquehany a na sever od Potomaku.
2: Právě to území, o které máme největší zájem.
3: Tvůj dopis je rána dozad. Jsi zrádce, Hermane.
0: Napsal jsem ho v nejlepším úmyslu. Ve jménu práva a spravedlnosti.
3: To jo, Hermane. Ale to není všecko. Indiáni mají pušky a střelivo. Jak k tomu přišli? Ptají se osadníci Nového Amsterodamu.
0: Nevím, pane Hufte. Přísahám, že o zbraních nic nevím.
4: Jaké pak dohadování?
2: Ukončete to s ním.
0: Přišli jste mě zabít? Pastorem, dovolávám se vaší ochrany.
5: Pobloudili, synu. Skloň se pod vrchovatou mírou svých těžkých hříchů a v kajícnosti pro zaodpuštění.
0: Pastore, aspoň vy mi věřte. List guvernérovi jsem napsal, to přiznávám, ale se zbraněmi nemám nic společného.
5: Hermane, hříšný Hermane, na tvoji hlavu padá ještě jeden strašlivý skutek. Smrtlovce van Bylna. Ty jediný si ho viděl naposled, ty jediný si všechno vysvětloval tak, že vzniklo podezření, že jsi zabil ty.
0: Co to říkáte, pastore? Jaký bych měl prospěch ze smrti van Bylna? Pastore, na vás osadníci dají. Musíte se mne zastat.
5: Vyčkej, jak dopadne soud. Pak pros o milost.
6: A jaké makokolky?
7: Pověsit! Zapálit!
6: Pověsit!
8: Zachraň se, kdo může! Utíkejte!
9: Zvíčuj nás!
10: Zůstaňte! Zůstaňte stát na svých místech, mužové bledé tváře.
0: Mahvaj mi.
10: Nepozvedejte zbraně. Míří na vás mnoho a mnoho indiánských šípů. Přistup blíž, bílý náčelník osady.
11: Musí-li to být, indiánko?
10: Poruč mužům, aby nepomýšleli na odpor.
11: Kde je záruka, že nás nepobijete?
10: Ve slově velkého náčelníka Mohavků, Noa Paha.
11: Dobře, indiánko.
2: Pánové, důrazně vás žádám, abyste zachovali klid a chladný rozum. Skloňte se.

0: zbraně. Co bude teď, Indiánko?
1: Promluví náčelník Noapach.
2: Netoužíme po vaší záhubě, bledé tváře. Chceme jen zjednat spravedlnost. Muž kráčející branou dobra, kterému jste vyhrožovali, je pod ochranou indiánských kmenů. Kdo na něj vztáhne ruku, sám se odsuzuje k smrti. Obvinili jste ho neprávem. Nás i vás zrazoval tento muž. Prodavač zboží.
3: To není pravda. Všechno je lež. Nevěřte Indiánovi.
2: Nosil nám zprávy a dodával zbraně.
3: Pane Fordeme.
2: Zbraně měl od muže, který prodává ohnivou vodu.
4: Co si to Indián dovoluje? Taková lež?
2: Velký duch Manitu je svědkem, že má slova jsou pravdivá. A vykopaná skrýš pod největším cedrem na pahorku svítání to doloží. Tento muž je rovněž vinen smrti lovce, jemuž jsme říkali muž kráčející větrem.
1: Nikdo z mužů kmene Mohavků nevyslovil špatné slovo o Tecumsehovi, synu padající hvězdy.
5: A jeho matka?
1: Věří, že se vrátí. Každým dnem se obrací k východu slunce, aby směla přivítat svého statečného syna. Tecumseh odešel dobrovolně, aby vykoupil životy dětí Mohavků.
5: On nebyl zajat v boji?
1: Zlý muž Slim Fordham uloupil děti Dakotu a Mohavků při trestné výpravě. Tecumseh spolu s dalšími bojovníky odešli do osady, aby byli vyměněni za naše děti. Všichni šli do zajetí s vědomím, že zemřou, jen aby děti byly vráceny svým matkám.
5: Takhle to bylo.
1: Ano. A nyní si pospěš. U ústí řeky na tebe čekají muži kmene Mohavků. Odevzdají ti náčelníku v poklad, za který zakoupíš velikou loď.
5: Co nejdříve odpluji do Amsterdamu a vykoupím syna padající hvězdy.
1: Mahvaje mi bude čekat na muže procházejícího branou dobra.
5: Pod velkou skalou?
1: Pod velkou skalou nad řekou Bohemia. Jak si ji nazval ty? Velký příteli Mohavků, Dakotů a Siouxů.

0: Mecht van en Kizene. Tohle, že je trojstěžník Mecht van en Kizen? Paluba prázdná a přijde až na záď. Hej, lodníci! Kapitán Hadelen si vždycky potrpěl na pořádek. Co pak tady všichni pomřeli? Nepořádek až hrůza. A hlavní stěžeň prasklý. Hej, lodníci! Námořníci! A kormidelní kolo?
1: Kormidelní kolo odnesl ďas Johannesi.
0: Kapitáne Hadlende, jste to skutečně vy?
1: Plné kráse, jen se podívej. Loď umírá, Johannesi. Vidíš? Takhle zmírá loď. A já s ní.
0: Celý přístav si vypráví, že jste odmítl náklad od roku.
1: Indiánu, chlapče. Můj otec, děd, praděd. Všichni byli poctivými rybáři a námořníky. Nikdo z nás netoužil po zlatě, které bylo získáno takovým špinavým způsobem. No, a co ty? Ty jsi připlul do Amsterdamu pro Tecumseha, nebo se snad mýlím?
0: Tecumseh je již na palubě lodi. A vás, kapitáne Hadlende, hledám, abych vám předal velení. Mužstvo na vás čeká. I námořník Mertens je mezi nimi. A mohu vás ujistit, kapitáne, že loď nepatří ani králi, ani západoindické společnosti. Patří, jak řekl náčelník Mohavků, muži procházejícímu branou dobra.
2: Zvednout kotvy!
3: Zvednout kotvy!
2: Napnout plachty, námořníci!
3: Napnout plachty!
2: Kormidlo směr západ slunce!
4: Směr západ slunce!
0: Směr velká země Mohavků, Dakotů a Siouxů. Směr Bohemia River, námořníci.
2: Kdo ji první spatří, má u kapitána Hadlenda 10 guldenů.
0: Pozná stopu podle nalomeného stébla trávy, podle spadlé kapky rosy. Umí číst ve hvězdách a mluvit ke zvířatům tak, aby mu rozuměl. Má čelenku z orlých per, čelenku náčelníka Mohavků, indiánů velkého kmene Irokézů. Je oblečený do roucha z kůže bafala, ozdobeného ostny z dikobraza. Přivřenýma očima sleduje cestu slunce a zhluboka vdechuje vítr vanoucí od oceánu. Již v tuto chvíli v něm cítí vůni trav své vracející se prérie. Tecumseh. Každý den od rána do večera stál vedle žoků kávy a kakaových bobů, vedle košů ovoce z exotických krajů. Každý den od rána do večera stál před hlavním vchodem obchodního domu pana van der Huysse na hlavní třídě Amsterdamu. Kolem něj chodili lidé, s údivem se zastavovali a sahali po něm, jestli je opravdu z masa a kostí. Tecumseh, syn padající hvězdy, zavlečený do Evropy a prodaný do Nizozemí jako otrok. To potvrzuji já, Jan Heřman z města Prahy, ze země zvané Čechy. Já, Jan Heřman zvaný muž procházející branou dobra.
5: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
5: Jdi na web Radio Junior.
7: Ušounova pohádková školka.
8: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Dneska máme velké plány.
9: Přesně tak. Ahoj kamarádi. Ahoj Ušoune.
8: Ahoj Jani. Ano? Kdo je tam?
10: Dobrý den, já jsem princezna Justína z Malého království. Můžu dál?
9: Samozřejmě. Ahoj, princezno.
8: Ahoj, rádi tě poznáváme. To jsme nevěděli, že dneska přijde na návštěvu princezna. To bych si byl jistě učísl pliš.
9: A co pak tě k nám Justínko přivádí?
10: Ale Jani a Ušoune, já mám velikánské starosti. A když má starosti tatínek král, tak jde za svými rádci. A protože já žádné rádce nemám, tak jsem přemýšlela, koho ráda poslouchám a kdo by mi určitě dobře poradil. No a jsem tu.
8: Je, holky a kluci, je, Jani, to je paráda. My budeme rádcové.
9: Už teď jsem na nás pyšná, Ušoune, že si nás Justýnka vybrala jako rádce. Tak pověz, Justýnko, co tě trápí?
10: Ale představte si to, že mi maminka královna a tatínek král včera řekli, že už je čas, abych se vdala. To já vím, že budu brzy vládnout, ale myslela jsem, že si budu moct svého manžela dlouho a pečlivě vybírat. Jenže už zítra bude první velký ples a potom ještě dva. No a potom třetím musím říct, kterého prince jsem si vybrala. A přeci za tři plesy nemůžu zjistit, koho budu mít ráda.
8: Je, tak tady je každá rada drahá.
9: Ale neboj se, Justýnko, něco vymyslíme. A dáme si k tomu vymýšlení naši dnešní první písničku.
8: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které jsou z nás, tedy ze mě a z Jany, rádcové?
1: Přišla se s námi poradit princezna Justýnka z Malého království, aby věděla, jakého prince si vybrat za manžela.
2: Ahoj kamarádi, no řekněte, co byste mi poradili?
0: No, já to vidím na tři úkoly.
1: Jo, musím s tebou souhlasit, ušoune, a ty úkoly musí být, jak se říká, na míru. Justýnko, prozraď nám, jaký by měl tvůj vyvolený být.
2: No, měl by být hodný a spravedlivý a měl by mě mít rád. Ale jak to všechno poznat za tak krátkou dobu?
0: Já už to možná mám.
1: Co máš na mysli, ušounku?
0: No, myslím, že by na váš první ples mělo přijít strašidýlko se zlomenou nožičkou. No, a který princ mu pomůže, ten je určitě hodný.
1: Oh, já tedy zírám, ušounku. To je, myslím, moc dobrý plán. Takže dnešní úkol je jasný.
0: Ušounův úkol. Holky a kluci, dneska si za úkol natrénujeme, jak předstírat zlomenou nohu.
1: No, prostě si zahrajeme na herce.
0: Au, já mám asi zlomenou nohu. Není tu nějaký princ, který by mi pomohl?
1: Ušoune, hlavně na to nešlapej. Jo, to není doopravdy. Teda ty jsi rozený herec. Dnešní úkol si zvládl, ani jsem nemrkla. Tak Justýnko, první zkoušku pro prince už máme vymyšlenou. Co tomu říkáš?
2: Myslím, že to by fungovat mohlo a jsem moc ráda, že jsem se přišla poradit zrovna s vámi. No ale jak zjistíme, jestli je taky spravedlivý? To je totiž pro budoucího krále strašně moc důležité.
0: Opět si bereme čas na rozmyšlenou a pustíme si k tomu další super písničku.
2: Tak to se těším.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je hrozně moc důležitá.
1: Protože pomáháme princezně Justýnce. Jsme jejími rádci, aby si dobře vybrala ženicha.
0: A teď zrovna vymýšlíme, jak zjistit, zda jsou princové, kteří se o ní ucházejí, spravedliví.
1: Jo. Tak na druhý ples by měl přijít někdo, kdo se hádá, a princezna Justýnka
0: by měla prince poprosit o radu, jak tu hádku vyřešit.
1: No, ty jsi mi to vzala z pusy, přesně no. To jsem měl na mysli. Ano, ano, no to je dobré. A o co se budou ti dva hádat?
0: No, budou se hádat počkej, já jenom přemýšlím.
1: Já myslel, že trénuješ na nějakou písničku.
0: Ne, já jsem trénovala mozek, co mi vymyslí.
1: Tak budou se hádat o
0: buchty.
1: Jo, co? Jak to myslíš, Jani?
2: Ano, jak to myslíš, Jani?
0: No, přijdou dva kuchaři a jeden všechno na buchty připravil a druhý je pak upekl. A teď se hádají, kdo z nich ty buchty sní. Chtějí je oba?
1: Jo, to je dobrý nápad. Já myslím, že to je moc dobré. Jani, spravedlivý král by měl vědět, že se mají co? Rozdělit.
2: Máte pravdu, skvělé řešení. Děkuju moc za druhou radu.
0: Není záč, princezno Justýnko. Jsi moc milá a my budeme moc rádi, když budeš i šťastná.
1: Přesně tak.
2: Ale jak poznám, že mě má některý z princů doopravdy rád? S tím mám největší starost. Bojím se, aby mě nikdo nechtěl jen proto, že jsem princezna.
0: A víš, že to je vůbec úplně nejjednodušší?
2: Jak to?
1: Jasně, jak to?
0: No, popros Justýnko svého tatínka krále, ať na posledním třetím plese všem řekne, že neplníš jeho královská přání tak, jak se na královskou dceru sluší, a proto od něj nedostaneš žádné věno, a jestli tě i přesto bude nějaký princ chtít, musí si tě vzít do svého království chudou jako kostelní myš.
1: Tedy, Jani, to je teda hustý, ty jsi ale mazaná.
0: Děkuju.
2: Já děkuju, moc jste mi pomohli, vážně. Tak já běžím všechno připravit.
1: No, tak utíkej napřed, já tě dohoním, jen co tady s Janou ještě něco vyřeším, protože je na řadě, co?
0: My si teď za odměnu po té velké rádcovské práci dáme pohádku.
1: Ušounova pohádka.
3: Ticho, kluci, děvčátka, je to nová pohádka. Ticho, kluci, děvčátka, je to nová pohádka. Prozradí vám, čím je vina neposedná Kateřina. Uslyšíte ve chvíli, co jsme spolu zažili.
4: Řeknu vám rovnou, že s Kateřinou to nemám vůbec lehké. Proč?
5: To je právě ono.
4: Vypadá jako jiné děti, ale ty její nápady. Například, jednou jsme spolu byli v obchodním domě. Loudali jsme se, protože v obchodním domě se loudají všichni, a prohlíželi si všechno možné. Zastavili jsme se až v oddělení, kde se prodávají koberce. Podívej se na ten kouzelný koberec. Ukázal jsem na pestře kvítkovaný koberec, který byl opravdu zvláštní a určitě i ze všech nejkrásnější. No, a od té chvíle mi Kateřina nedala pokoj. Mručela, že zrovna takový bychom nejvíc potřebovali, že jedině tenhle by se jí hodil před postel, aby jí nezábly nohy, když vyleze z teplých peřin. Slibovala hory doly, až jsme koberec koupili. Když jsme ho donesli domů, Kateřina se mne zeptala.
5: Létají všechny koberce? Nebo jenom ty kouzelné?
4: Netušil jsem, o co jí jde, proto jsem řekl popravdě. Kouzelné, létají jenom ty kouzelné.
5: A dovedl bys na takovém koberci letět?
4: Že se vůbec ptáš? Na koberci jsem se něco nalétal. Nechtěl jsem před Kateřinou přiznat, že bych také něco nedovedl. To se posadíš na něj takhle, se skříženýma nohama. Předváděl jsem hned, jak se sedí se skříženýma nohama. Vezmeš píšťalu nebo klarinet, hraješ a hraješ, no a koberec létá. Při vysokých tónech nahoru, při hlubokých tónech dolů. Nic to není. Kateřina na mne hleděla s obdivem, to jsem poznal. A já se radoval, že mám vyhráno. Potom se však ozvala znova.
5: Takže bychom se mohli proletět.
4: Co? Ale přece nemáme kouzelný koberec. Zachraňoval jsem, co se dalo. Ale všechny moje naděje se rozplývaly jako pára nad hrncem.
5: Jen se nevymlouvej. Sám si říkal, že tohle je kouzelný koberec. Proto jsme ho přece koupili, ne?
4: No. Místo, abych Kateřině celé to nedorozumění, jak se patří, vysvětlil, přidal jsem další vytáčku. Ale vždyť nemáme ani píšťalu, ani klarinet. A znovu jsem nepochodil. Kateřina zajásala.
5: Klarinet seženu!
4: Vyběhla z domu a když se za chviličku vrátila s klarinetem vypůjčeným od souseda, mrkla se, neměl jsem už na vybranou. Vynesli jsme koberec na trávník, Kateřinu se skříženýma nohama jsem posadil před sebe a dřív, než jsem klarinet přiložil ke rtům, nakázal jsem jí a teď hezky zavřít oči, aby se ti náhodou nezatočila hlava z té výšky.
5: Ale se zavřenýma očima nic neuvidí.
4: No, to se nedá nic dělat, holčičko. Jestli chceš, budu ti cestou podávat zprávy, kudy a kam právě letíme. Jestli nechceš, tak nepoletíme vůbec. Moc nadšeně se nyní Kateřina netvářila, ale nakonec se s mou podmínkou smířila.
5: Když jinak nedáš, tak já ty oči raději zavřu.
4: Ještě chvíli počkej, nejdřív si klarinet trošičku vyzkouším. No dovol, přece ovčáci čtveráci.
5: Aha, no to jsem nepoznala. Moc ti to hraní nejde.
4: Víš, jak dlouho jsem na klarinet nehrál? Podruhé to bude určitě lepší. Poslouchej.

0: Prýma! Teď se ti to povedlo. Už jsem ovčáky poznala.
1: No, tak zavři oči a poletíme. Počkej, máš zavřené oči?
0: No jo, dávno.
1: A pořádně?
0: Mám v nich úplnou tmu.
1: Tak pozor. 3, 2, 1. Dál jsem se nedostal. K plotu se přikolébal soused Mrklas. A protože zvědavě natahoval krk přes plaňky, upozornil jsem Kateřinu. Mrklas!
0: Nemrkla. Ani trochu jsem nemrkla.
1: Kateřina se bránila. No, patřilo mi to. Sám jí pořád opravují, říká se pan Janoušek, pan Potměšil, pan Rambousek. A teď, abych opravoval sebe, pošeptal jsem jí. Ne ty, za plotem, pan Mrklas.
0: Já.
1: Chce se asi dovědět, jak se létá na koberci, nebo co?
2: Na co pak si to hrajete vy dva?
1: Zatímco já jsem nevěděl, co panu Mrklasovi odpovědět, Kateřina si s odpovědí poradila docela snadno.
0: My se prosím učíme hrát na klarinet.
2: Aha.
0: Ano, a na koberci sedíme, aby nás nestudilo, víte?
2: V tom případě vás nebudu déle zdržovat. Klarinet je krásný nástroj. Učte se, učte.
1: Pan Mrklas odešel a my jsme konečně mohli vzlétnout. 3, 2, 1. Nejdřív jsem na klarinet zahrál pár vysokých tónů, abychom jako letěli nahoru.

0: A potom jsem Kateřině podával zprávy. Pod námi jsou Krkonoše, samé kopce, samé hory. Jú, teď jsme málem zavadili o věž Jičínské brány. Teď jsme nad Prahou. Uprostřed se leskne řeka Vltava. Sochy na Karlově mostě by nám rády zamávali, ale nejde jim to, protože jsou z kamene. Přeletěli jsme Hradčany. Jú, to je rychlost. A dole jsou třeboňské rybníky.
1: A vidíš v nich nějaké ryby?
0: Ryby? Okamžik. Vidím jen jednoho kapra. Ale pořádného. Právě vystrčil hlavu nad hladinu a něco na nás volá. Máš to marné, kapříku. My tě tady nahoře stejně neslyšíme. Jú, teď letíme nad mořem. To je vody. A ty vlny. A teď se blížíme k Africe. Vypadá to tu jako obrovské pískoviště. Kateřino, tady by se stavěly tunely a pískové hrady. Kolem dokola je to samý písek. Jsme pěkně daleko.
1: A neměli bychom se už raději vrátit.
0: A proč vrátit? Tebe létání na koberci nebaví?
1: Ale baví. Víš, abychom byli včas u večeře.
0: No jo. Ještě, že jsi vzpomněla, vždyť ono už je 17:30. To víš, já když se dám do létání, tak nevím, kdy přestat. Odpověděl jsem Kateřině a když se mi podařilo zahrát na klarinet i několik hlubokých tónů, znamenalo to, že klesáme, že letíme dolů.

0: No, a jsme zase doma. Můžeš otevřít oči.
1: A mírně jsem se na koberci zakymácel, aby naše přistání vypadalo jako opravdové přistání.
0: Tak co? Jaké to bylo?
2: Jú, nádherné. Ale víš, musím se ti k něčemu přiznat.
0: A k čemu, prosím tě? Celou cestu si byla vzorně hodná, nic si neprovedla.
2: To si jen myslíš, že jsem nic neprovedla. Nad Afrikou jsem na chviličku otevřela oči. A tak vlastně vím, že... Zkrátka vím, že jsme vůbec nikde nelétali. Ale jinak to bylo skutečně nádherné. Ty si totiž umíš moc hezky vymýšlet.
1: Tak, a bylo to venku. Popadl jsem klarinet a běžel jsem ho vrátit panu Mrklasovi. A jestli jsme od té doby ještě někdy na našem kouzelném koberci létali?
0: Jak bychom mohli, když nemáme ani píšťalu, ani ten vypůjčený klarinet?

pohádka, končí dnešní pohádka. A tím kluci děvčátka, končí dnešní pohádka. Prozradila, čím je vina neposedná Kateřina.

0: Vánoci stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska přišla princezna Justýnka. My jsme jí poradili, jak poznat toho nejlepšího prince. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že zatímco my jsme poslouchali ve školce jednu jedinou pohádku, v království princezny Justýnky uběhly celé 3 dny. A tak nám může Ušoun prozradit, jak to celé dopadlo.
1: Přesně tak. Myslím, že jsme jí poradili dobře. A když jsem hrál strašidýlko au, se zlomenou nohou, našel se tam jeden princ, který mi hned pomohl a doprovodil mě k doktorovi. Ale Justýnka, ta se jenom nestačila divit. No ale počkat, ona nám to všechno převypráví sama. Tak, kde je? Počkej, já něco slyším.
0: Ano, počkat, napnu uši. Já taky něco slyším.
1: Jo, a holky a kluci uhádnou, co to vlastně slyšíme, co? Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, prozraďte nám, co je to?

0: trzy, dwa, jedna, fanfara!
1: No, tak to vypadá, že to v Malém království dobře dopadlo.
0: Ura, ura, já mám radost.
1: A já taky. A víte co? Oslavíme to písničkou.
0: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ahoj Janí, Ušoune, kamarádi, běžím vám honem poděkovat. Jenom díky vám jsem našla toho nejlepšího manžela a budoucího krále našeho království.
2: Máme velikánskou radost, Justýnko. Tak vyprávěj, vyprávěj, prosím, prosím.
0: No, jsme napnutí jako kšandy.
1: Představte si to. Princ Honza 15. z Velké královské Lhoty nejprve pomohl Ušounovi.
0: Ano.
1: Potom rozdělil mezi kuchaře buchty rovným dílem a ještě jim řekl, že jim budou chutnat víc, protože se o ně podělí.
2: Chytrý a spravedlivý princ.
1: A nakonec, když tatínek řekl, že mi nedá žádné věno, ostatní princové dělali, jako že tam snad ani nejsou. Ale Honza pravil, že mě má rád a vůbec mu nezáleží na tom, jestli budu mít věno nebo ne, protože nejdůležitější je láska.
0: To je tak krásné.
1: Přesně tak, jsem moc šťastná a to jen díky vám. Už musím běžet, přípravy na svatbu jsou v plném proudu. A vy, jen co skončí školka, přijďte na hostinu. Ahoj.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj a děkujeme. No, to se piš, že přijdeme.
2: Jo, a já si nacpu popíček, dortíky, masíčkem, salátkem, bombonky, zmrzlinkou a tak dále.
0: Brzdi. A pak tě bude muset princ Honza zase poslat k doktorovi a tentokrát opravdu s bolavým bříškem.
2: No, jenom jsem chtěl říct, že u pana doktora jsem všechno vysvětlil. Přeci nemůžu lhát panu doktorovi, že mám zlomenou nohu.
0: No, to máš pravdu, dobře si udělal.
2: Že jo?
0: Ale no. Teď bys tam byl doopravdy, kdyby tě bolel pupík.
2: No právě, dobře, tak já se budu krotit. Ale Jani, my už se musíme rozloučit.
0: Ale ještě poprosíme kamarády o obrázky.
2: Ano, dneska nám prosím namalujte princeznu Justýnku, anebo princeznu Justýnku s Honzou 15., anebo třeba i tu královskou svatební hostinu.
0: Mňam. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní a spravedliví.
2: A taky se mějte rádi s těmi, kteří jsou okolo vás. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na krásnou písničku. Pohádkovou písničku, která určitě bude hrát i na svatbě princezny Justýnky a prince Honzy 15. Tak ahoj!
2: Ahoj! Ušounova písnička k tanci. Z pekárny.

0: žáci? Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Soundtrack paráda Rádia Junior.
1: Ahoj, tentokrát se v našem hudebním speciálu ponoříme do světa filmových melodií. Těš se na legendární soundtracky z těch nejparádnějších pohádek a animáků. A abychom si v létě tak trochu provětrali mozkové závity, nebude chybět ani pořádná nálož kvízů. Tak jdeme na to!
0: Soundtrack paráda s Klárou Novákovou.
1: A vezmeme to hezky od podlahy. Schválně, jestli poznáš, kterou mega vypalovačku si pustíme jako první. Hraje v ní čtyřka kamarádů. Lev Alex, těžkotonážní hrušice Glorie, žirafí hypochondr Melman a zebra Marty, kteří se ze své rodné bostonské zoo vypraví na dlouhou cestu do Afriky, kde mají žít ve volné přírodě. Jejich loď ale ztroskotá u tajemného ostrova, kterému vládne král Jalimán. Už víš, o kterém filmu je řeč? No jasně, že jde o Madagaskar, což je název i onoho tajemného ostrova, který obývají poloopice lemuři. No a všichni tam děsně rádi trsají.

Já tak rád trsám, trsám z animáku. Madagaskar je první peckou soundtrack parády Rádia Junior, kterou právě teď posloucháš. A v českém překladu nám ji zaspíval Václav Noit Bárta. A když už jsme začali z ostra, tak nebudeme přibržďovat a přidám ti další hitovku ve zběsilém tempu. Bude z animáku Raubíř Ralph a Internet. Víš, o čem je? Známý videoherní záporák Ralph a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Schmack musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralph s Vanilopkou setkají s webovými občany, neboli webčany, a zažijí jedno internetové dobrodružství za druhým. A ty si teď zkus vzpomenout, kdo naspíval titulní song Zero. Chceš nápovědu? OK. Takže za A je to Justin Bieber, nebo za B skupina Imagine Dragons, a nebo za C skupina Maroon 5. No a správnou odpověď ti řeknu až po písničce Zero.

0: Tak co, už víš, kdo naspíval tuhle pozitivně našlápnutou megapecku k animáku Raubíř Ralf a internet, která je ideální na lekce sprintu? Za A Justin Bieber, za B Imagine Dragons, anebo za C Maroon 5. A správná odpověď byla za B. Hitovku Zero naspívala jedna z nejstreamovanějších skupin současnosti. Poproková kapela z Los Angeles, Imagine Dragons.
1: Soundtrack paráda Rádia Junior.
0: A do třetice všeho rychlého pustíme si ještě jednu svižnou pohádkovou hitovku, ale tentokrát neanimákovou a hezky českou. A protože jsem slibovala kvízu až nad hlavu, tak mě opět zajímá, kdo je zpěvák, teda vlastně zpěvačka následujícího soundtracku k Hrané pohádce Řachanda. Ta je o rozmazlené princezně Markétě a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojce ocitne v kouzelném černém lese plném podivně zelených lesních bytostí, naučí se od nich to, co je doteď nedokázali naučit lidé. Že jak se chováme k ostatním, tak se pak ostatní chovají k nám. Neboli, že co dáváš, to se ti vrátí. Tolik obsah. A teď ten kvíz. Kdo naspíval píseň Lupiči z pohádky Řachanda? Určitě dotečnou slečnu z vysílání Rádia Junior moc dobře znáš. Tak pořádně nastraž uši a zkus to uhádnout zatím bez nápovědy.

Tak to byla písnička Lupiči z pohádky Řachanda. A já už jsem děsně zvědavá, jestli víš, kdo ji naspíval. Cože? Že by to přece jen chtělo nápovědu? OK. Takže za A Eva Matějovská, nebo za B Eva Farna, nebo za C Naty Hrychová. A správná odpověď zní za A. Byla to sympatianda Eva Matějovská, se kterou máme na YouTube kanálu Rádia Junior natočených hned několik rozhovorů a videí. Tak až někdy budeš mít čas a chuť, tak se na ně můžeš mrknout. A z kterého pohádkového filmu bude už čtvrtý song soundtrack parády Rádia Junior? Z animáku Coco z roku 2017. Ten je o malém mexickém chlapci Miguelovi, který se chce stát stejně uznávaným muzikantem, jako je jeho idol Ernesto de la Cruz. V Miguelově rodině je ale hudba zakázaná. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné říši mrtvých, kde startuje svou hudební kariéru a ještě odhalí i skutečný příběh své vlastní rodiny. A teď další minikvízek. V písničce vedle angličtiny uslyšíš ještě jeden jazyk. Poznáš který? Píseň Remember Me zpívají Miguel a Natalia Lafourcade.

0: to byla poklidně houpavá píseň Remember Me z animáku Coco. A já chci znát tvoji odpověď na minikvízek, kterým jazykem vedle angličtiny zpívali Miguel a Natálie Lafourcade. A malá nápověda je, že se tím jazykem mluví v Mexiku. Ne, nebyla to mexikánčina. V Mexiku se totiž mluví španělsky.
1: Soundtrack paráda s Klárou Novákovou.
0: No a teď se dostáváme snad k nejoblíbenějšímu holčičímu songu všech dob. A nebo minimálně k nejoblíbenějšímu holčičímu filmu. A jsem si jistá, že právě teď už drtivá většina z vás ví, o kterém megabijáku mluvím. Protože od té doby, co se v roce 2013 objevil na filmových plátnech a televizních obrazovkách, tak všechny holčičky o sobě tvrdí, že jsou buď Elsa, anebo Anna. No jasně, že mluvím o filmu Frozen, neboli Ledovém království. A teď mám pro tebe pár zajímavostí. Víš o tom, že byl tak trošku inspirovaný pohádkou Hanse Christiana Andersena, Sněhová královna? Schválně si ji teď přes léto přečti a zkus vypozorovat podobnosti. Ostatně, nenáhodou jména hlavních hrdinů znějí podobně jako jméno Hans Christian Andersen. No uznej, Hans, Christoph, Anna a Sven. Jo, a jen tak mimochodem, rodinný zámek z filmu byl vytvořen podle skutečné pevnosti Akershus, která stojí v norském městě Oslo. Tak aspoň víš, kam můžeš jít s rodiči příští rok na dovču. Jo a ještě jedna zajímavost. Zkus si tipnout, kolik animátorů vytvořilo Elsin ledový zámek. Za A 5, za B 25 nebo za C 50. A představ si, že jen na Elsin ledový zámek bylo potřeba 50 animátorů. A teď už si vychutnej českou verzi Najednou od Moniky Absolonové.

Hvězdnou píseň Najednou z filmu Ledové království nám v české verzi zaspívala Monika Absolonová. A já je dodám, že tento film patří mezi pětici nejúspěšnějších filmů všech dob. No a abychom to holčičí šílenství z Ledového království klukům nějak vykompenzovali, tak si teď v soundtrack parádě Rádia Junior pustíme megahitovku z filmu, na kterém zas ujíždí kluci. A je to animák Já padouch. Ve šťastném předměstském sousedství, obklopeném bílým plaňkovým plotem a kvetoucími keři růží, stojí černý dům s mrtvým trávníkem. A zde nacházíme Grua, obklopeného armádou svých uličnických přisluhovačů Mimoňů, který plánuje tu největší loupež v historii celé země koule. Vzpomeneš si, co chce ukrást? Za A. Největší diamant světa. Nebo za B. Měsíc. Nebo za C. Slunce. A B je správně. Gru chce ukrást měsíc. Vyzbrojen svým arzenálem zmenšovacích paprsků a mrazících paprsků a oboživelných bojových vozidel poráží vše, co mu stojí v cestě. A to všechno až do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným přesvědčením třech malých osiřelých děvčátek, které na něj pohlédnou a vidí v něm něco, co nikdo předtím. Možného tátu. Obsah filmu, který se dočkal několika pokračování. A ukažte mi člověka, který si Mimoně nezamiloval a nemá je na hrnku, polštářku, penálu, tašce nebo klíčence. Takový snad ani není. A když se k této filmové megahitovce přidá megahitovka Happy od Pharrella Williamse, legendární úspěch je zaručen.

0: Pharrell Williams a jeho megatecká happy roztancovala celý svět, včetně mimoňů z filmu Já padouch. A jen tak mimochodem, víš o tom, že žlutí mimoni v Lacláčích ve filmu původně vůbec být neměli? Groovými komplici měli být lidé. Jenže protože byl rozpočet filmového studia omezený, tak místo lidských tupých poskoků vznikly malí žlutí moulové, kteří byli na animaci mnohem jednodušší. Ještě že tak, že jo. Mimoni by světu rozhodně chyběli.
1: Soundtrack paráda Rádia Junior.
0: A teď mě zajímá, jestli uhádneš následující film. Přičemž tentokrát to bude asi lehčí pro holky. Jedná se totiž o animovanou pohádku o nebojácné domorodé dívce, která se vydá na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou pozná kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, třeba například setkání s obřími mořskými monstry. Na konci cesty hlavní hrdinka splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala. Sama sebe. Tak co? Víš, jak se ten film jmenuje? Za A. Rebelka, nebo za B. Zubejda, nebo za C. Odvážná Vajána. A správná odpověď je za C. Film se jmenuje Odvážná Vajána, legenda o konci světa. A v české verzi tuto Disneyovku naspívala herečka a zpěvačka Michaela Tomešová. Kam doplout mám?

která megahitovka nás v Soundtrack parádě Rádia Junior čeká právě teď. Titulní song z filmové hitovky Pokémon Detektiv Pikachu. A jsem si naprosto jistá, že ti nemusím vysvětlovat, kdo to jsou Pokémoni, že ne? No já vím, že ne. Tyto inteligentní kapesní příšerky, vyskytující se v japonských videohrách a seriálech, určitě znají ze svého dětství i tvoje rodiče. A nejspíš i tvoje baby a děda, protože je museli tvým rodičům kupovat. Ale pozor, tentokrát nepůjde o žádné kreslené anime. Film Pokémon Detektiv Pikachu se odehrává v hyperrealistickém velkoměstě Rime City, kde žijí Pokémoni vedle skutečných lidí. Třeba i vedle blonděté krásky, zpěvačky a herečky Rity Ory, která si ve filmu zahrála ďábelskou vědkyni Anne Laurent, co dělá genetický výzkum a experimenty na Pokémonech. A naspívala i titulní song z pera DJ Kygo. Carry on!

0: Rita Ora nám naspívala titulní song od DJ Kygo k filmu Pokémon Detektiv Pikachu. Kdo už tento kasovní trhák v kině viděl, tak ví, že v něm nehraje jenom elektrická žlutá myš Pikachu, ale i další kapesní příšerky, jako je třeba travní Pokémon Bulbasaur nebo ohnivý Charmander. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho 21-letého syna Tima, aby začal pátrat po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho táty, detektiv Pikachu. Okouzlující a vtipnými poznámkami sršící super slídil. Takže ideální movie na deštivý letní den. No ne?
1: Soundtrack paráda s Klárou Novákovou.
0: A my máme před sebou už jen dvě filmové megapecky. To nám to zas neuvěřitelně letí, co? Ale rozhodně nám to nemůže uletět bez nejpopulárnějšího českého pohádkového filmu posledních let. Však určitě víš, který mám na mysli. Jde o filmovou předělávku třech dětských minioper Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, které vznikly v rámci televizního pořadu Hodina zpěvu. První je o šípkové růžence, druhá o červené karkulce a třetí o 12 měsíčkách. A dám na to krk, že po mně už nápovědu určitě nechceš. Ale pokud ještě někdo náhodou tápe, tak jsou to za A tři sestry, nebo za B tři bratři, nebo za C tři prasátka. A správná odpověď je samozřejmě za B tři bratři. A jen pro zajímavost, představ si, že pro efekt zámku zarostlého růžemi museli filmaři použít přes 3000 metrů drátů. No vážně, to je víc než 3 kilometry. Síla, co? A teď už si vychutnej ústřední melodii filmu od Tomáše Kluse, který si ve filmu nejenom zaspíval, ale i zahrál.

0: zasažen.
1: Píseň Když si tě dívko představím z pohádky Tři bratři zaspíval Tomáš Klus.
2: Soundtrack paráda Rádia Junior.
1: A teď už mám pro tebe poslední vymazlený filmový hit, tentokrát z animáku Trollové. A kdože to ti trollové vlastně jsou? Za A. Veselý a šťastný barevní skřípci. Nebo za B. Nabručení zlobři. Nebo za C. Internetoví hejtři. A správná odpověď zní v tomhle případě za A. Trollové jsou veselí a šťastní pestrobarevní skřítkové, kteří ze všeho nejvíc milují hudbu, tanec a zpěv a většinu problémů řeší pořádným obětím. A tak nikoho nepřekvapí, že jednoho z hlavních hrdinů si zahrál i věčně usměvavý megaspěvák světové pop music Justin Timberlake. A ty si na závěr naší soundtrack parády užij jeho mega hit Can't Stop the Feeling. Takže vstyk a jde se tančit.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník.

0: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Tereza Pařízková, Městečko Lážo Plážo. První díl, Městečko Lážo Plážo se představuje. Městečko, do kterého vás zavede toto vyprávění, se jmenuje Lážo Plážo. Zvláštní jméno, řeknete si, ale jakmile do něj zavítáte, lecos pochopíte. Všichni obyvatelé městečka se totiž občas chovají Lážo Plážo, tedy s ničím se příliš netrápí a na všechno mají dost času. Když před mnoha lety vyhlásila radnice hlasování o název městečka, obyvatelé se téměř jednohlasně shodli na názvu Lážo Plážo, protože dokonale vystihoval jejich osobnost. Tedy až na paní Rokoko a pana Baroko, kteří si moc přáli, aby se město jmenovalo Ozdůbka. Ozdůbka? Divili se ostatní a přišlo jim to takové moc nafoukané. A tak byl pan Baroko s paní Rokoko přehlasován a městečko bylo pojmenováno Lážo Plážo. Pan starosta měl městečko moc rád a těšilo ho, že může pracovat právě na radnici Lážo Pláža. Neustále byl zahloubán do příručky starosty a občas se stalo, že vás na ulici místo pozdravu zaskočilo jeho hlasité excelentní, to je výdobytek moderní doby a přesně to v Lážo Plážu potřebujeme. Ještě ani neodtrhl oči od knihy a už pospíchal do své kanceláře na radnici, aby mohl rychle sepsat svůj plán na další zlepšovák pro Lážo Plážo. To díky němu se město pyšnilo největším bublifukem na světě. Do jehož bublin si mohli obyvatelé nastoupit a nechat se odfouknout do práce. Pan Bublinka, který u bublifuku pracoval, už věděl, v kolik hodin kdo odchází do práce a mohl tak obyvatelům Lážo Pláža fouknout bublinu až před dům. Každý už postupem času svou bublinu znal a mával jí ještě od snídaně, když čekala venku před domem. Cestou do práce mohli lidé z bubliny kontrolovat, jestli tašky na střeše domu stále drží a zda už jsou na stromech šišky. Pan starosta přinesl městu kromě největšího bublifuku na světě třeba i jezevčí komat, neboli speciální stroj, který vyrobil vše, na co jste jen pomysleli, pokud vám tedy nevadilo, že na každé z těch věcí byl obrázek jezevčíka. A do každé výlohy obchodu posadil vědmochodky, které zákazníkům vykládali karty, ve kterých viděli, co si mají v obchodě koupit. Zavedl také školku pro obrazy, aby si mohli přes den, zatímco jsou lidé v práci a ve škole, pěkně hrát. Byla to tichá školka, protože obrazy nejvíce baví, když se mohou dívat jeden na druhý. Jednoho dne objevil pan starosta v novinách článek o speciální soutěži, které se mohla zúčastnit jen města. Jedno jediné město mohlo vyhrát roční pobyt zlaté velryby. A co víc, zlatá velryba měla vítěznému městu přinést 100 přání. To bylo něco pro našeho pana starostu. Hned běžel na poštu za panem Známkou poslat přihlášku.

Jistě jste už slyšeli o zlaté rybce, která splní tři přání tomu, kdo ji osvobodí. Zlatou rybku měl ale v době, kdy byla vyhlášena soutěž o zlatou velrybu, doma skoro každý. Stalo se to prý tak, že ten, kdo zlatou rybku pustil na svobodu jako poslední, si při prvním přání řekl o 1000 zlatých rybek. A rybka mu to splnila. Jako druhé přání chtěl dotyčný už 10 000 zlatých rybek a rybka mu splnila i druhé přání. A v tom posledním, třetím přání už ten, kdo zlatou rybku zachránil jako poslední, vůbec netroškařil a rovnou si řekl o 100 000 zlatých rybek. A jelikož zlatá rybka musela splnit každé přání, na světě bylo najednou 111 000 plus jedna zlatá rybka. Dlouho se uvažovalo nad tím, co s tolika zlatými rybkami dělat. Nakonec byl zřízen fond zlatých rybek a zlatá rybka se stala součástí každé domácnosti. Tím, že však bylo rybek tolik, ztratili z velké části svou kouzelnou moc a dokázali plnit už jen velmi jednoduchá přání. Tak třeba některé převzali roli dálkového ovládání u televizoru. To potom stačilo rybce říct, rybko, přepni na pohádku. A zlatá rybka zamávala ve vodě ocasní ploutví a v televizi se najednou objevila pohádka. Jiné rybky zase lidem plnily funkci uzlu na kapesníku. Když si totiž chcete něco zapamatovat, uděláte si uzel na kapesníku a jakmile se na ten uzel podíváte, vzpomenete si, co jste nechtěli zapomenout. Místo kapesníku v kapse začali lidé všude nosit malé akvárium se zlatou rybkou. Jakmile jste se na rybku podívali, tak jste si například vzpomněli, že máte nakoupit, zavolat strejdovi nebo vyzvednout boty z opravny. A tak zlaté rybky přestaly být tím, čím bývaly dřív a nám je hned jasnější, proč se do soutěže o 100 přání zlaté velryby přihlásilo tolik měst.

Když přišel ze soutěže dopis, že bylo Lážo Plážo vybráno do užšího výběru, celé město se radovalo. Pan starosta nechal ve městě vysadit kopretiny a když se na tu bílo-žlutou krásu díval z okna své kanceláře na radnici, vzpomněl si na něco, co ho vyděsilo. Rychle běžel ke svému stolu a ze šuplíku vytáhl dopis, který mu ze soutěže přišel. Malými písmenky dole v dopise stálo: města, která neleží u moře, budou pro neschopnost zaopatřit zlaté velrybě vhodné podmínky pro její pobyt ze soutěže vyřazena. A ještě menšími písmenky hned pod tím: mořská kontrola přijede do Lážo Pláža tento pátek. Starosta se zhrozil. Pátek? Dnes je čtvrtek, takže mořská kontrola přijede už zítra. Co si jen počne? Moře přece nemají. Mají největší bublifuk na světě, jezevčí komat, vědmochodku v každé výloze a školku pro obrazy, ale z moře nic. Ani malou slanou loužičku. Starosta zalistoval ve své příručce starosty, ale o moři v ní nepsali. Zasedl tedy do svého oblíbeného křesla a začal si sotva zřetelně povídat sám pro sebe, když v tom vykřikl: sůl? Voda? 100 fénů a modré barvivo na velikonoční vajíčka. Vyskočil z křesla a běžel kamsi na kraj města, kde bývalo slunečnicové pole. Druhý den přijela mořská kontrola, kterou tvořily dvě paní v plavkách a potápěčských brýlích. Na nohách měly svítivě žluté neopranové boty, které všichni obdivovali. Starosta je zavedl na místo, kde bylo ještě včera slunečnicové pole, a celé město vydechlo úžasem. Před nimi se rozprostíralo to nejkrásnější moře, jaké kdy kdo viděl. Tak akorát teplé, tak akorát modré a s tak akorát vlnami, které se objevovaly, i když zrovna nefoukal vítr. Několik lidí se zrovna v bublinách vracelo z práce a když z té výšky moře uviděli, úžasli. Byla to prý ta nejkrásnější mořská hladina, jakou si lze představit. Dvě paní z mořské kontroly si na nos nasadili potápěčské brýle, protáhli si ruce a nohy a šup, už pluli mezi pravidelnými vlnkami. Starosta se na ně díval bez mrknutí oka, a to i když je moře na chvilku spolklo jako malinu. Hned vedle pana starosty stála malá paní s drdolem a silnými brýlemi a pod paží držela kulaté akvárium se zlatou rybkou. Když se na rybku podívala, hned si vzpomněla, že slíbila vyzvednout obraz ze školky, a tak už neviděla, jak se ty dvě paní z moře za chvíli vynořily a zamířily k panu starostovi. Starostovi bušilo srdce jako zvon. Obě paní si před ním sundali potápěčské brýle, které jim za tu chvilku stačily na tvářích zanechat obrysy. A potom se usmáli. Ještě nikdy jsme neviděli tak krásně modrou barvu moře. Má perfektní míru slanosti a ty vlny rozhodně vás doporučíme. Ne, my vás rovnou prohlašujeme za vítěze. Zlatá velryba se v tomto moři bude mít jako ve zlaté klíčce. Aniž by řekli cokoliv jiného, zamířili zpátky na autobus. Za sebou nechávali mokré stopy, které se zmenšovaly a zmenšovaly, až zmizely úplně. Obyvatelé se zaradovali a nadšeně se začali v moři koupat. A večer, když už byli všichni doma a moře osiřelo, pan starosta vypnul všech 100 fénů, které foukaly ty krásné vlny. Hleděl na klidnou hladinu a představoval si, jak bude zlatá velryba v Lážo Plážu přešťastná.

Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. A poslouchejte, jak se tomu naučil. Přišla k němu jednou nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal ustrojit. Když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí. Dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu připravil. Ale prý, ať ji ani na jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš. Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, proč mu to král tak tuze zapověděl. Jakživ jsem takové ryby neviděl, povídá sám sobě. Vypadá zrovna tak jako had. A jaký by to byl kuchař, aby ani neokusil, co strojí. Když to bylo upečeno, vzal kouštíček na jazyk a pochutnával. V tom slyší kolem uší něco bzučet. Bzz, bzz, nám taky něco, nám taky něco. Jiřík se ohlíží, co to, a nevidí než několik much, co v kuchyni lítali. Tu zas venku na ulici někdo syplavě volá. Kampák, kampák, kvak, kvak, kvak, kvak. A tenčí hlasy odpovídají. Do mlynářova ječme ne, do mlynářova ječme ne. Jiřík koukne oknem a vidí housera s hejnem hus. Aha, povídá, taková je to ryba. Už věděl, co je. Čerstvě vstrčil ještě jeden drobek do úst a pak hada donesl králi, jako by nic nebylo. Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu osedlal koně, že se chce projet a on, aby ho doprovázel. Král jel napřed a Jiřík za ním. Když jeli po zelené louce, poskočil Jiříku v kůň a zařechtal. Hí, hí, hí, hí, bratře, mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory skákat. Což je o to, povídá druhý. Já bych taky rád skákal, ale na mě sedí starý. Skočím-li, svalí se na zem jako měch a srazí vás. Ať si srazí, co z toho, řekl Jiříku v kůň. Místo starého budeš nosit mladého. Jiřík srdečně se té rozmluvě zasmál, ale jen tak potichu, aby král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci povídali. Ohlídl se a vidí, že se Jiřík směje, ptá se, čemu se směješ? Ničemu, královská jasnosti, jen mi tak něco připadlo, vymlouval se Jiřík. Starý král však už ho měl v podezření a koňům už taky nedůvěřoval. Obrátil a zas domů. Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína. Ale tvá hlava za to, povídá, jestliže nedoleješ, anebo přeleješ. Jiřík vzal konvici s vínem a leje. V tom přiletěli oknem dva ptáčkové. Jeden druhého honil a ten, co utíkal, měl tři zlaté vlasy v zobáčku. Dej mi je, povídá ten jeden, však jsou moje. Nedám, moje jsou, já jsem je zdvihl. Ale já jsem je viděl, jak upadli, když se zlatovlasá pana česala. Dej mi aspoň dva, ani jednoho. A tu ten druhý ptáček za ním a ty zlaté vlasy pochytil. Když se tak oni letmo tahali, zůstal každému v zobáčku jeden a třetí zlatý vlas upadl na zem, jen to zazvonilo. V tom se Jiřík po něm ohlídl a přelil. Propadl jsi mi život, vykřikl král. Ale chci s tebou milostivě naložit, když té zlatovlasé pany dobudeš a přivedeš mi ji za manželku. Co
Co měl Jiřík dělat? Chtěl-li svůj život zachovat, musil pro panu. Ačkoliv ani nevěděl, kde jí hledat. Osedlal si koně a jel kudy tudy. Přijel k černému lesu a tu pod lesem u cesty hořel keř. Zapálili jej pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec. Jiskry na něj padaly a mravenci se svými bílými vajíčky sem tam utíkali. Ach, pomoz, Jiříku, pomoz, volali žalostně. Uhoříme i naši mladí ve vajíčkách. On tu hned z koně dolů keř utěl a oheň uhasil. Až budeš toho potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem. Potom jel tím lesem a přijel k vysoké jedli. Na vrchu na jedli bylo krkavčí hnízdo a dole na zemi dvě krkavčata píštěla a naříkala. Otec i matka nám uletěli, máme si sami potravy hledat a my ubohá písklata ještě lítat neumíme. Ach, pomoz, Jiříku, pomoz, nasyť nás, sic umřeme hladem. Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil z koně a vrazil mu do boku meč, aby krkavčata měla co žrát. Tak, až budeš toho potřebovat, krákorali veselé, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem. Potom dál už musel Jiřík pěšky. Šel dlouho, dlouho lesem a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké, široké moře. Na břehu, kraj moře, dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou zlatou rybu do sítí a každý chtěl ji mít sobě sám. Má je síť, má je ryba. A druhý na to, málo by ti tvoje síť byla platná, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo. Až podruhé zas takovou chytíme, bude tvá. Ne tak, ty na druhou počkej a tuhle mi dej. Já vás porovnám, povídá Jiřík. Prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím a peníze rozdělte mezi sebou na polovic. I dal jim za ní všecky peníze, co měl od krále na cestu, nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali a Jiřík pustil rybu zas do moře. Vesele zašpláchala vodou, pohroužila se a pak nedaleko břehu ještě jednou vystrčila hlavu. Až mě, Jiříku, budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odsloužím se ti. A poté se ztratila. Kam jdeš? Ptali se rybáři Jiříka. Jdu svému pánu, starému králi, pro nevěstu. Pro zlatovlasou panu a nevím, kde ji hledat. To o té ti dobře můžem povědít, řekli rybáři. Je to Zlatovláska, dcera králova z křišťálového zámku tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy, jde záře od nich po nebi i po moři. Chceš-li, sami tě tam na ten ostrov dovezem, protože s nás tak dobře porovnal. Měj se však na pozoru, aby zpravou panu vybral. 12 je panen, dcer královských, ale jen jedna má zlaté vlasy. Když byl Jiřík na ostrově, šel do křišťálového zámku prosit krále, aby svou zlatovlasou dceru dal jeho panu králi za manželku. Dám, řekl král, ale musíš si ji vysloužit. Musíš za 3 dny 3 práce udělat, co ti uložím. Každý den 1. Zatím si do zítřka můžeš odpočinout. Druhý den ráno povídá mu král. Má zlatovláska měla tkanici drahých perel. Tkanice se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené louce.
Ty perly všecky musíš sebrat, aby ani jedna nechybovala. Jiřík šel na tu louku, byla daleká, široká, klekl do trávy a začal hledat. Hledal, hledal od rána do poledne, ale ani perličky neviděl. Ach, kdyby tu byli moji mravenci, ti by mi mohli pomoct. Však tu jsme, abychom ti pomohli, řekli mravenci, kde se vzali, tu se vzali, ale kolem něho se jen hemžili. Co potřebuješ? Mám perly sebrat na té louce a nevidím ani jedné. Maličko jen počkej, my je za tě seberem. A netrvalo dlouho, snesli mu z trávy hromádku perel, nepotřeboval než na tkanici navlékat. A potom, když už chtěl tkanici zavázat, přikulhal ještě jeden mraveneček, byl chromý, noha mu tehdáž uhořela, když u nich hořelo, a křičel, počkej, Jiříku, nezavazuj, nesu ještě jednu perličku. Když Jiřík ty perly králi přinesl a král je přepočítal, ani jedna nechybovala. Dobřes, udělal svou věc, povídá, zítra ti dám jinou práci. Ráno Jiřík přišel a král jemu řekl, má zlatovláska koupala se v moři a ztratila tam zlatý prsten, ten musíš najít a přinést. Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu. Moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout, a což teprve na dně vyhledat prsten. Ach, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoct. V tom se něco v moři zablesklo a z hlubiny navrch vody vyplynula zlatá ryba. Však tu jsem, abych ti pomohla, co potřebuješ? Mám v moři najít zlatý prsten a nevidím ani dna. Teď právě jsem potkala štiku rybu, nesla zlatý prsten na ploutvi. Maličko jen počkej, já ti jej přinesu. A netrvalo dlouho, vrátila se z hlubiny a přinesla mu štiku i s prstenem. Král Jiříka zas pochválil, že dobře svou věc udělal. A potom ráno mu třetí práci uložil. Chceš-li, abych svou zlatovlásku tvému králi dal za manželku, musíš jí přinést mrtvé a živé vody. Bude jí potřeba. Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit, šel nazdař Bůh kudy tudy, kam ho nohy nesly, až přišel do černého lesa. A kdyby tu byli moji krkavci, snad by mi pomohli. Tu se mu nad hlavou cosi šustlo, a kde se vzali, tu se vzali dva krkavci. Kvá, kvá. Však tu jsme, abychom ti pomohli, co chceš. Mám přinést mrtvé a živé vody a nevím, kde ji hledat. O té my dobře víme, maličko jen počkej, my ti ji přinesem. Kvá, kvá. A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody. V jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu tak dobře poštěstilo a pospíchal k zámku. Kraj lesa viděl od jedle k jedli rozpatou pavučinu. Prostřed pavučiny seděl veliký pavouk, cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkl pavouka a pavouk svalil se na zem jako zralá višně. Byl mrtev. Potom postříkl mouchu z druhé tykvice živou vodou a moucha začala sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a frr do povětří. Tvé štěstí, Jiříku, že jsi mě vzkřísil, bzučela mu kolem uší, však beze mne sotva bys uhodl, která z 12 je zlatovláska.
Když král viděl, že Jiřík tu třetí věc taky dokázal, řekl, že mu svou zlatovlasou dceru dá. Ale prý musíš si ji sám vybrat. Potom ho vedl do jedné veliké síně. Tam uprostřed byl kulatý stůl a kolem stolu sedělo 12 krásných panen, jedna jako druhá. Ale každá měla na hlavě loktušku dlouhou až na zem, bílou jako sníh, takže nic nebylo vidět, jaké má která vlasy. Tuhle jsou mé dcery, povídá král. Uhodneš-li, která z nich je zlatovláska, získal si ji a můžeš ji hned sebou odvést. Pak-li neuhodneš, není ti souzena, musíš odejít bez ní. Jiřík byl v největší úzkosti, nevěděl, co si počít. V tom zašeptalo mu cosi do ucha. Bzz, bzz, jdi okolo stolu, já ti povím, která to je. Byla to moucha, co jí vzkřísil Jiřík živou vodou. Tahle pana to není, ta taky ne, ta taky ne. Tahle je zlatovláska. Tuto dceru mi dej, vykřikl Jiřík. Tu jsem vysloužil svému pánu. Uhodl jsi, řekl král, a pana hned taky vstala od stolu, odhrnula loktušku a zlaté vlasy plynuly jí hustými prameny z hlavy až na zem. A bylo od nich tak jasno, jako když ráno slunéčko vyjde, až Jiříkovi oči zacházely. Potom dal král na cestu své dceři, jak sluší a patří výpravu, a Jiřík odvezl ji svému pánu za nevěstu. Starému králi se oči jiskřily a poskakoval radostí, když zlatovlásku uviděl, a hned poručil, aby se přípravy dělali k svatbě. Chtěl jsem tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli, povídá Jiříkovi. Ale že jsi mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekirou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat. Když Jiříka odpravili, prosila zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval. A král nemohl toho své zlatovlase nevěstě nijak odepřít. Potom ona srovnala hlavu Jiříkovi k tělu, pokropila ho mrtvou vodou a tělo srostlo s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo. Pak ho pokropila živou vodou a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu narodil. Čerstvý jako jelen a mladost jen se mu z tváří svítila. Ach, jak jsem to tvrdě spal, povídá Jiřík a mnul si oči. Ba věru, tvrdě si spal, řekla zlatovláska, a kdyby mne nebývalo, na věky věků bys byl se neprobudil. Když starý král viděl, že Jiřík zas ožil a že je mladší a krásnější než prvé byl, rád by byl taky tak ještě zas omládl. Hned poručil, aby ho taky stěli a pak tou vodou pokropili. Stěli ho a kropili živou vodou pořád, pořád, až ji všecku vykropili. Ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst. Potom teprve začali mrtvou vodou kropit a v okamžení přirostla. Ale král byl zase mrtev, protože už neměli živé vody, aby ho vzkřísili. A poněvadž království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného neměli, aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem
a zlatovlásku královnou.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Za dávných a dávných časů žil jeden král, otec tří dospělých dcer a dvou synů. Když zestárl a cítil, že už dlouho žít nebude, vzal si oba chlapce stranou a řekl jim: odejdu, drazí chlapci, dřív, než uvidím své dcery, vaše sestry pod čepcem. Musím vám však říct, že jim je souzeno vdát se během jedné a téže noci. Krátce na to zemřel. Sotva se však skončil čas smutku, objevil se jedné noci u paláce medvěd. Zaťukal na okno a zvolal: hej, kralevici, spíte? Co je? Zeptal se starší líně. Vzbuďte svou nejstarší sestru, přišel jsem si pro ní. Váš otec mi ji přislíbil za ženu. Příteli, řekl starší, za 6, za 7 hodin bude den, posaď se na zápraží a počkej tu chvíli, ať přece vidíme, s kým máme tu čest. Sotva starší usnul, mladší kralevic, který všechno dobře slyšel, vstal, běžel do ložnice svých sester a zašeptal tichounce nejstarší do ouška: pojď se mnou do zahrady, sestřičko, zapomněl jsem zlatá jablka ve skleníku, ať nám je někdo neukradne. Princezna si rychle natáhla sukni a šla. Ale jen vyšli ven, kralevici chytil a dal medvědovi. Děkuju ti, jsi velice laskav, zvolal medvěd a zakýval vděčně hlavou. Buď jist, že ti za tento skutek budu spíše bratrem, nežli švagrem. Krátce po něm přišel lev. Zaťukal na okno a žádal o prostřední princeznu, ale starší bratr odpověděl: cizinče, počkej, za 3, za 4 hodiny bude den. Když opět usnul, mladší opatrně vstal, běžel do ložnice svých sester a zašeptal prostřední do ouška: vstávej, starší sestra se ti vdává, ty by ses ani nešla podívat? Princezna vyšla ven a tam na ní čekal lev. Všecek rozradován poděkoval, vzal ženu za ruku a uháněl s ní do své říše. Sotva zmizeli, objevil se u paláce další nápadník, rys, že sjde pro tu nejmladší. Starší bratr hudl stejnou jako předtím: počkej do dne, příteli. Ale mladší kralevic opět vylákal sestru ven a předal ji rysovi. Rysova radost neznala mezí. Vděčně stiskl kralevici ruku a řekl: prokázal si mi nesmírnou službu, švagříčku. Doufám, že ti to jednou oplatím. Když ti dva zmizeli, mladší kralevic zavolal věrného sluhu, rozkázal mu, aby zapřáhl, vzal si 2 míry zlaťáků a dal se na útěk. Stejně bych s tím hlupákem starším bratrem nevydržel, myslil si, a hůř než u něho mi v cizině nebude. Jel, jel a jel, až dojel do jednoho velikananánského nádherného města. To je přece něco, tohle je život pro mne. Usadil se tu a zakrátko se mu peníze rozkutálili, ani nevěděl jak. Když už byl docela na dně a začal pociťovat nouzi, řekl jednoho dne svému voskovi: víš co, prodáme koně a vůz a zastržené peníze si koupíme někde na předměstí domeček. Ty se oženíš, aby nám měl kdo vařit a budeme žít, jak pán Bůh dá. Řečeno, uděláno. Voska se oženil, chodil s ženou do práce a princ, chtěl-li být živ, musel také pracovat. Co dělal? No, docházel do královských stájí a tam za zlaťák denně hřebelcoval koně. Musím ti oznámit, pane, řekl jednoho dne při slyšení vrchní štolba králi, že nám chodí pomáhat do stáje nějaký chlapec z města. Je tak pilný a milý, že mu sami ze své mzdy vyplácíme denně zlaťák. Když druhého dne kralevic opět hřebelcoval koně, objevil se zčista jasna na zápraží sám král. Dobrý den, krasavče, uctivá poklona veličenstvo. Odkud pak si? Odevšad a odnikud. Osiřel jsem a vydal jsem se do světa, kam mne nohy nesly. A nechtěl bys vstoupit do mých služeb? Docela rád, ale co bych dělal? Chodil bys každé ráno s několika pomocníky na trh a nakupoval maso pro mé ohaře. Celou tvou prací by bylo zapisovat, co a zač se nakoupilo, a pak mi předkládat vyúčtování. Výborně, přijímám. Vyhradil mu tedy král v královském paláci jeden pokojík a náš chlapec chodil každé ráno na nákup masa. Ale co se nestalo? jedné noci ho navštívili jeho švagři medvěd, lev a rys a postavili mu nedaleko královského sídla překrásný, bohatě zdobený palác. V jedné z komnat postavili zlatou houpačku, posadili ho do ní a ukolébali do hlubokého spánku, takže ráno nemohl na nákup. Ráno se král probudí, jde k oknu a všecek udiven se rozběhne ke královně. Spíš, má drahá? Ne, nespím. Tak se pojď podívat, pro koho jsme ukrývali naši jedinou dceru ve 24 komnatách, po 24 zámky. Kdo by se byl nadál, kde je ukryto dívčino štěstí? Prohlíželi, divili se, čekali, až se chlapec objeví, ale ten nikde. Vydal se tedy za ním sám pan král. Vystoupil po běloskvoucím mramorovém schodišti. Zastavil zlatou houpačku, kde chlapec spal, probudil ho a uctivě zval do paláce. Ale králevic prosil: nejdříve se musím obléct, veličenstvo, radši napřed v okamžiku přijdu za tebou. Ve skříni visel trojí královský oblek a tři šavle, každý kousek jiný. Králevic se oblékl, připnul si šavli k boku a běžel za králem. Sotva otevřel dveře, už král na něho. Přiznej se, že jsi z královského rodu. Ano, odpověděl chlapec. Král byl radostí celý pryč. Zavolal dceru z věže, kde byla zavřena, a pravil jí: podívej, dceruško, jakou jsem ti vybral pěkného ženicha. Líbí se ti? Princezna chudinka sklopila oči, začervenala se jako třešnička a zabreptala: však víš, tatičku, že jsem ti nikdy neodmlouvala. Zkrátka a dobře, králevic zahořel, princezna zahořela a byla svatba. Ale po svatbě dostavil se králevic k rodičům své ženy a řekl jim: přijel jsem s kočárem a čtyřmi koňmi a také tak zase odjedu. Stáří nerozumí mládí a nebývá dobře, když zeď žije na společný účet s tchánem. Milý chlapče, odpověděl král, rád bych, kdyby zůstal, ale nedáš-li jinak, jeď si. Jedno však ti kladu na srdce. Střes si svou ženu jako oko v hlavě. Víš, proč se mi musel věznit po 24 zámky? Chtěl mi ji uloupit jeden zlý a lstivý obr a jistě se svého úmyslu nevzdal. To by bylo pěkné, abych nedokázal ohlídat svou ženu, zvolal králevic. Zač bych čertu stál? Pak se rozloučili. Králevic jel a jel, až dorazil k jakési bystřině, kde mu švagři opět postavili palác a usadil se tam. Čas ubíhal mladým manželům v štěstí a lásce, protože se velmi milovali. On jí při každé příležitosti projevoval svou něhu, ona jemu krásu své duše a dobrotu srdce. Jednou k večeru objevila se v dálce proti zapadajícímu slunci podivná postava.

Kralevic probudí, žena nikde, stařec nikde. Ach, to nebyl nikdo jiný než obr. Kam jsem to hlupák dal oči, že jsem ho nepoznal. Po chvíli si však pomyslil, že pláčem a nářkem ještě nikdo nic nedokázal a rozhodl se k činu. Obul si železné opánky, vzal si železnou hůl, zavolal svého vosku a řekl mu. Tady máš klíče a řádně mi tu hospodař. Já půjdu hledat svou ženu. Odešel sice zarmoucen, ale s nadějí v duši. 3 roky šel přes hory, doly, cestou, necestou, až dorazil k Medvědovu paláci. U 12 železných bran stálo na stráži 12 obrovských medvědů. Co tu hledáš, červe? Puste mě dovnitř, prosím vás. 3 roky jsem nejedl a nepil. Sestra zaslechla bratrův hlas a poručila medvědům, aby ho vpustili. Ten vypadal chudinka, ani ho poznat nemohla. Usnul jí nad talířem se lžící v ruce. Netrvalo dlouho a přicházel medvěd. Sotva přestoupil práh svého domu, změnil se v krásného mladíka. Nebyl to totiž nikdo menší než král medvědů. Cítím tu člověčinu, volal už zdaleka. Tvůj mladší švagr je tu, řekla mu žena. Vím, vím, pokýval hlavou medvěd. Hledá svou ženu. Našel jsem střevíček, který upadl, když s ní obr uháněl mým královstvím. Když se kralevic probudil a spatřil ženin střevíček, úplně upadl do mdlob. Dobře, kdo si řekl, že není větší bolesti než láska. A sotva se trochu zotavil, chtěl spěchat dál. Medvěd mu dal koně, který ho v několika chvílích donesl k paláci lva. 12 železných bran tam hlídalo 12 strašných lvů. Když prostřední sestra svého bratra spatřila, nechtěla věřit svým očím, myslila, že se jí to jen zdá. Netrvalo dlouho a dálka se otřásla řevem. Lev šel domů. Sotva však překročil práh, proměnil se v člověka. Vítám tě, švagříčku, však už vím, proč jsi sem vážil cestu. Ten ničema obr jen tak, že unikl z mých rukou. Podívej, když projížděl mou říší, ztratila tu švagrová čepeček. Kralevic začal znovu omdlévat, ale lev ho těšil, jak nejlépe uměl. Po 3 dnech mu dal koně, který kralevice donesl k dalšímu švagru Rysovi. Hledáš svou ženu, švagře? Otázal se ho Rys. Obr s ní ujížděl mým královstvím, ale nemohl se mu nic udělat, protože byla k němu tak důmyslně přivázána, že bych zranil i ji. Když jsem nemohl jinak, stáhl jsem alespoň švagrové prsten a jeho jsem tak zesměšnil, že se mu chechtali i jeho vlastní psi. Když se po 3 dnech kralevic zotavil, dal mu Rys koně a radu. Jeď si za ženou, když se ti tak po ní stýská, obrova říše sousedí smou, kůň tě donese přímo k obrovu paláci. Švagrová se právě prochází parkem, vysadí k sobě na koně a uháněj co nejrychleji zpátky. Kralevic radostně vyrazil. Zanedlouho byl u obrova paláce. Už spatřil ženu, už si ji vysadil k sobě do sedla a už uháněl k domovu. Když tu obrova 6nohá kobyla něco ucítila a zaržála na poplach. Obr vyšel ven a zeptal se, co blázníš? Ach, pane, odpověděla kobyla, ukradli ti tu tvou královnu, kterou si chystal pro svého synovce. Obr naskočil do sedla, pustil se za kralevicem a ženu mu vzal. Pro jednou ti odpustím, řekl mu, ale po druhé tě to bude stát hlavu. Kralevic se vrátil k Rysovi a smutně vyprávil, co se přihodilo. A trápil se, plakal a naříkal, až Rys vzal skřipky ze hřebíku a začal mu hrát. Musím vám však říct, že když se k těmto skřipkám přiložil smíčec určitým způsobem, všechno živé kolem zahynulo. A když se přiložil jiným způsobem, dali se do tance i mrtví v hrobě. Když Rys spustil, dali se do tance lavice, stoly, postele, rendlíky na peci, a také smutný kralevic začal tančit a výskat jako divý. Ale sotva struny zmlkly, už zase seděl na lavici, hlavu v dlaních a naříkal, kde je má žena, kde je má žena. Když viděl, jak se trápí, řekl mu Rys, zkus to ještě jednou, snad ti bude přát štěstí. Pak mu připevnil k sedlu 2 vaky. Uměl totiž věštit a věděl napřed,

0: že jich bude zapotřebí. Kralevic vesele vyjel, ve zdraví dojel, chytil princeznu na zahradě, obrátil koně a ujížděl pryč. Ale šestinohá kobyla opět zaržála. Obr vyběhl, skočil do sedla a pustil se za prchajícími. Dostihl kralevice a jedinou ranou ho rozťal na dva kusy. Jeden kus vložil do jednoho vaku, druhý do druhého. Švihl kralevicova koně po hřbetě a vykřikl: "Táhni, odkud si přišel?" A princeznu si zase odvezl zpátky do svého paláce. Kralevicův kůň větřil neštěstí a jedním tryskem pádil krysovi. Když sestra spatřila bratříčka mrtvého, dala se do usedavého pláče. Ale rys složil oba kusy dohromady, postříkal je nějakými léky a oni zase srostly v jedno tělo. Pak vzal skřipky, přiložil smíčec a už se kolem všechno točilo až do poslední židle v koutě. I mrtvý kralevic vyskočil a začal tančit. Po nějaké chvíli nechal rys hraní a řekl mu: "Nezbude ti, než se naučit hrát na tyhle housle, švagříčku, jinak by ses už asi se svou chotí neschledal." Vida, že jiné cesty není, začal se kralevic učit na housle. "To už stačí," řekl mu jednoho dne rys. "Obrův synovec se chystá k svatbě s tvou chotí a hledá nějaké hudebníky. Vezmi si koně, jeď k jeho zámku a křič pod okny: "Hej, nepotřebujete šumaře?" A ještě mu dal řadu dalších rad. Kralevic tedy jel. Sotva mladý obr uslyšel, že se nabízí nějaký šumař, seběhl dolů a radostně ho zval dál, jestli prý by mu nemohl zahrát nejdříve na zkoušku a potom o svatbě, že mu dá za to žebřiňák peněz. "Proč bych nemohl?" odpověděl kralevic. "Vždyť je to mé řemeslo." Sotva nasadil smyčec k strunám, začali všichni tančit a skákat až do stropu. Hosté, služebnictvo, ba i princezna, kterou se muž přestěhovali. Okamžitě poznala v šumaři kralevice a postřehla i jeho pokyn, aby odešla a počkala na něho v parku. Jen byla venku, nasadil kralevic smyčec najednou tak, jak mu to ukázal rys, a všichni padli k zemi jako mrtví. Ovšem unést princeznu nebylo jen tak, protože šestinohá kobyla snadno každého koně dostihla. A tak podle rysova návodu poslal kralevic manželku nejprve k starému obrovi, aby se ho zeptala, kde je možno získat šestinohé koňské plemeno. Obrovi se do toho moc nechtělo, ale když princezna plakala, naléhala, zavedl ji, aby se jí zbavil k oknu vybroušenému do čočky, a řekl jí: "Vidíš ty daleké hory? Tam žije kobyla, která každou minutu zařechtá a při každém zařechtání se jí narodí hříbě. Získat lze však jenom každé desáté, a to tak, že je poplácáš po krku a řekneš: "Prr, prr, mé hříbátko." To jsou pak nejrychlejší koně na světě, protože mají každý 6 noh a 10 srdcí. "To je výborné," řekl kralevic, když se mu vrátila žena s takovou zprávou. Na to vzal kouzelné housle, nasadil smyčec na struny a všichni v obrově paláci začali tančit a skákat. Kralevic vyskočil na koně a ujížděl k vzdáleným horám. Do večera tam byl. Na vrcholku jedné hory byla pláň, po které pobíhala pohádková kobyla. Ržála a při každém zaržání se jí narodilo jedno hříbě. Kralevic přiskočil k desátému a vykřikl: "Prr, prr, mé hříbátko." Ale hříbě prosilo: "Pane, dovol, abych se ještě napilo matčina mléka, potřebuji zesílit." Kralevic to dovolil a hříbě se napilo i za 9 svých bratrů. Pak řeklo: "Teď je vše v pořádku, skoč si na můj hřbet." Kralevic spustil svého koně, vyskočil si na hříbě pár skoků a byl zpátky u své krásné ženy. Sklonil se, uchopil jí kolem pasu, zdvihl jí k sobě do sedla a zmizel jako vítr. Mladému obrovi nezbyly než oči pro pláč. Obrova šestinohá kobyla jako obvykle začala ržát na poplach. Obr vyběhl, skočil do sedla a pustil se za kralevicem. Když obr letěl vzduchem, kralevic spádil po zemi. Když se obr spustil na zem, kralevic se vznesl pod oblohu. Obr štval svou kobylu nemilosrdně. Když už takřka umdlévala, promluvila k němu lidským hlasem. Proč mě tak štveš? To hříbě je přece můj mladší bratr a jeho pán je nechal 10krát napít z mateřského mléka jako ty mne. Když je to tvůj mladší bratr, vykřikl obr, řekni mu, že když vyhodí kralevice ze sedla, budu ho krmit jen ovesnou slámou a čerstvým senem. Kobyla tak učinila, ale hříbě to prozradilo svému pánovi. Řekni své starší sestře, zvolal kralevic, aby schodila obra, že jí budu krmit jen zelenou otavou a čistit květinovou rosou. Hříbě to vyřídilo. Kobyla, která právě letěla vzduchem, se otočila zády k zemi, obr spadl a rozbil se na 1000 kusů. Na kobylu se pak posadila princezna a oba manželé plní radosti, že jim tak po dlouhé době opět vyšlo slunce z mraků, pokračovali v cestě k rysovi. Tam to všechno řádně oslavili. A když byla zábava v nejlepším, rys pojednou vstal a řekl, počkejte chvíli. Vyšel ven, zadul na roh a v okamžiku tu byli jeho dva švagři, medvěd a lev. A 3 dny pili, hodovali a tančili, až se palác otřásal.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
4: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
4: Já taky.
1: Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
4: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
4: Jupi! Aha.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Tohle je poslední pohádka na dobrou noc ze seriálu Detektivové ze Zelňáku. Johanka a Filip tentokrát rozluští záhadu kousavých ponožek, které se objevily na stánku Bohouška Fusekleho. Proč vedou stopy do školy v Rašínově ulici? To se dozvíte už za chvíli. Případ s názvem Kousavé ponožky právě začíná.

0: Dobrý večer, milá děcka. Máte chuť na další případ našich detektivů ze Zelňáku? Tak to je dobře. Jeden bych pro vás měl. Tentokrát bude poněkud svědivý a kousavý. Mezi úplně nejoblíbenější trhovce na brněnském zelném rinku patří Bohoušek Fusekle, který prodává pletené zboží všeho druhu. Nejvíc ho proslavili jeho teplé ponožky. Však taky Fusekle v Hantecu znamenají právě ponožky a Brňáci na svou tajnou řeč nedají dopustit. Stejně tak nedají dopustit na hřejivé ponožky Bohouška Fusekleho, které jsou podle všech pohodlné jako příjemně vyhřátý obýváček. Nosí je úplně všichni trhovci. Báby Svobodová, táta Hrabal, Jiřka Pugétová, Joska Erteple a dokonce i strážmistr Béda Filc. Bohoušek je každému pletl s láskou a uměl barevné kombinace na přání. Jednoho dne však přišla pohroma. Měla podobu malého pána s krásně kulatým bříškem, který se představil jako Ignát Bauch, školník z nedaleké Rašínky. Také si u Fusekleho koupil několik párů jeho vyhlášených ponožek, ale nohy měl po nich v jednom ohni. Jako důkaz si zul své pantofle. Vidíte, jak mám nohy celý červený? Pupínky, svědí jako čert, lamentoval Bauch. Bác, ze stánku Bohouška Fusekleho zazněla dutá rána od toho, jak nebohý prodejce pleteného zboží omdlel. Když mu vedle stojící trhovci opláchli obličej studenou vodou, probral se a naříkal. To snad není možný. Moje ponožky přeci hladí. Tohle není možné. Ale Bauchovi nohy tvrdili něco jiného. Pan Fusekle se mu hluboce omluvil a vrátil mu jeho peníze. Ten den už se na Zelňáku nemluvilo o ničem jiném. To nechápu, co měl ten školník za divný nožiska, když ty Fusekle, ty jsou pohodlné jako žádný jiný, kroutila hlavou báby Svobodová, zatímco nalévala svému vnukovi Filipovi a jeho kamarádce Johance bramboračku. Však jiné ani nenosím. Přidal se pan Hrabal, Johančin tatínek, a vyhrnul si mančestráky, aby odhalil zářivě červené ponožky od Bohouška. Skoro bych řekla, že to je záhada. Z jaké školy byl ten Bauch? Zajímala se báby Svobodová. Z Rašínky. Tam jdeme s Johankou v září do první třídy, vysvětlil Filip. Říkáte záhada? To bysme to, Filipe, měli prozkoumat, navrhla Johanka. Jen co dojedli, pelášili ze Zelňáku přes Svoboďák rovnou k Rašínce. Velká stará budova na ně sklížela trochu strašidelně, ale děti se nebály, už se tam byli podívat. Jenomže to byl den otevřených dveří. Teď naši detektivové stáli před zavřenými vraty a přemýšleli, jak se do školy dostat. Zkusíme vedlejší barák, ukázal Filip na dům vedle školy. Měli štěstí, bylo odemčeno. Vešli dovnitř a hledali, kudy by proklouzli na školní dvůr.
1: Hlídáte někoho, děcko?
0: Ozval se najednou za nimi lehce skřehotavý starší hlas. Oba se lekli, až nadskočili, ale hned se zase uklidnili. Hlas patřil maličké babičce, která se na oba mile usmívala. My tady budeme od září chodit vedle do školy, vykoktala honem Johanka, aby zachránila situaci.
1: Tak to už ty velká děcka, to byste mi mohla trošku pomoct s úklidem, co říkáte?
0: Zablísklo se babičce Šibalsky v očích. Stará paní bydlela v přízemí a ze všeho nejdřív potřebovala utřít prach. Hlavně nahoře, na skříních, kam už nedosáhla, a na židli se bála. Filip se nebál. Navíc, když ometal staré pavučiny u stropu, viděl oknem celý školní dvůr.
2: Hele, Johanko, podívej, to je Bauch.
0: Sykl na svou kamarádku, aby se podívala taky. Viděli, jak Bauch s kulatým

0: kooperativy. To jste si kupoval sám, nebo vám pomáhala nějaká vaše kamarádka? Či snad přítelkyně?
1: Přítelkyně.
2: Na holky mám času ještě dost, paní moderátorko.
0: Dobrá, dobrá. Ale povězte nám, jak je vlastně možné, že se 10letý kluk stane prezidentem? Nemáte pocit, že to tak trochu netradiční?
3: Neúprosná.
1: To jste asi neslyšela o případu afrického kmene Kikiriki, kterému vládne fousatý kozel.
0: Na.
1: Údajně prý nikdy neměli moudřejšího panovníka.
0: Kikiriki? Jde zajímavé. Říká se o vás, že jste byl výjimečný už od kolébky. Je to pravda?
1: Je pravdou, že znaky extrémní chytrosti jsem projevoval už jako batole.
4: Táto, Eliášek udělal ráno první bobek na nočníku.
5: No teda, máme mi to ale šikovnýho kluka.
4: Došel si pro nočník úplně sám, sundal si plínku, sednul si s knížkou a za 2 minuty měl hotovo.
5: Z něho určitě vyroste nějaký génius, vědec nebo manažér.
4: Co to bylo?
5: No, mamko, jestli to byl na tom záchodě on, tak nám z něho snad vyroste...
4: Doktor?
5: Ne, prezident.
0: A byl jste to vy?
1: Byl jsem to já.
0: Fascinující.
1: Měsíc na to jsem si začal brát místo knížky na záchod účty a kalkulačku. Dělal jsem rodinné účetnictví.
0: Takhle geniálního člověka se absolutně nedokážu představit na základní škole. Existovalo vůbec něco, co jste ještě nevěděl? Co jste se mohl naučit?
6: Vážení, poprosím o klid, ano. Pokud jste všichni připraveni, můžeme pokračovat. Tak, ví někdo z vás, kdo objevil Ameriku? Hugo Novák?
7: No, kdo objevil Ameriku? No kdo? Nějaký chlap? Cumulus Globus nebo tak nějak?
6: Ticho, prosím vás. Víš co, Hugo, přestaň se předvádět, vyndej si tu žvíkačku z nosu, ano, a nevracej si ji zpátky do pusy.
8: Pro boha, Hugo!
9: Paní učitelko, já to vím. Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
7: A jsem to říkal.
6: Ano, Eliáši, to se sice píše ve školních učebnicích. Ve skutečnosti, ale...
9: Objevili Vikingové v čele s Leifem Erikssonem v roce 1000 našeho letopočtu.
6: Jistě, máš pravdu. Ale vsadím se, že jsi nevěděl, že brambory...
9: Jsou původně právě z Ameriky. Český botanik a buditel Jan Svatopluk Presa je ve svém rostlinopise pojmenoval jako největší užitek, který lidstvo z objevení Ameriky měl.
6: Ale určitě nevíš, kdo mi vypil kafe. Ha!
9: No,
6: myslel jsi, že víš všechno na světě, viď? Eliáši Řího, ale taky nevíš úplně všechno.
9: Paní učitelko, vaše kafe nikdo nevypil. Před půl hodinou jste si ho vylila na svoji blůzku. No, jen se podívejte. Máte ji, řekl bych, celou pocintanou. No, asi byste se měla jí převléknout, nemyslíte?
10: Pane prezidente, jaká by měla být povinná večerka všech lidí v naší zemi?
9: 10 hodin večer. Občané mladší 6 let, 9 hodin večer.
10: Hned to vyhlásím rozhlasem, pane prezidente.
11: Pane prezidente, jste pro nebo proti zákonu o chutném jídle ve školních jídelnách?
9: Pro.
11: Skvěle, děkuji.
12: Pane prezidente, chceme vyhlásit válku barmě?
9: Ne, nechceme.
12: Geniální tah.
13: Pane prezidente.
9: Bez cukru s mlékem.
13: A nechtěl byste raději čaj? Káva obsahuje kofein.
9: Ale já nejsem dítě. Jsem Eliáš Říha, prezident. A teď mě prosím nerušte. Jdu vymyslet zákon, díky kterému lidé přestanou na dobro krást a podvádět.
13: V
9: Ferdinande, vy se přestaňte spát tím párkem a pojďte se mnou. No, potřebuju někoho, kdo to všechno krasopísmem zapíše. Tak ať mi to neumastíte.
3: Už jdu, pane prezidente.
14: Ten říha, ten je co?
11: Nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
13: Jo, kdyby mu bylo alespoň o 20 let víc.
0: Copak se neobjevil ani stín pochybnosti? No, odpusťte, ale i přes vaši inteligenci jste pořád jen malý kluk.
11: Neúprosná.
0: Chlapeček.
11: Nekompromis.
9: Paní moderátorko.
0: Ano.
9: Člověk, který ve svých 8 letech vyřešil problém globálního oteplování a vynalezl algoritmus zajišťující všem občanům práci, co je baví a těší, takový člověk by prezidentem být měl, nemyslíte?
0: Byť jo. A co celá ta aféra okolo celonárodní nákazy? Pro vaše sebevědomí to musela být hrozná rána. Vidíte, a také pořádná životní lekce. Když jste zjistil, že jsou problémy, se kterými si ani vaše chytrost prostě neporadí.
9: Paní moderátorko, mile rád vám to od začátku vysvětlím, aby zde nedošlo k mylné interpretaci.
14: Ferdinande,
9: polkněte a zkuste to ještě jednou.
3: Pardon. Dobrý den, pane prezidente. Já vám sem jdu něco říct. No, ale já nevím, jak bych vám to řekl.
9: Ferdinande, buď se vymáčknete sám, nebo na vás vezmu obří odšťavňovač. Jste přece můj mluvčí, tak mluvte.
3: Raději se podívejte sám.
9: Ale Ferdinande, co... No, rubrika počasí je zjevně přepis písně Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No co pak dnes máme apríla? První dubnový den, který je už od 16. století spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
3: Víte, pane prezidente...
9: Článek v ekonomice. Koupit 5 rohlíků, kočičí paštiku pro Bertičku, játrovou paštiku pro babičku, olomoucké syrečky a nakládané okurky. Co to má pro boha být? Nákupní seznam nějakého novináře.
3: Ono se to má, pane prezidente, tě to je
9: čistá. Nebo tohle, Ferdinande. Dneska se na silnicích nesrazila žádná auta. Nikdo nenaboural ani na autodromu. Jenom v nákupáku do sebe vrazili 2 vozíky.
3: Pane prezidente.
9: Ano, Ferdinande.
3: Takhle to vypadá ve všech novinách.
9: Co tím chcete říct?
3: A bohužel nejen v novinách.
9: Ferdinande, přestaňte mlžit. Tak ven s tím.
3: Takhle to začíná vypadat v celé zemi.
9: Zvolejte všechny moje poradce. Hned.
3: Jistě. Zvolám všechny poradce. Žádný strach. A pro jistotu objednám várku makových koláčků. No je tak pro jistotu.
9: Jsem Eliáš Říha, prezident. Já tomu přijdu na kloub.
3: Dobrý den, vážené noviny, televize a rádia. Vítám vás na tiskové konferenci na téma Co se děje s naší krásnou zemí. Vítám našeho prezidenta Eliáše Říhu, který právě přichází.
9: Ferdinande, pokud jste nepřinesl dost pro nás, pro všechny, jděte si to sníst do zákulisí. Milí novináři, občané, naší zemí se začal šířit nakažlivý virus, napadající lidské mozkové buňky a snižující chytrost. Nemocný člověk pak působí zmateně a ne zrovna bystře. To je vše, co v tuto chvíli s jistotou víme. Ale můžu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom problém vyřešili. V minulosti náš národ čelil mnoha krizím, které vždy se vztyčenou hlavou překonal. Věřím, že tomu tak bude i teď. Nějaké otázky?
15: Bedřich Béďa, časopis Zahrádkář. Pane prezidente, jaké jsou vyhlídky na vývoj protilátky?
9: Správná otázka. Naši nejlepší vědci na ní pilně pracují a došlo zde k určitým dílčím pokrokům. Jsme schopni tuto nemoc vyléčit u infikovaných much, ale co se týče prasat, zůstává naše vakcína neúspěšná. Prasata po ní mají nutkání na zouci lakýrky a jaksi stepovat na jídelním stole. No.
15: Co je zdrojem této nákazy?
9: Zdroj nákazy zůstává v tuto chvíli neznámý. Ale tým našich univerzitních vědců s tlustými brýlemi usilovně pracuje na tom, aby ho co nejdříve odhalil.
15: Rozumím tedy správně, že nevíte, co tu nemoc způsobuje?
9: Moment. Já bych spíš řekl, že ještě nemám dostatek informací, abych učinil nějaký jednoznačný závěr.
15: A pokud byste měl říct, jestli to spíš víte nebo spíš nevíte, co byste odpověděl?
9: To nevím.
15: Aha, píšu si. Eliáš Říha neví. Díky za odpověď.
9: Ale to není pravda, že bych nevěděl. Jen nemám dostatek informací.
11: Vlastník bytý časopis Buď fit. Já bych měl taky něco, co se chci zeptat schválně. Co si dám dneska večer k večeři, ha?
9: Nezlobte se, ale vaše otázka je v téhle situaci naprosto irrelevantní.
11: Haha, on to neví.
16: Přitom taková jednoduchá otázka, že jo?
11: No ano, kolegyně.
16: Jak to, že nevíte, co si dá tady pán bytý dneska k večeři? Co?
9: Dá si řízky.
11: Nedám si nic, pak jsem zapomněl nakoupit.
9: Pro mě za mě si dejte třeba suchý z nosu.
11: No to.
16: Pojď, budem najít tvoje rodiče a já jim hezky od začátku řeknu, jak jsi byl hubatý.
9: Zajďte na mě. Já nejsem žádné dítě. Můžeš si říkat, co chci.
11: Neodmlouvej a dej mi ruku.
17: No, už ani hnou. Mám v ruce nedojedený rohlík a nebojím se ho použít. Pane prezidente, dejte se na ústup.
9: Nemůžu přece utéct. Vždyť se podívejte, jak jsou zmatení a hloupí. Můj národ mě potřebuje víc, než kdy předtím.
11: A až ty tvoje rodiče najdem, daj ti 20 na zadek, vářečku.
16: A když ne oni, tak já.
11: Nebo já.
17: Tisková konference končí. Tisková konference končí.
0: A na ten zadek jste nakonec dostali.
13: Bac, bac, bac.
9: Naštěstí se nám podařilo včas uniknout. To však bylo to nejmenší. Vzhledem k rychlému šíření viru hrozilo, že dřív, než najdeme lék, všichni zhloupnou a už nezbyde nikdo, kdo by jej vynalezl.
0: Počkejte, moment. Někdo nám volá do studia?
18: Haló? Haló? Haló, pane prezidente, slyšíte mě?
9: Ano, slyším. Dobrý den.
18: Haló?
0: Ano, slyšíme vás.
18: Ano, tak tady Saskia z Rápošova. Já jsem se chtěla jenom poptat. Vás ta nemoc nezasáhla jako proč? Neměl jste náhodou nějaký tajný prezidentský léky, který nám, obyčejným lidem, nedali?
0: No, abych se přiznala, také mi to vždy přišlo trochu podezřelé. Vlastně jako hodně podezřelé.
18: Ano, a zdravím Lindu Patočkovou ještě do Dolňáku. Přijedeme po obědě, naschle.
0: Naschledanou.
18: Naschle.
9: Žádným prezidentským lékem jsem samozřejmě nedisponoval. Má to své vědecké vysvětlení. Většina dětí a 15% dospělých byly proti té nemoci imunní. Žádná prezidentská privilegia nemám. Tedy, krom toho, že si v zoo můžu pohledit žirafu Joffy.
0: Mm-hmm. A dokázal byste odpřisáhnout, že vy, prezident, který reprezentuje naši zemi, jste se nikdy neuchýlil k násilí?
9: Co tím naznačujete, paní moderátorko?
0: No, médií se šíří zpráva, že jste bodnul Huga Nováka kaktusem do holeně. A v souvislosti s tím se mluví o vašem odvolání. Tak ale jako to, o tom přece neslyšíte poprvé, že?
9: Prosím vás, jde o další mediální bublinu, kterou milerád osvětlím. Ferdinande, musíme něco vymyslet. Něco geniálního, nečekaného.
17: Jo, souhlasím. Dáte si buchtičky se šodou.
9: Ferdinande, soustřeďte se. Mluvil jsem s ministrem zemědělství o zvedení oslav narozenin pro krávy a prasata. Mm-hmm. A on se najednou zvedl a šel se houpat ven na houpačku.
17: A na těch oslavách by se podával normální šláčkový dort, anebo dort mrkvový?
9: Nemůžete alespoň jednou nechat to jídlo na 5 sekund být?
19: Nerad.
9: Dále.
11: Dobrý den.
9: Dobrý den.
11: Kde je tady kuchyňka?
9: To nevím. A co tady vůbec děláte? Máme dole ochranku.
17: Ochranka šla do parku naproti. Svlíkla se do plavek. Lehla si na deku. A směje se mrakům, které mají legrační tvář.
11: My jsme si s kámošema mysleli, že bychom tady mohli na pár dnů přespat. Uděláme večer oheň, kytary, špekáčky.
9: Tak to ani náhodou, vážený pane. Musíme mít někde klid na prezidentování.
11: Chlapi, tak prý můžem.
9: Já jsem Eliáš Říha, prezident. Řekl jsem ne.
17: Co teď, pane prezidente?
9: Já nevím, já prostě nevím.
17: Zavolám vaší mamince, ať si pro vás přijede.
9: Zavolejte.
2: Ta soutěž každým rokem víc a víc upadá. Tahle uklízečka vě, jak kdyby právě ztratila kbelík i s mopem.
19: Eliášku?
2: Co je, mami?
19: Eliášku, půjdeš dneska do úřadu? Mám ti přichystat tu košili s pejskama?
2: Dneska ne.
9: To je hrůza. Absolutně se nedrží svoji tóniny.
19: Eliášku, a proč vlastně nejdeš do toho úřadu?
2: Jsem nachlazený.
19: No, dobrá, udělám ti čajík s medem.
20: Přerušujeme vysílání kvůli velmi důležité zprávě z demonstrace na našem hlavním náměstí.
21: Čau všichni. Asi mě neznáte, ale jsem doktor Hukáč.
2: Proboha, kdo to?
21: Že bychom měli svrhnout krutovládu Eliášovi.
2: Ale vždyť já ho znám.
21: Šíří po celý zemi pomluvy, že jste všichni hloupí. Ale to není pravda.
2: No, to je Hugo Novák.
21: Já jsem doktor, takže to ví.
2: Hugo Novák z mé základní školy.
21: Jste v pořádku.
2: Akorát mluví jako Darth Vader.
21: A protože jsem to byl já, kdo navrhnul svrhnout Eliášovi.
2: Co
21: jsem
2: tam proboha?
21: Tak bych měl být vaším novým prezidentem.
19: Chceš k obědu kuřecí?
2: Ne, mami, nechci kuřecí. Chci zjistit, co má tenhle gauner za lupem.
0: Oh, to pro vás muselo být těžké. Zrada od takhle blízkého člověka. Vlastního spolužáka.
2: Rozhodně bych neřekl, že jsme si byli s Hugem nějak blízcí. To víte, celý svůj dosavadní život jsem zaměřil na chytrost a vzdělání. A už mi nezbylo moc času.
0: A teď přichází naše reklama.
22: Vás tolik štve, když musíte ráno vstávat? Kupte si Klona. S Klonem od firmy Klonosan už nikdy nebudete muset vylézt z postele. Doporučuje 9 z 10 lenoch.
0: A jsme zpátky ve studiu u pořadu Žblepty s Emou, kde nám náš 10letý prezident Eliáš Říha vypráví o svém působení v úřadu. Pane prezidente, proč jste to prezidentování prostě nepověsil na hřebík a nešel jste si hrát na hřiště?
2: I přesto všechno jsem byl pořád prezident, paní moderátorko. A někdo náš národ zachránit musel.
9: Ferdinande, tady! Tady jsem!
17: Pane prezidente, tak rád vás vidím.
23: Dobrý večer, pánové.
2: Spíše dobré ráno, milá slečno. Dáme si 2 kávy.
17: A ještě mi přineste jednu z těch vašich mňamozních rakviček se šlehačkou.
23: No já nevím, mně připadáte na tu rakvičku nějaký velký. Tam se určitě nevejdete.
17: Tak mi radši přineste indiánka.
23: Indiánka? No s radostí.
24: Na koně!
2: Všimnul jste si, co se to děje v médiích? Jakýsi doktor Hugáč mě chce svrhnout z mého prezidentování. A teď se podržte. Je to ve skutečnosti můj bývalý spolužák ze základní školy. Hugo Novák. To je věc, co?
17: Zajímavá náhoda.
2: Myslíte, že je to jen náhoda?
17: Ne, nemyslím. Asi to není jen náhoda.
2: Přesně tak. To nemůže být náhoda. Chápete, co tím chci říct?
17: Vy myslíte, že má ten Hugo něco společného s nákazou hlouposti a teď chce využít příležitosti a stát se prezidentem místo vás? Ale proč? Vždyť jste ten nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
23: Pánové, mohla bych vám už konečně zaplatit?
2: Slečno, vy jste tady servírka. My platíme za kávu vám.
23: Aha.
2: Za kávu, kterou jste pořád ještě nedonesl.
23: Aha, omlouvám se. Tady máte 5000 korun. Drobné si nechte. Děkuji vám. Naschledanou.
17: Měl
3: Nechtěl jsem se doma pořádně nasnídat. Mám tam šunčí.
2: Ferdinande, uvědomujete si vůbec závažnost situace? Šije se tu na mě bouda, které je třeba zamezit.
3: Ale jak, pane prezidente? Když nesnídám, tak mě vůbec nic nenapadá.
2: Musím se co nejrychleji vydat za Hugem, ale je s doktorem Hugáčem a zjistit, co má za Hugem. Je 8:00 ráno. Vím, kde bude.
1: Vážení, poprosím o klid. Vaše paní učitelka je teď v mentální indispozici.
4: Prej ani neví, kudy se do školy vůbec jde. A 3 dny vloudila ve Zverimexu.
1: Ticho, prosím, ticho. Takže, co jsem to? Jo, takže vás teď budu dočasně učit já. Projedem si otázky z testu, který jste psali minulý týden a ze kterého máte všichni 5. Jaké je hlavní město Německa?
4: Legoland.
1: Ha, to jsme se teda zasmáli. Je to Berlín. Berlín. Další otázka. Proč se na Zemi střídají roční období?
5: Aby je zevčíci mohli nosit pod kolenky.
1: Asi tě pošlu domů. Zjevně si tou nemocí hlouposti onemocnila taky. Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem země kolem slunce. Poslední otázka z testu. Kdo objevil Ameriku?
4: Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
1: Eliáši, co tedy děláš? Pardon, pane prezidente, nemáte být náhodou v prezidentském úřadě?
4: Potřebuji nutně mluvit s Hugem Novákem.
1: Hugo, šup, jdi na chodbu s panem prezidentem.
8: Proč zrovna já?
1: Neptej se a jdi.
8: Co když mě chce obrat o peníze na svačinu?
1: Je to přece pan prezident.
24: Kdo ví, jak dlouho?
2: Ahoj, Hugo. Nebo mám spíš říct, ahoj, doktore Hugáči.
8: Co chceš, Eliáši prdláši?
25: Nechoďte mi tady na tu mokrou podlahu, jo?
2: Nebojte, paní uklízečko. Ty moc dobře víš, co chci, Hugo. Abys konečně nechal těch intrik a podrazů.
8: Nevím, o čem to mluvíš, prdláši.
2: To ty jsi, doktor Hugáč. I přes ten falešný knírek a hlas tenoristy jsem tě v televizi hned poznal. Proč mě chceš svrhnout z prezidentování?
8: Ale jestli je to všecko, co mi chceš,
2: tak... Nikdy jsem ti přece nic neudělal. Vždycky jsem se k tobě choval slušně.
8: Slušně? To si fakticky myslíš?
2: Já si nevzpomínám, že bych komukoli na téhle škole ublížil.
8: Ve skutečnosti nejseš tak dokonalý, jak si o sobě myslíš.
2: Co ti chceš jako říct?
8: Že bys si směl uvědomit, že nejseš středem vesmíru a že jsou okolo tebe i další lidi. Hele, musím zpátky. Čus.
2: Nikdy jsem přece nikomu neublížil. Alespoň myslím. Nebyla jste náhodou v poslední řadě soutěže Uklízečky mají talent?
25: Co?
2: Ale nic.
0: A pak jste se vydal do té botanické zahrady. Jo, mimochodem, věděl jste, že váš legendární střet s Hugem Novákem inspiroval režisérku Odpoledňákovou k natočení filmu o obživlých kaktusech?
2: Dokonce mě poprosila, jestli bych si v něm nechtěl zahrát hlavní roli.
0: A?
2: Já dávám raději přednost prezidentování před hereckou kariéru.
0: Ne, tomu rozumím. A popsal byste nám, prosím, jak vypadal ten závěrečný střet s Hugem Novákem? A nevynechejte ani jedno jediné bodnutí kaktusem. A ani jednu drsnou hlášku.
2: Počkejte, stále předbíháte.
0: Pardon.
2: Tehdy jsem sice věděl, že je v tom zakopaný pes. Ale ještě jsem nevěděl, kde. Mm-hmm. A pak mi to došlo. Pokud by někdo chtěl vynalézt virus, šířící se celou zemí, musel by mít velmi rozsáhlé znalosti chemie a biologie.
0: Jo, tak.
2: A Hugo, ten trávil většinu svého času ve škole tím, že si strkal do nosu různé předměty.
0: Fuj.
2: Musel v tom být ještě někdo další. Někdo chytrý.
26: Mm.
4: učitelko nesvadbová. To není mikrovlnka, to je domovní zvonek. Musíte otevřít dveře. Ten velký dřevěný obdélník s klikou. Eliáši, asi nemáš na vybranou. Jedna, dva, tři!
19: Ahoj, chlapečku.
4: Paní učitelko, to jsem já. Eliáš Říha, váš bývalý žák a současný prezident.
19: A kde pak máš rodiče, Hošánku?
4: Já jsem prezident, paní učitelko. To kromě jiného znamená, že můžu chodit všude sám bez rodičů.
19: Zrovna vyrážím do Zverimexu. Eliáši, nechceš jít se mnou?
4: Poslouchejte, potřebuji nějaké informace ohledně Huga Nováka.
19: To je ten prodavač ze Zverimexu?
4: Paní učitelko, já vím, že jste nemocná a že vám to zrovna dvakrát nemyslí. Ale v sázce je budoucnost celé naší země a vlastně i celého světa. Když budou mít všichni v hlavě vygumováno tak jako vy, nenajde se nikdo, kdo by řídil továrny, elektrárny.
19: A jakže se to jmenuješ? Chlapečku?
4: Eliáš Říha. A nejsem chlapeček. Jsem prezident.
19: No tak mi dej ruku, Eliášku. Pojď, půjdeme do Zverimexu.
4: To je tak nefér. Vy mi vůbec nerozumíte a Hugo je na mě zlej. Chce být místo mě prezidentem. A já jsem mu nic neudělal.
19: Co to tady, prosím tě, předvádíš, Eliáši? Přestaň brečet jako malé dítě.
4: Paní učitelko, Hugo Novák vypustil mezi lidi virus hlouposti, který se šíří geometrickou řadou. Vždycky byl ale na chemii levý jako banán na klíčovou dírku. Nevíte o tom něco?
19: Byla jsem to já. Kdo ten virus umíchal?
4: Vy? Ale proč?
19: Pamatuješ si, jak jsi mě zesměšnil před celou třídou, když jsem si vylila kávu na Halenku? Vždyť ty jsi mě úplně zesměšnil. Odpověď na každou otázku mají mít učitelé a ne nějací desetiletí všeználci. A pak za mnou přišel Hugo Novák. Jestli se nechci za tu Halenku tak trochu pomstit.
4: Jak jste jen mohla? Jste přece učitelka. Chytrost a vzdělání lidí by měly být vaší prioritou.
19: Doba se mění, Eliáši. A samotná chytrost už dávno nestačí. Podívej se na Huga. O přestávkách si pořád hrál na Sandokana a dneska je krůček od toho, aby ovládl celou zemi. Vlil můj virus do celostátní nádrže s pitnou vodou a v převleku za doktora Hugáče začal svou prezidentskou kampaň proti tobě. Ale při té vší pomstě mi nedošla jedna věc, že i já piju vodu z kohoutku.
4: Ale jak to, že jste teď najednou při smyslech jako dřív?
19: Dětský křik a pláč virus hlouposti na omezenou dobu paralyzuje. Člověk se pak zase jeví rozumně a zvládne plačící dítě utěšit. Vůči nemoci jsou imunní děti a 15% dospělých. Těch 15% dospělých jsou ve skutečnosti rodiče, kteří mají ukňourané a rozmazlené potomky. Teď ale rychle. Virus hlouposti na mě začne zase za chvíli působit. Eliáši, musíš nás všechny zachránit a vypustit mezi lidi protilátku. Chci být zase chytrá. Takže, bedlivě poslouchej. Ferdinand, to, co se teď tady botanické zahraničí... Nesviďte mi do očí tou patrnou.
6: Pardon, pane prezident.
4: Botanické zahradě škovil. Teď mám zase za tričkem nějaký kaktus. Nejde mi to findat. To, co se teď tady stane, se nesmí nikdo dozvědět.
6: Pane prezidente.
4: Co pak, Ferdinande?
6: Já mám hlad a bojím se.
4: Ferdinande, bez lidí jako jste vy by byl tento svět již dávno v troskách. A všichni by až po krk vězeli v igelitových sáčcích z obchoďáku. Člověk, který má srdce na pravém místě, se nemá čeho bát.
6: Děkuju, pane prezidente. Přesně proto jste prezidentem.
4: Ferdinand. A pokud máte hlad, přepijte ho vodou z mé láhve.
6: Já nepiju obyčejnou vodu. Já piju limonádu. S láďonkou limonádu.
4: Ferdinande, nevymýšlejte si pořád.
6: A vždyť to vůbec nemá žádnou chuť.
4: Však ono vám to neublíží.
9: Teď si sundejte botu, Ferdinandy, ať můžeme rozbít okénko.
6: Jo, rozbijeme okénko.
9: Pafilon opadavých stromů. Jsme tady.
6: Pane prezidente, to je přece kriminální čin. Za to by vás mohli na dobro sesadit z prezidentování.
9: Už jsem se rozhodl. Raz, dva, tři. Kuželovitá až rozkladitá koruna. Dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách.
6: Tady by mohlo bydlet veverek, co?
9: Ferdinande, soustředně se.
6: Ano, ano, pane...
9: Pane prezident.
6: Pane prezidente.
9: Ferdinande, myslím, že ho mám. Popis stromu z mé oblíbené encyklopedie veškerého lidského vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku sedí. Ginkgo biloba alias Jinan dvouhlavočný. Tak tady ho mám.

0: Nazdárek, prdláši.
1: Hugo Novák, alias doktor Hugáč.
0: Přesně tak, prdláši.
2: To je ale náhoda, co?
1: Na náhody já nevěřím. Co tady děláš, Hugo? Hugo, centrifugo.
0: Nejdřív mi řekni, co tady děláš ty, prdláši.
1: Jen si jdu nazbírat pár listů na horký bylinkový čaj.
0: Na bylinkový čaj?
1: Ano, přesně tak.
0: Takhle v noci? Z tohohle vzácného stromu?
1: Vždycky jsem si potrpěl na čerstvost a kvalitu.
0: Učitelka nesvadbová ti řekla, že jeho listy léčí tu nemoc.
1: Jak to ale víš?
0: Nesvadbový je úplně jedno, jestli bude blbá nebo chytrá. Hlavně, že ty nebudeš prezidentem. Volala mi hned, jak jsi odešel. V půlce věty sice začala mluvit o nějakým zverimexu.
1: Ferdinande, rychle vyndejte botok a natrhejte ty listy.
0: Nenamáhejte se. Policie už je na cestě a myslím, že je bude hodně zajímat, kdo se sem takhle v noci vloupal, aby zničil tenhle krásný vzácný strom. Jedinej svýho druhu v téhle zatrolený zemi.
1: Ferdinande, dělejte! Ferdinande?
3: No ty jsi ale rozkošný chlapeček. A kde pak máš maminku?
1: Ferdinande!
0: Ha, tak ten tvůj tlustej nekňuba už onemocněl taky.
3: A nechcete si, kluci, zahrát na schovku?
1: Ale ne. Dal jsem mu napít infikované vody z kohout.
0: Další chyba, Eliáši. Jak nám vycházíš z formy? Ještě tady ty policajti načapaj, budeš sesazený z prezidentování a rovnou i vyhoštěný ze země. Společně s tímhletím svým traponoposkokem.
1: Jdi mi z cesty, Hugo. Natrhám to já. Sám Eliáš Říha.
0: Už ani krok, prdláši. Mám tady kopřivu a nebojím se jí použít.
3: Tak já budu píkat, jo?
1: Herdek Filek. Kopřiva dvou doma alias Urtika Diojka. Je pokryta dutými žhavými chloupky, které obsahují směs histaminu a acetylcholinu.
0: Nepřibližuj se, nebo tě žáhnu.
1: Nech mě projít. Mám tady někde pod tričkem nebezpečný kaktus a budu se bránit.
0: Jen si to představ. Šel jsem se projít po botanické zahradě. Zadržel jsem tam dva podlý vandaly.
1: To se ještě uvidí.
0: Bude se mě hrdina. Před hloupýma i chytrýma. A stanu se prezidentem.
1: Jak někdo, kdo neví, kdy objevili Ameriku, může vůbec být prezidentem.
0: Co má být?
1: Ty být prezidentem sice nemůžeš. Nejsi dost chytrý.
0: A je to jenom tvoje vina.
1: Moje vina. Jak moje vina?
0: Stál jsem ve frontě, ve školní knihovně, o velký přestávce. Ze všech předmětů furt jen samý čtyřky. Táta se za mě styděl, matka pořád jen lamentovala. Chtěl jsem si půjčit knížku. Knížku, která by mi mohla změnit život. V tom si to tam ale napochodoval můj spolužák. Chytrej, oblíbenej, v knihovně pečenej, vařenej. Knihovnice na něj už z dálky mávla a on předběh úplně celou frontu. A půjčil si co jinýho než encyklopedii veškerýho lidskýho vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku.
1: Počkat, ta kniha je vlastnictvím školní knihovny. Já jsem nevrátil knihu do knihovny. Já, sám Eliáš Říha, prezident.
0: Kdybys mě v té frontě tenkrát nepředběh, mohl jsem mít dneska v hlavě veškerý lidský vědění a pár tipů na přípravu květáku stejně jako ty. Mohl jsem být taky chytrý. Klidně jsem mohl být prezidentem.
1: Hned zítra ji půjdu vrátit.
0: Co?
1: A omlouvám se ti, že jsi na ní musel tak dlouho čekat.
0: Ty se mi omlouváš. Ty, sám Eliáš Říha, prezident.
1: Nejlepší bude, když tam ráno půjdeme spolu. Aby ti zase někdo nevyfouknul, co?
0: No. Tak teda díky.
3: Kluci, tak já už jdu hledat.
4: Nikdo ani hnout.
5: Dobrý večer, mohli byste dát prosím pěkně pánové ruce nahoru? Takhle? Tohle je totiž policejní zásah, děkuji.
4: Všechny vás zatýkáme.
5: Včetně tohohle podezřelýho stromu.
4: Tyhle lavičky taky.
5: A tamhle toho divného stínu.
4: Kdo z vás je ten hrdina, doktor Hugáč?
6: To jsem já.
4: Jste kabrňák, pane. Borec, numero uno, frajer.
5: Je od vás pěkné, že takhle chráníte zákon a pořádek ve svém volném čase, pane.
4: Hrdině jste zadržel tyhle lumpy a nasadil přitom svůj vlastní kejhák. Veřejnost se o tom hned nedozví, to se nebojte.
1: Puste mě, slyšíte? Já jsem prezident.
3: Ale kluci, teď píkám já a ne vy.
6: Víte, pánové, já myslím, to bude asi nějaký omyl.
4: Prosím.
5: Čeho?
4: Jaký omyl?
5: Říkal omyl, Stando?
4: To by mě omyl. Jste říkal, že se někdo vloupal do botanické zahrady, ne? Stando, Staníku, že to říkal?
5: Slyšel jsem to na vlastní plátěný uši, Stando. No.
6: Ale já jsem neříkal do botanické zahrady, já jsem říkal, že jsem si koupil nový varhany.
4: Počkat, moment, takže tu žádnýho výtržníka na zatčení nemáme.
6: Ne, kde pak?
4: Ani tenhle strom?
6: Ani ten ne.
4: Ty, Staníku, já se tak těšil, že si tady konečně někoho zatknu.
5: Tak, Stando, zítra snad to. Pánové, tak to se velice omlouváme a asi bychom šli zase pryč, Stando, pokud vám to tedy, pánové, nevadí.
6: Ne, klidně běžte, naschle.
4: No tak přejeme hezký večír, kluci.
5: A gratulujeme k těm novým varhanům, ať vám dobře slouží.
4: Poslouchej, Staní, co kdybychom si zašli někam na koblihu?
5: Myslíš, Stano?
4: No.
5: Ale čokoládovou.
4: Čokoládovou.
1: Uf. To byl ofus. Tak teda, dík.
6: No, není záč.
1: Víš, Hugo, jak si to s těmi policajty zkoulel? To bylo chytré.
6: Tak teda, dík.
1: No, není záč.
6: Hele, zdálo se mi to, nebo se oba jmenovali Standa?
1: Nestálo.
3: Tamhle ti dva kluci, co stojí u stromu a tak divně na sebe koukají.
6: Jaže, vzpomeň si přece na něco fakt smutného.
1: Na něco smutného?
6: No, nebo na něco, co fakt hrozně nemáš rád.
1: Bože, jak já nesnáším. Nesnáším. Nesnáším ružičkovou kapustu.
6: No víc, ještě.
1: A máma mě jí furt nutí jíst.
3: Pane prezidente, co se vám stalo?
6: Rychle pokračuj.
1: Proč nemůžu jít jenom smažený, mami? Proč?
6: Ferdinande, když už si konečně při zdravém rozumu, sesbírej listy z toho divného Jinanu. Nejlepší způsob, jak všechny co nejdřív schytřit, bude vhodit listy do celostátní nádrže s pitnou vodou. Přesně tam jsem tenkrát bylil lahvičku s virem hlouposti.
3: Jdu na to!
6: No, my musíme bulet dál.
1: Tak jo. A proč uklízečka Vometková neprošla do dalšího kola?
7: Listy Jinanu dvoulaločného jsou přírodním povzbuzovačem lidské mysli. A také jediným, opravdovým a trvalým lékem na virus hlouposti. Když jsme je vhodili do nádrže s pitnou vodou, všichni se za pár dní dostali na svoji původní chytrost. Někteří možná ještě na vyšší. Takže se díky celé této aféře zvýšila průměrná inteligence našich obyvatel. Zvláště to zapůsobilo na učitelku Nesvadbovou, která teď nemá v celém učitelském sboru konkurenci.
8: Pane prezidente, a bodnul jste tedy Huga Nováka kaktusem do té holeně? Nebo ne?
7: Nikdo k žádné újmě nepřišel. Jedná se o fámu.
8: Za mě je to tedy vše. Pane prezidente, děkuji vám, bylo to s vámi úžasné.
9: Exkluzivní.
8: To byl Eliáš Říha, Bežblebtech s Emou.
9: Ema.
8: A teď u nás ve studiu přivítáme kadeřníka Delfínu. Vážený pane Delfináře.
7: No, počkejte, paní moderátorko. Rád bych udělal ještě jedno důležité prohlášení.
8: Cože? Hned dvě exkluzivity najednou? No, nenapínejte nás, pane prezidente.
7: Chtěl bych sdělit veřejnosti, že já, sám Eliáš Říha, prezident, nově jmenuji do funkce poradce přes zvyšování inteligence v populaci Huga Nováka. Už jsme společně připravili zákon, že se bude ve všech autobusových zastávkách a veřejných záchodcích nahlas pouštět vážná hudba.
8: V tom případě přeji hodně štěstí ve správcování naší země a prosím, do budoucna se vybarujte dalších celonárodních krizí.
7: Děkuji i já vám, paní moderátorko. A s vámi se, vážení posluchači, Loučím a přeji hodně chytrosti ve vašich životech.
9: Haló, lidičky, tikťák. Nemůžu se tu s váma dlouho zdržet. Čeká mě dnes ještě jeden účes a musí to být prostě šik, šik.
7: Však já už jdu. Naschledanou.
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
10: A vy nám povězte, pane delfináři, proč jste se stal zrovna kadeřníkem delfínu, když v naší zemi žádné moře není a tudíž ani žádní delfíni?
9: No, drahoušku, to máte tak, tak. Delfíni v zoo jsou přece celý den na očích návštěvníků a tak u toho chtějí také dobře vypadat.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

městečka, obyvatelé se téměř jednohlasně shodli na názvu Lážo Plážo, protože dokonale vystihoval jejich osobnost. Tedy až na paní Rokoko a pana Baroko, kteří si moc přáli, aby se město jmenovalo Ozdůbka. Ozdůbka? Divili se ostatní a přišlo jim to takové moc nafoukané. A tak byl pan Baroko s paní Rokoko přehlasován a městečko bylo pojmenováno Lážo Plážo. Pan starosta měl městečko moc rád a těšilo ho, že může pracovat právě na radnici Lážo Pláža. Neustále byl zahloubán do příručky starosty a občas se stalo, že vás na ulici místo pozdravu zaskočilo jeho hlasité excelentní, to je výdobytek moderní doby a přesně to v Lážo Plážu potřebujeme. Ještě ani neodtrhl oči od knihy a už pospíchal do své kanceláře na radnici, aby mohl rychle sepsat svůj plán na další zlepšovák pro Lážo Plážo. To díky němu se město pyšnilo největším bublifukem na světě. Do jehož bublin si mohli obyvatelé nastoupit a nechat se odfouknout do práce. Pan Bublinka, který u bublifuku pracoval, už věděl, v kolik hodin kdo odchází do práce a mohl tak obyvatelům Lážo Pláža fouknout bublinu až před dům. Každý už postupem času svou bublinu znal a mával jí ještě od snídaně, když čekala venku před domem. Cestou do práce mohli lidé z bubliny kontrolovat, jestli tašky na střeše domu stále drží a zda už jsou na stromech šišky. Pan starosta přinesl městu kromě největšího bublifuku na světě třeba i jezevčí komat, neboli speciální stroj, který vyrobil vše, na co jste jen pomysleli, pokud vám tedy nevadilo, že na každé z těch věcí byl obrázek jezevčíka. A do každé výlohy obchodu posadil vědmochodky, které zákazníkům vykládali karty, ve kterých viděli, co si mají v obchodě koupit. Zavedl také školku pro obrazy, aby si mohli přes den, zatímco jsou lidé v práci a ve škole, pěkně hrát. Byla to tichá školka, protože obrazy nejvíce baví, když se mohou dívat jeden na druhý. Jednoho dne objevil pan starosta v novinách článek o speciální soutěži, které se mohla zúčastnit jen města. Jedno jediné město mohlo vyhrát roční pobyt zlaté velryby. A co víc, zlatá velryba měla vítěznému městu přinést 100 přání. To bylo něco pro našeho pana starostu. Hned běžel na poštu za panem Známkou poslat přihlášku.

Jistě jste už slyšeli o zlaté rybce, která splní tři přání tomu, kdo ji osvobodí. Zlatou rybku měl ale v době, kdy byla vyhlášena soutěž o zlatou velrybu, doma skoro každý. Stalo se to prý tak, že ten, kdo zlatou rybku pustil na svobodu jako poslední, si při prvním přání řekl o 1000 zlatých rybek. A rybka mu to splnila. Jako druhé přání chtěl dotyčný už 10 000 zlatých rybek a rybka mu splnila i druhé přání. A v tom posledním, třetím přání už ten, kdo zlatou rybku zachránil jako poslední, vůbec netroškařil a rovnou si řekl o 100 000 zlatých rybek. A jelikož zlatá rybka musela splnit každé přání, na světě bylo najednou 111 000 plus jedna zlatá rybka. Dlouho se uvažovalo nad tím, co s tolika zlatými rybkami dělat. Nakonec byl zřízen fond zlatých rybek a zlatá rybka se stala součástí každé domácnosti. Tím, že však bylo rybek tolik, ztratili z velké části svou kouzelnou moc a dokázali plnit už jen velmi jednoduchá přání. Tak třeba některé převzali roli dálkového ovládání u televizoru. To potom stačilo rybce říct, rybko, přepni na pohádku. A zlatá rybka zamávala ve vodě ocasní ploutví a v televizi se najednou objevila pohádka. Jiné rybky zase lidem plnily funkci uzlu na kapesníku. Když si totiž chcete něco zapamatovat, uděláte si uzel na kapesníku a jakmile se na ten uzel podíváte, vzpomenete si, co jste nechtěli zapomenout. Místo kapesníku v kapse začali lidé všude nosit malé akvárium se zlatou rybkou. Jakmile jste se na rybku podívali, tak jste si například vzpomněli, že máte nakoupit, zavolat strejdovi nebo vyzvednout boty z opravny. A tak zlaté rybky přestaly být tím, čím bývaly dřív a nám je hned jasnější, proč se do soutěže o 100 přání zlaté velryby přihlásilo tolik měst.

Když přišel ze soutěže dopis, že bylo Lážo Plážo vybráno do užšího výběru, celé město se radovalo. Pan starosta nechal ve městě vysadit kopretiny a když se na tu bílo-žlutou krásu díval z okna své kanceláře na radnici, vzpomněl si na něco, co ho vyděsilo. Rychle běžel ke svému stolu a ze šuplíku vytáhl dopis, který mu ze soutěže přišel. Malými písmenky dole v dopise stálo: města, která neleží u moře, budou pro neschopnost zaopatřit zlaté velrybě vhodné podmínky pro její pobyt ze soutěže vyřazena. A ještě menšími písmenky hned pod tím: mořská kontrola přijede do Lážo Pláža tento pátek. Starosta se zhrozil. Pátek? Dnes je čtvrtek, takže mořská kontrola přijede už zítra. Co si jen počne? Moře přece nemají. Mají největší bublifuk na světě, jezevčí komat, vědmochodku v každé výloze a školku pro obrazy, ale z moře nic, ani malou slanou loužičku. Starosta zalistoval ve své příručce starosty, ale o moři v ní nepsali. Zasedl tedy do svého oblíbeného křesla a začal si sotva zřetelně povídat sám pro sebe, když v tom vykřikl: sůl? Voda? 100 fénů a modré barvivo na velikonoční vajíčka. Vyskočil z křesla a běžel kamsi na kraj města, kde bývalo slunečnicové pole. Druhý den přijela mořská kontrola, kterou tvořili dvě paní v plavkách a potápěčských brýlích. Na nohách měli svítivě žluté neoprenové boty, které všichni obdivovali. Starosta je zavedl na místo, kde bylo ještě včera slunečnicové pole, a celé město vydechlo úžasem. Před nimi se rozprostíralo to nejkrásnější moře, jaké kdy kdo viděl. Tak akorát teplé, tak akorát modré a s tak akorát vlnami, které se objevovaly, i když zrovna nefoukal vítr. Několik lidí se zrovna v bublinách vracelo z práce a když z té výšky moře uviděli, úžasli. Byla to prý ta nejkrásnější mořská hladina, jakou si lze představit. Dvě paní z mořské kontroly si na nos nasadili potápěčské brýle, protáhli si ruce a nohy a šup, už pluli mezi pravidelnými vlnkami. Starosta se na ně díval bez mrknutí oka, a to i když je moře na chvilku spolklo jako malinu. Hned vedle pana starosty stála malá paní s drdolem a silnými brýlemi a pod paží držela kulaté akvárium se zlatou rybkou. Když se na rybku podívala, hned si vzpomněla, že slíbila vyzvednout obraze ze školky, a tak už neviděla, jak se ty dvě paní z moře za chvíli vynořily a zamířily k panu starostovi. Starostovi bušilo srdce jako zvon. Obě paní si před ním sundali potápěčské brýle, které jim za tu chvilku stačily na tvářích zanechat obrysy. A potom se usmáli. Ještě nikdy jsme neviděli tak krásně modrou barvu moře. Má perfektní míru slanosti a ty vlny rozhodně vás doporučíme. Ne, my vás rovnou prohlašujeme za vítěze. Zlatá velryba se v tomto moři bude mít jako ve zlaté klíčce. Aniž by řekli cokoliv jiného, zamířili zpátky na autobus. Za sebou nechávali mokré stopy, které se zmenšovaly a zmenšovaly, až zmizely úplně. Obyvatelé se zaradovali a nadšeně se začali v moři koupat. A večer, když už byli všichni doma a moře osiřelo, pan starosta vypnul všech 100 fénů, které foukaly ty krásné vlny. Hleděl na klidnou hladinu a představoval si, jak bude zlatá velryba v Lážo Plážu přešťastná.

dneska frčej ty hlaboty. A to mě nezajímá, to mě nezajímá. Já mám stejný 10 let a není mi v nich zima, není mi v nich zima.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

paprsky, přivíraj nám bíčka. Odkud jinut rostou kmeny, schromů než li z hlíny.

0: A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytu tě. No, a už tě mám.
1: Radio Junior.

Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je dobrá.

Je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed šest. Tam, kde kvet zrovna veřes.

jsem. Jou, pežníci s povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

jsem cukr, dej sem krouby, seď v formáku na houni. Pře, padli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, temný ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelidá.

to strašný miminko. Nosem ti táto zatočím, tvýho úsměva natrhnu, vygloubnu